Jednoho chlapíka chytli, když kupoval zajíce v pytli. Druhý pán asi byl pohýbán, pašoval 200 sov do a.

do kelíčka vnikl bac v roztrhaném kabátku. A ten bacil vzal si za cíl močit naši agátku.

leží bacil vzhůru bradou, což určitě ocení i pan doktor s dobrou radou, co se týká pocení. Potíc

0: kouzelník má hůlku, lezou oči z důlku.
1: Provádí s ní kouzla čarovná.
2: Posloucháš?
3: Rádio Junior.

si neumím představit, co to znamená tak blízko slunce obíhat na stará kolena. Mám 88 dní,

trápte de bosetou. Jsem jako měsíc slunečních, přesto jsem planeta.

0: venka mého gusta, co chodí s bílou nádobou a má tak milá ústa.
1: Bydlí, bydlí.
0: Bydlí?
1: Bydlí.

pozval jsem svoji tetu na výlet do Tibetu, až tam, kde ptáci svoje hnízda mají. Žijou tam bezva mniši a vůbec žádný myši, tibetský kočky všechny vychytaj. Tibetská kočka mňau, mňau, má šikmý očka mňau, mňau, a kdo si počká mňau, mňau, koťat se dočká mňau, mňau, mňau. Tahle ta moje teta viděla už kus světa, jenomže v kočkách moc se nevyzná. Šmajzla tam jedno kotě, pašovala ho v botě, teď je z něj šelma zlá a ohyzdná. Tibetská kočka mňau, mňau, má šikmý očka mňau, a kdo si počká mňau?

Bída Buda s náma, koťata musí zůstat v Tibetu. Meditování nechal, hned na letiště spěchal, aby si v Čechách došláp na tetu. Tibetská kočka mňau, má šikmý očka mňau, a kdo si počká mňau, koťat se dočká mňau, mňau, mňau. Lámovi moje teta, co viděla kus světa, slíbila, že dá pokoj navždycky. Jenže já vím, že ona čmajsla by klidně slona, anebo aspoň slůně indický. Tibetská kočka mňau, mňau, má šikmý očka mňau.

0: Rękasie dziwa, gdy pak asy przebiwa.
1: Vrku, vrku, vrku, vrku, já tě dobře vidím, vlku.
2: Kdo to volá? Co to bylo?
0: To jen listí ševelilo.
1: Vrku, vrku, vrku, vrku, já tě dobře slyším, vlku.
2: Někdo

0: V domečku s děnem, vždy uklizeném, tak já jdu, tak já jdu.
1: Rádio Junior.

závěrečné.

Oh,

kis podzimmel.

0: Posloucháš?
1: Rádio Junior.

že pejsek uvařil koťátku. Povídám, povídám druhou, jak princ byl žebráka sluhou. Povídám, povídám třetí, že Sněhurka má 7 dětí. Povídám, povídám čtvrtou,

0: patří do hnědé popelnice.
1: A kam patří tohle?
0: Obaly od mléka nebo džusu.
2: Oranžová.
0: Do oranžové popelnice.
2: Červená.

pocit. Chodit si v noci po černým trhu, chodit si v noci po černým trhu, chodit si v noci po černým trhu, můžou jen cvoci, můžou jen cvoci. Mám ovšem strejdu z černýho dolu, budem tam spolu, budem tam spolu, budem tam spolu. Budem tam spolu, budem tam spolu, pro černý štěně, pro

0: denně, na černým trhu, na černým trhu, na černý štěně, na černý štěně, na černý štěně.
1: Posloucháš Rádio Junior.
2: Dnes ráno nevstanu z postele, dnes ráno nebudu vstávat, je mi tak všelijak po těle, nemoc mě začala zmáhat.

staženou cévu a nervový tik.

0: Ahoj. Smím prosit?
1: Tak jo, Jindřichu.
2: Cože? Hit paráda Rádia Junior taky jede na prázdniny.
3: Ano, ano, už je to tak.
2: Ale nebojte se, o pořádnou dávku skvělé muziky v létě rozhodně nepřijdete.
3: Místo hitparády pro vás Klára Nováková chystá Star parádu, ve které taky zamíříme na sever za největšími megahity Švédska, Norska, Finska, Dánska a spousty dalších zemí severu, včetně Kanady.
2: Těšte se na fun facts o legendární švédské skupině ABBA, dvojnásobné vítězce Eurovize Loreen nebo tiktokovém bangru Lush Life od Švédky Zari Larsson.
3: V Norsku nás přivítají slavná dvojčata Markus a Martinus, bláznivé bratrské duo Ylvis, DJ Kygo a Alan Walker, který skládá muziku i pro počítačové hry.
2: Nebudou chybět ani soundtracky ze slavných filmů, jako je Ledové království, Angry Birds nebo Trollové.
3: Nechte se překvapit skvělou muzikou severu, hlasujte pro své favority a soutěžte se Star parádou Rádia Junior o superceny.
2: Hudební expedice Sever startuje v sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5 odpoledne nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

0: Počkej.
1: Hele, Vendelí, nezdržuješ. Už jsi jednou byl.
0: No jo.
1: Bojíš se hodně?
0: Středně.
1: Jak je to středně?
0: No, vršek by šel a spodek nechce.
1: Jen pojď.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

řeknu rád. Na svatém Vítu tam to krásně žije a stýpky z celé naší galaxie. Převlečen za chrličtu spát, převlečen za chrličtu spát. Převlečen za chrličtu spát.

0: Bábkové poklady.
1: Královna Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
0: Zlatovláska, Sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

všechno, co jsem ti odpustila, a to nemám důvod mít. Sklopeny oči a pohledy na tebe, za tebe nemám chuť ti říct, že to špatný, co bylo, ať odejde, zapomeň, bude už jenom

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

0: Ocel, už o tom víš.
1: O čem?
0: No, že na hitparádu Rádia Junior nemusíš o víkendu čekat až do 5 odpoledne. Nově si ji můžeš poslechnout už v sobotu v 9 ráno.
1: Je, tak to si ji dám k snídani. A co hlasování? Bude už fungovat?
0: No jasně, že jo. To taky startuje v sobotu v 9 ráno, kdy se ti na webu radiojunior.cz objeví nové pořadí 10 hitů a dvě novinky k tomu.
1: Hlasovat můžu až do středy do 8 večer?
0: No jasně. A znáš i tu vychytávku s hlasovací tabulkou?
1: Že když v ní klikneš na jména zpěváků a zpěvaček, tak se dostaneš na rozhovory s nimi?
0: Jo.
1: Ha, sypiš? Už jsem se takhle dívala třeba na videorozhovor s Lollipop, s Rebelkami, Pokáčem nebo Ivanou Korolovou.
0: Tak to jsem čekal.
1: Já zas vždycky při poslechu hitparády čekám na to, až se dozvím odpověď na soutěžní postřehovku, protože chci vyhrát merch od zpěváků a zpěvaček.
0: A už jsi něco vyhrála?
1: Ještě ne. Ale dozvěděla jsem se spoustu fun facts z pop music a to se taky vyplatí.

když jsi daleko, já pořád jsem s tebou. Trochu to trvalo a teď to vím. I když jsem daleko, ty pořád jsi se mnou. Přejem si dobro, tak to chci. Možná, že všechny ty scénáře znamenají jedině, že mezi náma pouto je. Možná, že potrvá, než sami se poznáme, nakonec zjistíme, co v nich jde. Pak

0: máme pro vás skvělou zprávu.
1: Jo, jakou?
0: Radio Junior vysílá 1. července ve 20 hodin pohádku Pipi dlouhá punčocha.
1: Pipi? Počkej, to je ta pihatá holka, co má dva rezavé copy a bydlí sama ve vile vilekule jenom s koněm a opicí?
0: Jo, to je ona, moje oblíbená pohádková postava. Pipi má taky velikou sílu, klidně by tě zvedla nad hlavu.
1: Tak to bych teda nerad. Ale za to si rád poslechnu, jak se bude hrát na píditele.
0: Já taky. Na webu radiojunior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas bude Pipi od 1. července po dobu 56 dní. Jupí!

0: Julia Junior.
1: Tap, tap. Tap, tap. Tap, tap. Tap, tap.
2: Jedna tlapka, druhá tlapka.
1: Tap, tap.
2: Posloucháme ticho šlápka.
1: Tap, tap.
2: Jak se tady tiše šlapka.
1: Tap, tap.
2: Jedna tlapka, druhá tlapka.
1: Tap, tap.
2: Ticho šlápku, mlcho šlápku.
1: Tap, tap.
2: Ukaž nám svou měkkou tlapku.
1: Tap, tap.
2: Snad ti na ní roste peří.
1: Tap, tap.
2: Tomu se však těžko věří.
1: Tap, tap.
2: Snad máš na ní vátičku.
1: Tap, tap.
2: Bys nevzbudil mátičku.
1: Tap, tap.
2: A nebo květy pampeliší.
1: Tap, tap.
2: Ty jsou možná ještě tiší.
1: Tap, tap.
2: Jedna tlapka, druhá tlapka.
1: Tap, tap.
2: Posloucháme ticho šlápka.
3: Hitparáda Rádia Junior.
4: 10 hitů, 2 novinky, 2 soutěže a spousta super zajímavostí. Přesně taková je Hitparáda Rádia Junior, která právě teď začíná po 311.
3: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
4: A pozor, pozor, důležité hlášení. Bude to poslední díl v tomto školním roce a na ten následující si musíš počkat na konec letních prázdnin. Proč? Protože i Hitparáda Rádia Junior míří na dovolenou. Ale neboj, o svou pravidelnou dávku skvělé muziky rozhodně nepřijdeš. Na místo hitparády poběží příjemně vychlazená Star Paráda, se kterou zamíříme na sever za těmi nejlepšími hity Norska, Finska, Švédska, Dánska, ostrovních zemí i Kanady. Tyto země jsou naprostými hudebními velmocemi a budeš se divit, kolik úžasných písní pochází právě odtud. Hudební expedice Sever startuje v sobotu 4. června v 9 hodin ráno a o víkendu v 5. No a můžeš se těšit i na soutěž o super ceny. Ale teď už hurá zpátky k hitparádě Rádia Junior a jejímu 311. dílu. Jako vždy se připrav na 12 parádních songů, vyber si ten nej a dej mu svůj hlas. Čas na to máš od teď až do středy do 8 hodin večer. Hlasovat můžeš na webu radiojunior.cz.
3: Soutěž.
4: Minule jsem se vás v Postřehovce ptala, která hvězda z našeho žebříčku vyrůstala na plantáži, kde se pěstovaly vánoční stromky. A správně nám odpověděla Amálka Kounovská, že to je Taylor Swift. Gratulujeme a těš se na merch od hvězd z našeho žebříčku.
3: Hitparáda Rádia Junior.
4: A jaká bude Postřehovka pro dnešní den? Pozorně poslouchej naší hitpošku a odpověz na otázku, jak se jmenuje pořad, který poběží o letních prázdninách na místo hitparády. Opakuji ještě jednou, jak se jmenuje pořad, který poběží o letních prázdninách na místo hitparády. Odpověď pošli na e-mail radiojunior@rozhlas.cz a do předmětu připiš hitparáda soutěž. Díky, no a teď už jdeme na novinky.
3: Hitparáda Rádia Junior.
4: Co mají společného známé osobnosti, psy, kočky, králíci, koně a dokonce i exotičtější zvířata? Odpověď přináší nový videoklip kapely Botox k písni My dva. Do natáčení se zapojila řada známých tváří a každá z nich si do klipu přivedla svého zvířecího parťáka. A všichni společně chtějí upozornit na jedno téma. Zvířata mají v našich životech důležité místo a zaslouží si naši péči i ochranu. A právě o tom si budeme povídat v hudebním klubu Rádia Junior od 19 hodin s členy skupiny Botox, Honzou Kopečným a Petrem Ryšavým. Tihle dva sympatiáci jsou zároveň i velmi známí herci, takže probereme i seriály, ze kterých je můžeš znát. Povídat si ale budeme hlavně o mazlíčcích a také o organizaci Anidev, která pomáhá opuštěným a týraným zvířatům. Těš se ale taky na spoustu legračních historek a určitě vyhlásíme i největší zvířecí hvězdu natáčení klipu My dva od skupiny Botox. Tak si naše pondělní vysílání nejpozději v 7 večer pusť. Bude to stát za to. Botox, My dva.
3: Novinka.

0: My dva, tak se jmenuje první novinka hitparády Rádia Junior od skupiny Botox, která je celá zasvěcená zvířecím mazlíčkům. Právě o nich si budeme povídat v pondělí 29. června s členy skupiny Botox, Janem Kopečným a Petrem Ryšavým. Na tvé dotazy se těšíme od 7 večer.
1: Soutěž.
0: Na druhou novinku chceme vždycky s hudebním dramaturgem Rádia Junior Davidem Janečkou tip od vás. A tentokrát vyhrává Vaneska Legerová, která chce do našeho žebříčku dostat Arianu Grande a její single Hate That I Made You Love Me. Ariana patří mezi největší popové hvězdy současnosti. Už od 15 let zpívala v muzikálech na Broadway. V 16 letech udělala konkurs do televizního seriálu Victorious, kde si diváci oblíbili v roli Cat Valentine. Trošku roztržité, ale milé slečny s červenými vlasy. A tady je pár dalších zajímavostí. Přestože hrála postavu jménem Cat, ve skutečnosti je Ariana alergická na kočky. Její hlas má rozsah přes 4 oktávy, takže dokáže zaspívat i neuvěřitelně vysoké tóny. Kromě hudby miluje také pejsky, během let jich adoptovala hned několik. A v posledních letech si splnila další velký sen, když si zahrála Glindu ve filmové verzi muzikálu Wicked, v češtině Čarodějka. Teď už si ale užij její novinku Hate That I Made You Love Me. Ariana Grande v ní zpívá o tom, jak může být někdy složité přijmout to, že někoho milujeme, i když nám třeba ublížil. A že city se nedají jen tak vypnout, jako vypínač.
1: Novinka.

0: Tak to byla druhá novinka hitparády Rádia Junior. Hey, that I made you love me od americké zpěvačky Ariany Grande. Líbí se ti? Tak pro ní můžeš hlasovat na webu radiojunior.cz/hitparáda. A nebo si počkej na další pecky, jestli se ti náhodou nějaká jiná nebude líbit víc. Za tip na tento song děkujeme Vanesce. A pokud i ty máš nápad na další hitovku, která by neměla v našem žebříčku chybět a je maximálně rok stará, tak nám ji pošli přes formulář tip na novinku. Formulář najdeš na stránce radiojunior.cz/hitparáda.
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
0: Dvě novinky jsme přidali a další dva songy jim musí v našem žebříčku uvolnit místo. A kdo pak od vás tento týden získal nejméně hlasů?

K-popová skupina BTS se singlem Swim. Přitom by stačilo vydržet ještě jedno kolo a dostali by se do síně slávy. I to se někdy stává. Tak jim budeme držet palce, ať se to nějaké jejich budoucí novince podaří.

0: vypadává i dvakrát bronzová, dvakrát stříbrná a dvakrát bramborová. No a minule šestá, Viktoria Lavrišin. Evidentně tato 13-letá sympatianda zapomněla zaktivizovat svůj fanklub a v 8. kole z 10 nám vypadla. Tak pozor na to příště a těšíme se na tvůj další song. Tomu se určitě podaří dostat se do síně slávy. A teď už si užij aktuální žebříček 10 hitů seřazených podle vašich hlasů z tohoto týdne. Jako vždy začneme hezky od 10. místa až po nejúspěšnější jedničku.
1: Hit paráda Rádia Junior.
0: A kdo pak nám jen o fous nevypadl z našeho žebříčku? Jsou to Karol a Kvído se singlem Superhrdina, který věnovali všem rodičům. Každopádně mě jako superhrdinka přijde sama Karolína Neuwirthová-Gudasová, protože toho děsně moc stíhá. Stará se o své děti, jezdí na koncerty, s Kubou English vytváří speciální mobilní aplikaci na učení angličtiny. Do toho má svůj další projekt Karol TV a na přelomu července a srpna ještě pořádá letní tábor, kde dopoledne budou lekce herectví, tance a zpěvu, odpoledne táborové bojovky a ještě k tomu se malí táborníci stanou i součástí videoklipu. Jeho natáčení pak bude pokračovat na svém koncertě 22. srpna, na kterém Karol a Kvído oslaví 5 let. A kdo do žlutých lázní dorazí, stane se taky součástí klipu. Hustý, co? Karol a Kvído, Superhrdina.
1: 10.

superhrdina od Karol a Kvída, který byl před týdnem 8., nám teď sklouznul na 10. A koho pak máme na předposlední 9? Další projekt pro děti, Káju a Bambuláčka s její hitovkou Bav, která byla před týdnem 7. Kája prý byla úplně obyčejná holka. Vše se ale změnilo, když potkala Bambuláčka, malé legrační stvoření, se kterým se Kája skamarádila a od té doby jsou nerozlučná dvojka. Velké překvapení pro Káju bylo, že takových, jako je Bambuláček, existuje mnohem více. V malé vesničce jménem Bambulkov žijí stovky, možná i tisíce takových, jako je Káji kamarád. Kája společně s Bambuláčkem poznává celý svět a točí o tom i videa na svůj YouTube kanál. V poslední době se spolu vypravili třeba za piráty, zařádili si na Matějské poutě nebo šli i za dinosaury. A tipuju, že v následujících horkých dnech vyrazí asi někam k vodě. Jako úplně my všichni, že jo? Kája a Bambuláček, Bav!

0: Kdo mě nechytí, to ti slibuju.
1: Ale já jo.
2: Bav, tak se jmenuje lekací hitovka od Káje a Bambuláčka. Před týdnem byla 7. a teď je na předposlední 9.
3: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
2: Jednou bronzový, 5x5. A teď sešup na 8. příčku. Tak si u vás vede single Gabriela od dívčí skupiny Kecaj. Každá členka pochází z jiné země nebo má jiné kulturní kořeny a dali se dohromady díky reality show Popstar Academy. Single Gabriela přináší chytlavý pop s latinsko-americkými rytmy a španělskou pasáží, kterou naspívala Daniela. Píseň vypráví o dívce, co si chrání svůj vztah před tajemnou Gabrielou, která jí chce přebrat kluka. Refrén Hands Off Gabriela se fanouškům okamžitě dostal pod kůži. Videoklip je navíc natočený ve stylu latinskoamerických telenovel, kde nechybí intriky, humor ani překvapivá role herečky Jessiky Alby. Pokusy o napodobení choreografie z klipu zaplavily internet. A jestli máš chuť, tak se pojď teď taky zavlnit do rytmu téhle virální pecky, ať už chorošku znáš, a nebo ne. Kecaj, Gabriela.
3: 8.

0: Gabriela od dívčí skupiny Kecaj nám po sérii pátých míst klesla na 8. Posloucháš hitparádu Rádia Junior, před týdnem 9. a teď 7. je single Bad Angel. Za tímto projektem stojí Anima, italský producent Matteo Milleri, kterého můžeš znát i z dua Tale of Us. Anima je populární nejen díky své hudbě, ale i díky velkolepým vizuálním show, které propojují elektroniku s digitálním uměním a vytvářejí jedinečný koncertní zážitek. Do singlu Bad Angel si pozval Lisu, hvězdu skupiny Blackpink. Lisa pochází z Thajska a je vůbec první nekorejskou členkou kapely. Prosazuje se i solově a herecky, třeba v seriálu The White Lotus. A patří mezi nejsledovanější K-popové umělkyně na světě. Výsledkem je temnější, hypnotický taneční track s výrazným beatem a silnou atmosférou, který funguje na velkých festivalech i ve sluchátkách. Anima Alisa, Bad Angel.
1: 7. místo.

0: Bad Angel, tak se jmenuje futuristický single, za kterým stojí německý DJ a producent Anima a zpěvačka Lisa, která je ve videoklipu napůl anděl a napůl robot a ještě k tomu ze začátku klipu napojená na nejrůznější hadičky. Před týdnem byl tento song 9., teď je na 7. příčce.
1: Hit paráda Rádia Junior.
0: A kdo pak se nám vyšvihnul z novinky na 6. místo? Pojď si na to dát kvíz. Naši neznámou totiž určitě poznáš podle 3 indicí. Tady je první. Její oblíbené číslo je 13 a fanoušci ho najdou schované skoro všude. Od kostýmů až po termíny vydání nových alb. Druhá indicie? Když koncertuje, vystřídá během jednoho večera několik hudebních období své kariéry, včetně country. Desítky písní i spoustu nádherných kostýmů. No a třetí indicie? Její fanoušci si říkají Swifties a baví je hledat takzvané Easter eggs, tedy malé nápovědy a vzkazy, které schovává do videoklipů, obalu alb nebo příspěvků na sociálních sítích. Tak co, už je ti to jasné? Přesně tak, je to Taylor Swift. Z country zpěvačky se z ní během let stala jedna z největších popových hvězd světa. Její alba lámou rekordy, koncerty bývají beznadějně vyprodané a každá nová písnička vzbudí obrovský zájem fanoušků. Single Uplight se z minulého kola posunul z novinky rovnou na 6. místo. Udrží se mezi nejlepšími i příště, nebo vystoupá ještě výš? To záleží hlavně na vašich hlasech a jak to bude, se dozvíme po prázdninách. Taylor Swift a Uplight.
1: 6. místo.

0: Jak se vám líbila novinka z minule Applied od Taylor Swift? Aktuálně získává 6. místo. A kdo pak nám otevře první pětku hitparády Rádia Junior? Bude to písničkář a violončelista Pavel Čadek. Jeho novinky Strach a smutek vznikly v rámci kampaně Buď připraven naslouchat organizací Nevypust duši a Junák Český scout. Ta pomáhá táborovým a skautským vedoucím zvládat rozhovory s dětmi o náročných tématech. Takže až budete mít na táboru diskošku, tak si tyhle pecky určitě zkuste pustit. Pavel Čadek, Strach.
1: Páté místo. Ahoj, Ferdo.

0: Strach, tak se jmenuje nejnovější hitovka od písničkáře Pavla Čatka. Chceš vidět, jak hraje na violončelo? Tak už brzy si budeš moct náš rozhovor pustit i jako video na YouTube kanálu Rádia Junior, anebo se k němu dostaneš i z hlasovací tabulky Hit Parády Rádia Junior. Stačí kliknout na odkaz Pavel Čadek, Strach.
1: Hit Paráda Rádia Junior.
0: A kdo pak nám skončil na bramborové medaili? Jsou to před týdnem Zlaté rebelky se singlem Tohle není love song. A společně s nimi uslyšíte i mladé herce a influencery. Jsou tam Adam Seidl, Jony, Matyvob, Honzino a taky Arianka, což je dcera youtubera a parkouristy Taryho, který holky prý začal učit parkour. No a teď kvízová otázka. Jak si myslíš, že vypadalo páteční odpoledne rebelek hned po vysvědčení? Za A šli do akvaparku, nebo za B každá šla slavit se svou rodinou, a nebo za C jeli na koncert? A správná odpověď je za C. Hned po rozdání víza nasedli do auta, které je vozí na akce, a vydali se i se svou manažerkou Simonou Votyovou na Moravu do Chropině, kde jim koncert začínal v 18 hodin. Tak doufám, že to v tom pátečním horku holky přežily a nevypařily se. Protože třeba já k tomu neměla vůbec daleko. Dívčí skupina Rebelky, Adam Seidl, Jony, Matyvob a Honzino. Tohle není love song.
1: Čtvrté místo.

0: Tak to byla dívčí skupina Rebelky, Adam Seidl, Jony, Mativo, Honzino. Před týdnem byly zlaté, poslední hitparádě v tomto školním roce jsou na Bramborové čtyřce. A už nás čekají jen medailové pozice. Kdo získává bronz? Už po druhé si pro něj přiletěl Sokolík Pepík s Bárou Ladrovou. Barča si chce o prázdninách hlavně dát dohromady záda, aby od září mohla zas vystupovat naplno. Tak jí moc držíme palce, ať už záda nezlobí. A ať si užije i výlety s jejími dětmi, 8letým Jonáškem, 6letou Amálkou a 4letou Stázinkou. A jaká je jejich nejoblíbenější letní dovča? Chození po horách třeba v Krkonoších, protože tam se dá najít super chládek. A nebo ježdění na kolech v okolí Třeboně. Barča ale varuje, že pokud tam taky vyrazíte, tak jedině s repelentem. No a co moře? Tak to bude taky, ale až v září, aby si tam vedle koupačky mohli užít i kola. Bez veder. Bára Ladrová, Sokolík Pepík.
1: Třetí.

nazdar.

0: Sokolík Pepík od Báry Ladrové, ambasadorky projektu Se Sokolem do života, slétnul z třetího místa na čtvrté.
1: Hitparáda Rádia Junior.
0: A kdo je už po třetí stříbrný? 19-letý David Málek se singlem Usínám. A protože venku právě panují pořádná vedra, možná jste si všimli, že se vám během dne chce mnohem víc spát. Proč tomu tak je? Když je velké horko, tělo musí vydávat spoustu energie na to, aby se ochladilo. Rozšiřují se cévy, více se potíme a srdce pracuje o něco usilovněji. To všechno nás může unavit. Navíc vysoké teploty zpomalují naši aktivitu a mozek nám vlastně napovídá zpomal a odpočiň si. A ještě jedna zajímavost. Když je horko i v noci, spánek bývá méně kvalitní. Abychom dobře usnuli, potřebuje naše tělo před spaním trochu snížit svou teplotu. Když je ale v pokoji příliš teplo, jde to mnohem hůř. Proto se ráno můžeme probudit nevyspalí, i když jsme spali dost dlouho. Takže, jestli se vám v těchto dnech po obědě zavírají oči, nejste v tom sami. Nezapomeňte hodně pít, vyhledávat stín a dopřát si odpočinek. A teď už si pojďme symbolicky zdřímnout s Davidem Málkem a jeho singlem Usínám.
1: Druhé místo. Usínám.

0: Usínám, tak se jmenuje hitovka od 19-letého Davida Málka, který vypadá jak princ nějaké pohádky. Mrkni na náš rozhovor na YouTube kanálu Radio Junior a uvidíš, že říkám pravdu. A získává už třetí stříbrnou medaili v řadě. A kdo vítězí ve 311. kole hitparády Rádia Junior? Před týdnem bronzová 18-letá Adéla Křivánková s písničkou Konečně volna. A co čeká Aďu o prázdninách? Pojede do Bruselu na koncert K-popové skupiny BTS, protože je jejich obrovskou faninkou. Také, protože loni vyhrála mezinárodní pěveckou soutěž Bravo Festival, tak v červenci poletí do Španělska do města León, kde bude jednou z porotkyní této soutěže. A samozřejmě, že nesmí chybět ani dovča. Tipni si, kam poletí. Za A na Malorku, nebo za B na Menorku, nebo za C na Ponorku. No a správná odpověď je za B. Poletí na malý ostrov patřící Španělsku, který se jmenuje Menorka a je poblíž Malorky. A 15. srpna se na ní můžeš přijet podívat do Frýdku Místku na festival plný chuti. A pak už ji čeká poslední ročník na gymnáziu, čtvrťák a na konci maturita. Ale na to teď rozhodně nebude myslet, protože tu máme zasloužené prázdniny. Adéla Křivánková, Konečně volná.
1: První místo.

0: jednou, nebo mrkni do programu Rádia Junior. Až to zjistíš, tak nám napiš na e-mail radiojunior@hozlas.cz, do předmětu dej hit paráda soutěž, ať se mi to líp v té záplavě mailů hledá. Děkuju moc. A teď už je tady
1: rekapitulace.
0: My dva, tak se jmenuje první novinka od skupiny

0: ve 311. kole vítězí Adéla Křivánková s písní Konečně volná. Gratulujeme!
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
0: Tak takové je finální pořadí z tohoto týdne. Jak se ti líbí? Máš radost z toho, jak se tvůj favorit umístil? A nebo ho chceš vidět na vyšším místě? Tak o naší hitparádě řekni svým známým. Hlasovat můžete z mobilu, tabletu i počítače. A to až do středy do 8 hodin večer. I příště budou muset naši hitparádu opustit další dva hity. Tak proč neudělat něco pro to, aby to nebyly zrovna ty tvoje? A aby měli všechny hity úplně stejnou šanci, tak jsme výsledky vynulovali a začíná se zase hezky na novo. Jdi na stránky radiojunior.cz, se scrolluj dolů a uvidíš tabulku s hitparádou. Klikni na svého favorita, anebo můžeš využít i adresu radiojunior.cz/hitparáda, kde najdeš všechny díly, včetně aktuálního hlasování. Hlasovat můžeš do středy do 8 hodin večer. A pozor, bude to poslední hitparáda v tomto školním roce a na tu další se můžeš těšit zase po prázdninách. Mezitím ale budeme mít star parádu s těmi nejlepšími hity Norska, Finska, Dánska, Švédska i Kanady. Tak určitě poslouchej v časech hitparády Rádia Junior. Expedice Sever startuje v sobotu 4. července. No a do té doby ještě stále můžeš hlasovat v klasické hitparádě Rádia Junior. Tak hlasuj a jak to všechno dopadne, se dozvíš po prázdninách.

0: prázdninách. Mějte se krásně a úžasné prázdniny vám přeje moderátorka Klára Nováková a hudební dramaturg David Janečka. Ahoj!
1: Cože? Hit paráda Rádia Junior taky jede na prázdniny.
2: Ano, ano, už je to tak.
1: Ale nebojte se, o pořádnou dávku skvělé muziky v létě rozhodně nepřijdete.
2: Místo hit parády pro vás Klára Nováková chystá Star parádu, ve které taky zamíříme na sever za největšími megahity Švédska, Norska, Finska, Dánska a spousty dalších zemí severu, včetně Kanady.
1: Těšte se na fun facts o legendární švédské skupině ABBA, dvojnásobné vítězce Eurovize Loreen nebo tiktokovém bangru Lush Life od Švédky Zari Larsson.
2: V Norsku nás přivítají slavná dvojčata Markus a Martinus, bláznivé bratrské duo Ylvis, DJ Kygo a Alan Walker, který skládá muziku i pro počítačové hry.
1: Nebudou chybět ani soundtracky ze slavných filmů, jako je Ledové království, Angry Birds nebo Trollové.
2: Nechte se překvapit skvělou muzikou severu, hlasujte pro své favority a soutěžte se Star parádou Rádia Junior o superceny.
1: Hudební expedice Sever startuje v sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5 odpoledne nebo kdykoliv na webu Rádio Junior.
2: Rádio Junior, rozhlasová hra.
0: Škola Robinsonů, tak se jmenuje dobrodružný příběh o touze po odvážných činech a neznámých dálkách. Napsal Žil Verne. Upravila Václava Ledvinková. Režie se v roce 2011 ujal Jaroslav Kodeš. Účinkují Karel Zima, Lukáš Hlavica, Ladislav Trojan a další.
3: Český rozhlas uvádí hru Škola Robinsonů. Na motivy románu Žila Verna napsal Pavel Kácha. Režie Jaroslav Kodeš.

0: Tak co? Koukáš, jak je tu dneska plno, Johne?
1: Jo, to fakt zírám.
0: Ale to nejsou lidi, co by chtěli na téhle aukci něco koupit. Přišli jen okukovat. Podívat se na ty šťastnější, co mají prachy.
1: A já jsem jeden z nich. Zvlášť, když se tu dneska draží ta divná věc.
0: Jo, jo. Ale počkej. Co to vlastně je? Asi nemovitost, ne?
1: Jasně, že nemovitost, Franku. Ovšem, hodně zvláštní nemovitost.
2: Věnujte mi prosím pozornost, dámy a pánové. Opakuji tedy ještě jednou. Nabízí se ostrov v Tichém oceánu. Jehož plocha je 225 tisíc akrů. Obvod činí 64 mil. Ostrov má lesy, dosud panenské, louky, řeky i pahorky. Vše ve výtečném stavu.
3: Za to všechno ručíte?
2: Ano, pane, za to všechno ručím. Stejně jako ručím za jeho mírné podnebí a fakt, že na něm nežije žádné nebezpečné zvíře či jedovatý plas.
3: A je tam aspoň nějaké ptactvo?
4: Nebo aspoň nějaký hmyz?
2: Zanechte už těpačných poznámek, pánové. Kmání je ostrov v neporušeném stavu. Jehož odhadní cena činí pouhý 1 100 000 dolarů. Chcete-li 1 100 000 amerických dolarů. Kdo má zájem, dámy a pánové? Mám tu pro vás ostrov, dámy a pánové.
3: Tak mi ho sem podejte.
2: Dobrá, jak už bylo oznámeno, nabízený ostrov se jmenuje Spencer a leží 460 mil jihozápadně od San Franciského zálivu stranou obvyklých námořních cest. Pro Spojené státy nemá valného významu, proto se jej rozhodli zbavit. Ovšem pro případného majitele nabízí klid a příjemné prostředí vzdálené od ruchu světa. Kdo přihodí? Kdo přihodí, dámy a pánové, stačí jediný dolar? Nikdo? Nikdo nepřihodí? Dobrá tedy. 1 100 000 amerických dolarů poprvé, 1 100 000 dolarů podruhé.
5: 1 200 000 dolarů.
2: Dobře, máme tady nabídku 1 200 000 dolarů.
0: To je William Goldenrapp, ten průmyslník. Jo, nejbohatší občan San Franciska a jeden z nejbohatších ve Spojených státech.
2: 1 100 000 dolarů poprvé, 1 200 000 dolarů podruhé. Ostrov Spencer se vším, co na něm leží i běží, za 1 200 000 dolarů.
5: 13 000 dolarů!
2: 13 000 dolarů!
0: Kdo je ten tlušťov?
2: Dobrá nabídka,
0: no přece J.R.T. Skinner. Uhlí, nafta, železnice, obilí a taky pokr. Hodně prachu a žádný ohledy. Nebezpečný chlápek.
1: Tak se mi zdá, že pan Teskiner přišel do síně jen, aby zkazil dražbu panu Kolderapovi.
0: Není divu, nemá ho rád. V posledních senátních volbách Teskiner propad, zatímco Kolderap triumfoval.
5: 400 000 dolarů.
2: 1 400 000 dolarů.
5: 1 500 000 dolarů. 1 600 000 dolarů. 1 700 000. 1 800 000 dolarů. 1 900 000.
1: Začíná to být dost horko. Podívej, Franku, Kolderap si rozepnul horní knoflík u saka.
2: 2 000 000 dolarů.
0: Jo. A Teskiner si opřel čelo kapesníkem.
2: 3 000 000 dolarů.
1: Koukni. Koukni, jak pohledem hypnotizují licitátorský kladívko. Bojí se konce. Kam už se to vlastně dostali?
0: Zatím k sumičce 3 500 000. Ale pan Kolderap, jak vidno, ještě nekončí.
2: 500 000 dolarů po druhé.
5: 4 000 000 dolarů.
2: 4 000 000 dolarů, ano. Máme nabídku 4 000 000 dolarů. Nabídne někdo víc? 4 000 000 poprvé. 4 000 000 po druhé. Nikdo už nepřihodí? Opravdu nikdo? 4 000 000 po třetí. Prodáno. Gratuluji, pane Kolderape. Skvělý nákup.

0: Godfrey?
1: Prosím, miláčku.
0: Ptám se, jestli mě posloucháš.
1: Samozřejmě, že tě poslouchám. Velmi pozorně.
0: A slyšíš moje hraní?
1: Jak bych neslyšel. Myslím, že tuhle Mozartovu skladbu hraješ pořád lépe.
0: To přece není Mozart. To je Beethoven.
1: Ale to nic nemění na tom, že hraješ stále lépe a lépe. Upřímně tě obdivuji, Fino. A miluji tě.
0: Godfrey.
1: Mám tak rád, když se ti v očích takhle zablískne.
0: Godfrey.
1: Ano, Fino?
0: Kde jsi v tuto chvíli?
1: Kde? Přece u tebe, v tomto salonu.
0: Ne, nejsi, Godfrey. Ty nejsi v tomto salonu. Ty jsi v duchu zase někde daleko. Myslím, že někde za mořem. Mám pravdu?
1: Ale tak to přece není.
0: Tak to přece je. Já dobře vím, že se v duchu stále obíráš nějakými dalekými cestami a vzdálenými kraji. Včera jsi mi řekl, že se necítíš dostatečně dospělý, aby jsi mě vzal za ženu.
1: Ano.
0: Neznáš prý svět?
1: Ano.
0: Nikdy jsi neopustil San Francisco.
1: Ale to je pravda. Já myslím, že do manželství má vstupovat muž se zkušenostmi. Znalý světa. Takový, který někdy čelil nějakému nebezpečí. Poznal jiné země a jiné lidi. Byl nucen se sám o sebe postarat.
0: Ale to ty dokážeš. A nebo ne?
1: Víš, Fino, tady v pohostinném městě je všechno příliš jednoduché. Já opravdu nevím, jestli bych v manželství obstál. Každý muž se přece musí dokázat postarat nejen o sebe, ale také o svou ženu. A později samozřejmě i o rodinu, včetně těch...
0: Myslíš dětí?
1: Ano, myslím dětí.
0: Ale... Godfrey...
1: No, ale rozumíš mi, drahoušku.
0: Myslím, že ano. Vstupte.
2: Neruším.
0: Ale vůbec ne, milý kmotře. Ovšem, vypadáte nějak ustaraně.
2: Je třeba, a už je nejvyšší čas, stanovit vhodný den.
1: Den vhodný k čemu?
2: Přece den vašeho sňatku.
0: Myslím, že důležitější dnes bude stanovit jiný vhodný den.
2: Jaký jiný vhodný den?
0: Godfreyova odjezdu, nikoli den sňatku.
2: Godfrey?
0: Váš synovec, můj milý kmotře, cítí potřebu putovat trochu světem, než se ožení.
2: Ty chceš v této době odjet?
1: Ano, ano, strýčku Vile. Myslím, že ještě nejsem dostatečně připraven k svatbě a k založení rodiny. Mám příliš málo životních zkušeností a cestování je přece nejlepší školou života.
2: Na jak dlouho chceš odjet?
1: Tak na 18 měsíců, nejvýš na 2 roky, jestliže...
2: Jestliže?
1: Jestliže to dovolíte a jestli bude Fina ochotna tak dlouho čekat.
2: No já žasnu. Ženich se nechce ženit, on se chce vydat na cesty.
0: Nesuďte ho přísně, milý kmotříčku. Myslím, že bychom ho měli pustit. Všechno jsem už rozvážila. Jsem ještě mladá, Godfrey je sice věkem starší, ale duchem je to jen, neuraž se, drahý, velké dítě. Na cestách může jenom dospět. Cítí-li potřebu cestovat, ať jede. Já na něho ráda počkám.
2: Nestačím se divit. Myslíš to doopravdy?
0: Doopravdy a zcela vážně.
2: All right. Chceš okusit cestování, milý synovče?
1: Ano, strýčku.
2: Dobře, okusíš cestování. Kam bys rád jel?
1: Nemám žádný přesný cíl.
2: A kdy hodláš vyrazit?
1: Co nejdřív.
2: OK. Tak tedy do týdne.

0: Poslal jste pro mě, pane?
1: Ano, pane Tartelete, poslal jsem pro vás. Neboť oceňuji péči, kterou věnujete Fíně i Godfrejovi. Se zájmem sleduji, jak se jim snažíte vštípit své umění tance a společenské výchovy a jak se snažíte učinit z nich dokonalé bytosti.
0: Vaše uznání mě těší, vyznamenává a zavazuje. Děkuji. A dále se vynasnažím.
1: Ano, ano, zajisté, zajisté. Milý Tartelete, ovšem poslal jsem pro vás také proto, abych vám něco sdělil.
0: Naslouchám pozorně, pane.
1: Sňatek mého synovce a slečny Fíny je odložen. Na svou vlastní žádost se pan Godfrey vydá na cesty, aby dostatečně okusil svět.
0: Aha.
1: Považuji za příliš kruté rozdělit profesora a jeho žáka, kteří si tak dobře rozumějí. Na cestách jistě vyniknou všechny utajené vlohy mého synovce a vy jim můžete být přítomen.
0: Aha, pochopil jsem. Kdy se má odcestovati?
1: Za týden.
0: A na které hluboké a bouřlivé moře má koráb mého žáka a mne zanésti?
1: Na Tichý oceán.
0: Aha. Obávám se, že vaše rozhodnutí je konečné.
1: Nedělám jiná než konečná rozhodnutí.
0: Potom jistě dovolíte, abych se vzdálil. Přeji dobrý den, pane.
1: Dobrý, profesore. Pro potřeby svého obchodu, milý Godfrey, disponuji celou flotilou lodí. Pro tuto cestu jsem dal připravit plachetnici Dream s přídavnými parními stroji, které velí zkušený kapitán.
2: Ano, vím. Je to loď pevná a spolehlivá, stejně jako vaše slovostričku.
1: Ano, ano, i tak by se to dalo říci. Musím teď s kapitánem projednat některé podrobnosti. Dohlédni na nalodění zavazadel, chlapče, a hlavně rozluč se s Fínou.
2: Jistě, stričku.
1: Támhle přichází.
2: Fíno! Miláčku!
3: Godfrey, něco jsem ti přinesla. Tady?
2: Ale, no, to je tvůj portrét.
3: Ano, moje podobizna vytvořená v ateliě Volker a syn.
2: Je nádherná. Dám si ji na stěnu své kajuty a každý den ráno tě budu líbat na uvítanou. Také pro tebe něco mám?
3: Ale to je pro změnu tvůj portrét. Godfrey.
2: No, vytvořili ho ve fotoateliéru Dainet a společníci. Jsem si tu dostatečně podobný?
3: Ano, ano, ano, ano, úplně jako živý. Bude stát u mě na nočním stolku. A když mi bude smutno, budu si s tebou povídat. Vrať se mi v pořádku, můj drahý, a taky živý.
1: Tak, s Bohem, Godfrey. S Bohem, profesore. Ať vás nebesa provází.
0: Ať nás hlavně brzy přivedou zpět.
1: Pohleďte na heslo, které zdobí příď Dreamu. Confide recte agens. Věř a jednej správně. Nikdy na ně nezapomeňte, pánové.
2: Nezapomeneme, stříčku. S Bohem, Fíno.
3: Naschledanou, můj milý.
0: Bůh s vámi. A hlavně s námi. To není dobrý nápad, pane Godfrey. A když ještě pomyslím na to, co si mumlal před chvílí kapitán.
2: A co pak si ten mořský vlk mumlal?
0: Nerozuměl jsem přesně, ale znělo to jako s odpuštěním. Ať mě vezme 1000 děsů, jestli jsem kdy měl potuchy, že budu muset udělat něco takového.

0: Dobré jitro, profesore. Zdá se mi, že dnes bude krásný den. Jak se cítíte?
1: Pane, obávám se, že vaše rozhodnutí o této cestě bylo poněkud unáhlené.
0: Ale profesore, všechno zajímavé je před námi. Jen se podívejte tam na obzor. Jsem zvědavý, co nás za ním čeká.
1: Raději bych dále žil v nevědomosti, ale na pevné zemi.
2: Kapitáne!
3: Co se děje?
2: Na lodi je Číňan!
1: Ještě toto?
3: Jaký Číňan?
2: Opravdový, čínský. Našli jsme ho pod palubí, je to černý pasažér.
3: Tak ho vemte a hoďte ho do moře. Co pak musím dělat všechno sám?
0: Podívejte, profesore, už ho vedou.
1: Ano?
3: Kdo jsi?
4: Seng Wu, pane. V nebeské řeči to značí ten, který nežije.
3: A co tedy pohledáváš živý na téhle lodi?
4: Plavím se, pane. Nedělám tu však žádnou škodu.
3: Skryl ses v podpalubí a chceš se zdarma dostat do Číny, co?
4: Jak pravíte, pane, je to na vaší vůli.
3: Co bys řekl tomu, kdybych zařídil, abys do Číny nikoli plul, ale plaval vlastními silami?
4: Jistě bych se o to pokusil, ale je velmi pravděpodobné, že bych na cestě zahynul.
0: Kapitáne, nechte ho. Pokud jeden Číňan ubyl v Kalifornii, pak jeden přibude v Číně a vlastně se nic nestane. Myslím, že si toho nikdo nevšimne.
3: Jak myslíte, pane Godfrey? Kouk, já tě nevidím na palubě.
4: Děkuju, pane.
3: Máš štěstí, že jsem v dobrý náladě. A že tady mladý pán má tak útlocitný srdce.
0: Děkuji, kapitáne. A co vy byste řekl snídani, profesore?
1: Ale pane, nemáte nějaký lepší nápad?
0: Podívejte, profesore. Moře už není tak klidné. Stále víc se vzdouvá.
1: Aha. Už 3 dny se plavíme a já si zatím ještě nevšiml, že by bylo někdy klidné.
0: To zhoršování počasí se mi nelíbí. I vítr jakoby se točil. Myslím, že zajdu na kapitánský můstek.
1: Jděte, pane, a požádejte kapitána, ať zastaví to kymáci.
0: Kapitáne. Pane kapitáne. Nikdo tu není. Hej, chlapi! Kde je kapitán?
2: Není na lodi. Odplul na člunu asi před 30 minutami.
0: Cože? Odplul?
2: Jel prozkoumat další trasu naší cesty. Zdá se, že jsou v našem směru nějaký skaliska. Mohlo by to být nebezpečný.
0: Ach, bože. A kdy se vrátí?
2: Tak za 2-3 hodinky.
0: No. Ale co to počasí?
2: Bez obav, mladej pane. Večeru se to utiší. Čeká nás klidná noc.

0: se děje? Vůbec nic nevidím. Kapitáne? Kapitáne! Co se stalo? Srážka?
1: Nevím! Ta prokletá mlha! Otápíme se a jde to rychle. Voda sahá už skoro k palubě.
0: Opravdu? A co mám dělat?
1: Jediná možnost, jak si zachránit kůži, je použít záchranou vestu, skočit do vody a plavat co nejdál od lodi. Až se ponoří úplně, vytvoří se vír a v něm byste se mohli utopit.
0: A co profesor?
1: Toho si vezmu na starost. Tímhle směrem jsou nějaká skaliska. Zahlédl jsem je ve dne. Plavte ale co nejrychleji.
0: A vy?
1: Mou povinností kapitána je zůstat na lodi až do konce. Děj se vůle boží. Skočte, pane, jde vám o život.
0: S Bohem. Ať vás Bůh ochrání. Aaaa!

0: No konečně. Pomalu se rozednívá, mlha se rozpouští. Denní světlo znamená naději. Co se to vlastně stalo? Proč se Dream potopila? Ne. Teď musím uvažovat s chladnou hlavou. Jsem živ? Ano, dá se to tak říct. Jsem na pevné zemi? Jsem. Jsem tu sám? To zjistím.
1: Hej! Hej! Je tu někdo, ozvěte se!
0: Nikde nikdo. Copak se nezachránil nikdo z Dream? Žádný z námořníků? Tartelet? Kapitán?
1: Slyší mě někdo?
0: Nic. Sám. Jsem tu sám jako Robinson. Ale co? Jsem živ a musím něco udělat. Projdu pobřeží a pokusím se najít aspoň trosky z lodi. Pane bože! Co je to za podivný předmět tamhle v písku? Nějaká zdechlá mořská obluda. Ale ne. To je tartelet.
1: Profesore!
0: Dýchá? Ano. Zdá se, že ano. Profesore!
1: No, vzbuďte se, pane tartelete.
2: Ano, vzbudíte se. Přitanci nemůžete spát, žáci.
1: Ale to jsem já, Godfrey.
2: Pan Godfrey pluje na vratké lodi. Stále se kymácí.
0: Profesor.
2: Ale já se nekymácí.
0: Vzpamatujte se. Už nejsme na lodi. Ani vy, ani já.
2: Nejsme na lodi?
0: Ne.
2: Ale to je báječné. Jsme na pevné zemi. Jsme v bezpečí.
0: No, nevím, jestli jsme v bezpečí, milý tartelete.
2: Ale to je přece pan Godfrey.
0: No.
2: Můj drahý Godfrey. Konečně jsme v přístavu. No,
0: můžete odložit svoji záchranou vestu.
2: Ale myslíte, že to nebude mít nebezpečné následky, pane?
0: Jsem si tím jist.
2: Hele,
0: co pak?
2: Zde jsou mé housle, pane, a smyčec.
0: Poněkud vlhké.
2: Vlhké, ale neporušené.

0: Myslím, pane Godfrey, že bychom měli najít nějaký hostinec, kde bychom mohli pojíst alespoň pár sendvičů a zapít je sklenicí vína. Umírám hlady!
1: Ale...
0: Pane Godfrey, celé to dobrodružství nesmírně podpořilo mé trávení.
1: No, pojďte, profesor.
0: Ale vy míříte někam k nebeským výšinám, kde stěží nalezneme restauraci. Okolí se zdá být lidu prázdné.
1: Jen ještě vydržte, už jsme skoro na vrcholu.
2: Úžasný pohled. Nádhera.
0: Myslím, že není čas na kochání, pane. Rychle hledejte nějaký hostinec nebo město, nebo aspoň vesnici, osadu, osamělé stavení. Stavení.
2: Co pak? Vidíte to, co já, Godfreyi?
3: Pokud se ptáte na to, jestli také nevidím žádný hostinec, město, vesnici, ani osamělé stavení,
0: ano.
3: Pak tedy vidím to, co vy.
0: Pak jsme ztraceni v pustině?
3: Dokonce se obávám, že tento kus země vůbec není spojen s pevninou.
0: Ale proč by neměl být spojen s pevninou, na které je dostatek hostinců?
3: Protože je obklopen mořem, jak vidíte.
0: Co to říkáte? Ostrov?
3: Ano, ostrov.
0: Chcete snad říci, že jsme na pustém ostrově jako nějací Robinzoni?
3: Všechno tomu nasvědčuje.
4: Zdejší bušle jsou docela chutné. Co říkáte, Godfrey?
1: Souhlasím. No, takové bychom v San Francisku museli hledat jen v nejlepších restauracích.
4: To máte pravdu, pane.
1: Vynikající. Ujišťuji vás, profesore, že dnes budeme muset zůstat jen u předkrmu. Ano, ale poohlédneme se, zda tu žijí i zvířata použitelná k dalším chodům.
4: Všiml jsem si, pane, že je tu mnoho ptactva.
2: Tudíž by tu měl být i dostatek vajec.
1: Vejce se dají jíst. Syrová, ale na cokoliv ostatního potřebujeme oheň.
2: Aha. Godfrey. Slyšíte?
1: Ano.
2: Slyšíte?
1: Velmi zřetelně.
2: Ozývá se to z támhle toho křoví.
1: No ano.
3: Podívejte, no to jsou normální slepice.
2: Normální slepice.
3: Stejné jako ty americké. A dokonce i kohout.
2: Což je známka civilizace. Nemýlím-li se, jde o kury domácí. Nacházíme se tedy na obydleném území, pane.
1: No, neradujte se předčasně, profesore. Známky osídlení jsme zatím nezahledli.
2: Za to několik ovcí a koz. Ano.
1: Cože?
2: Tamhle, u toho lesíka. Vidíte? Pasou se klidně, jako by to žili odedávna.
1: Dobrý bože. Slepice, kozy, ovce. Profesore, víte, co to znamená?
0: Aby ne, no.
2: Neumřeme hlady.
4: Pane, já navrhuji nikam dnes už nechodit a postarat se o pořádnou večeři, když už se pánu bohu zachtělo zachovat nás při životě.
1: Moudrá slova, prtelete. A já dodávám, setrvejme teď pár chvil v zadumání a v tiché vzpomínce na zmizelou posádku Dreamu.

0: nekřič, no.
1: Je to tu jako někde na americké farmě. Dobré jitro, profesore.
2: Vyspal jste se dobře?
3: Dobré jitro.
2: Dobré jitro.
3: Ale byl jsem tak unaven, že jsem spal spánkem, který se podobal spíše bezvědomí. Ale, pane, hlavně, že se pode mnou nekolébala paluba lodi.
2: Vidíte? A co já bych za to dal, kdyby se pod námi houpala paluba Dream? Nocovat na tvrdé zemi není to nejlepší.
3: Pane, bude se dnešní snídaně podobat včerejšímu obědu i večeři?
2: Obávám se, že ano, profesore.
3: Rozumím. Nadšení z objevu domácích zvířat nám není nic platné, když nemáme oheň.
2: To ano, ale dnes je tu více možností.
3: Více?
2: Ano, zde mušle, tamhle mušle a potom ještě půl tucet vajec, která jsem našel v křovinách.
3: Výborně, jenomže je nemůžeme uvařit.
2: No, sníme je syrová.
3: A lepší zprávu nemáte?
2: Mám. Profesore, mám pro vás velice důležitou zprávu. Vzhledem k tomu, že jsme uvízli na ostrově, který dozajista podrobí zkoušce naši vytrvalost i vynalezavost, rozhodl jsem se, že ho pojmenujeme.
3: Aha.
2: Ano.
3: Ostrov bez naděje by bylo vhodné jméno. A nebo ostrov zlý sen?
2: Podléháte malomyslnosti, Tartelete. Já navrhuji, abychom ostrov nazývali Fína. Na počest mé milované snoubenky.
3: To je ušlechtilé rozhodnutí.
2: No,
3: omlouvám se, pane. Jste pravý gentleman.
2: Díky za uznání, profesore. Ovšem, hlavním úkolem dneška je zajistit si obydlí. A zatímco jste spal, dostal jsem nápad.
3: Pojdejte.
2: Na řeči není čas. Musíme vyrazit.
3: Proč? A kam? A bez snídaně?
2: Vezměte si na cestu jedno syrové vejce a jdeme!

0: Kam míříme, Godfrey?
1: Tamhle k té skupině sekvojí, profesore. Jsou obrovské. Musíme si je prohlédnout.
0: Nechápu sice proč, ale budiš. Budeme se tedy těšit z pohledu na stromové velikány a ohladu.
1: Ano, ano, ano. Myslím, že to mám.
0: Co máte, Godfrey? Něco k jínu?
1: Obydlí pro nás dva. Podívejte.
0: Ale vždyť je to jen obyčejná sekvoj.
1: To ano, ale podívejte se pořádně. Co vidíte teď?
0: Obrovskou sekvoj. A v ní díru.
1: Dutinu, profesore. Dutinu. Hned ji prozkoumám.
2: Hola? Je to tu dostatečně velké, aby se tu mohli ukrýt dva dospělí trosečníci. Profesore, vstupte bez obav.
0: Chcete říci, že budeme bydlet ve vykotlaném kmeni?
2: Lepší místo v tuto chvíli nenajdeme.
1: No tak, pojďte, pojďte sem. A ještě něco.
0: Ano?
1: Ve Spojených státech je zvykem velké sekvoje pojmenovávat po význačných amerických občanech.
0: To je pravda. Ale co pořád máte s těmi jmény? Ta nás nezasítí.
1: Pojmenujeme náš strom. Myslím, že by se na počest mého strýce Williama Kolderapa měl jmenovat Willův strom, tedy Willstree. Souhlasíte?
0: O, to bude pro pana Kolderapa jistě pocta. I když se zasloužil o naši současnou příšernou situaci, je to veskrze ctihodný muž.
1: O tom nepochybujte, milý Tartelete.
0: To už je zase ráno.
2: Profesore, vzbuďte se!
0: Co se děje?
2: Něco jsem našel! Pojďte sem, na pobřeží! Honem!
0: Co to jen může být? Kámen pokrytý chaluhami?
1: Ne! Petna! Ano!
3: No, a je pěkně těžká.
1: Je plná. Počkejte. Najdu nějaký kámen a zkusím urazit zámek.
0: Okamžik, pane.
1: Tady. Díky, profesore. Tak. A ještě jednou.
0: Opatrně, pane.
1: Výborně. Podařilo se. Co pak asi najdeme uvnitř?
0: Tohle? No to je poklad.
1: Pravý a nefalšovaný poklad. Prádlo vrchní i spodní, pevné boty a lovecké střevíce.
0: Malé zrcadlo a kartáč.
1: A tady kotlík na vaření, konvice, lžíce, dvě vidličky a dva nože.
0: Pane, tady tři lahve kořálky a několik liber čaje a kávy.
1: A koukněte tady to. No? Nebo zes. Pilka, hřebíky, sekira a ještě zbraně a na 10 liber střelného prachu.
0: A taky kapesní lékárna, dalekohled.
1: Knihy, zápisník, Bible.
0: O la la, pane, příruční kniha dokonalého kuchaře. A zde, podívejte, pane Godfrey.
1: Ano?
0: Jsme zbaveni syrových pokrmů.
1: Cože?
0: Zápalky.
1: Ne.
0: Celý balík syrek.
1: Počkejte.
0: A jsou suché.
1: Ta bedna byla bez pochyby přinesena příbojem, ale není tu žádný nápis, který by ukazoval na její původ. Zbraně bych typoval na Anglii. Bible však, ta je vydána v New Yorku.
0: Pane, teď nemá smysl mudrovat, odkud ty skvostné věci jsou. Je třeba jich využít.
1: Dobře, Tartelete. Vezměte všechno, co unesete a jdeme k domovu. Pst. Tiše. Yeah.
4: Vidíte? Ano. To je nějaké zvíře. Aguty, nemýlím-li se.
1: Ano, bíložravý hlodavec. Podejte mi pušku.
0: Okamžik, pane.
1: Tady, pane, děkuji.
0: A pane, mířte přesně.
1: Pokusím se.
0: Skvělá rána, pane Godfrey.
1: Děkuji, Tartelete.
0: Hned naplním kotlík slanou mořskou vodou a vhodím do něj celou čtvrtku agutyho. Přidám potom tucený jamfových kořenů, ty výborně nahradí zeleninu, a pak se to všechno bude vařit a vařit a vařit a vařit a vařit.

0: Milí profesore, dnes je tomu právě čtvrt roku, co jsme ztroskotali. A já se zatím cítím skvěle. Jak jste na tom vy?
1: Milý pane Godfreyi.
0: Ano?
1: Od té doby, co si můžeme uvařit, se mi nálada taktéž výrazně zlepšila. Přesto sled našich dnů mi připadá dosti jednotvárný, nemyslíte? Poněkud postrádám ruch San Francisca.
0: Ale?
1: Jeho hlučné ulice a kavárny. Mám prostě rád větší společnost. Nebylo by vhodné, milý Godfrey, opět začít s výukou tance?
0: Obávám se, že to ještě nějaký čas počká.
1: Aha. Jak si přejete, pane? Co pak zkoumáte tím dalekohledem?
0: No, myslím, že si brzy užijeme větší společnosti, Tartelete.
1: Ale ne.
0: No, podívejte se do zátoky.
1: Ukažte. Bože, nějaký člun. Budeme zachráněni.
0: Nejásejte předčasně. To je piroga a plují na ní jistě nějací divoši. Veslařů je dobře 20 a zdá se mi, že vezou spoutaného muže.
1: No opravdu. To je scéna jako z románu pana Defoea. Doufám, že nehodlají toho nebožáka sníst. Co uděláme?
0: Nejdřív zabezpečíme naši usedlost, ozbrojíme se a potom vyrazíme na průzkum.
1: Správně.
0: Ano.
1: Oba?
0: No, oba, profesore.
1: Aha. A pane, nebylo by lepší, kdybych sebou vzal housle?
0: Nač to?
1: No, slyšel jsem o domorodcích, kteří jihli při poslechu hudby a chovali se krotce jako beránci.
0: Takovou zkušenost nemám a nedovedu si představit, že byste plýtval svým uměním na nějaké ohavné lidožrouty. Střelný prach a kule, to je jediná řeč, které porozumí. Pojďme.
1: Co, Godfreyi? Vidíte už něco?
0: Pohleďte. Tam vpředu je jejich oheň. Opatrně se přiblížíme.
1: Pane, měli bychom se spíše opatrně vzdálit.
0: Stát! Tam u toho kůlu je připoután jejich zajatec. Není pochyb, co se chystají učinit. Vidíte tu velkou kamennou sekeru v rukou tamtoho chlapa?
1: Ano.
0: To je asi jejich náčelník.
1: Bože, už odvazují svou oběť. A budou si z ní asi chystat večeři.
0: Musíme ho osvobodit. Palte, Tartelete!
1: Jo, to se vám řekne.
0: Tak palte!
1: To ne já, to ono samo.
2: Trefil jste, profesore? A já taky.
1: Gratuluji, pane.
2: Dva divoši jistě byli zasaženi a jejich druhové prchají. Ano, ano, prchají k lodi a odnášejí raněné.
1: Vítězství! Pane bože, vyhráli jsme.
0: Pozor.
1: To snad ne. Jeden tu zůstal a běží k nám.
2: Ale no to je ten jejich zajatec. Hello, milý hochu. Halo, tady jsme.
3: Araku Humano, moja personál.
2: Ale co to děláš, chlapče?
3: Choj moja.
2: Proč si kladeš moji nohu na svou hlavu?
3: Humano.
1: Zřejmě chce být vaším otrokem, pane.
3: Ano, Ara.
1: Kdyby ten chlapík nevypadal tak negramotně, řekl bych, že někdy četl Robinsona Crusoe.
2: Vstaň, chlapče.
3: No.
2: Jak se jmenuješ? Já jsem Godfrey Morgan a toto je profesor Tartelet.
3: Aramano, Karefino.
2: Ne, nemusíš se bát. Jsme přátelé.
3: Godfrey Morgan, Tartele a Raku Humano.
2: Takhle, já, Godfrey Morgan. A ty?
3: A ty, Karefinotu. Karefinotu.
2: Jistě, jmenuje se Karefinotu.
1: Trochu divné jméno, pane.
2: Vítej, Karefinotu. Stáváš se svobodným občanem ostrova Fina.
3: Ku aramano, Karefinotu.
1: Pane, myslím, že si té pocty opravdu.

0: Můj milý profesore, musím vám složit neobyčejnou poklonu.
1: Děkuji, pane.
0: Za dobu, co jsme odloučeni od civilizace, jste se vypracoval na prvotřídního kuchaře. A nebudete-li to považovat za urážku, dovolím si konstatovat, že vaše kulinářské umění dosáhlo stejného vrcholu, ne-li vyššího, než ono taneční.
1: To je velká čest, pane. Drahý Godfrey, uznání z vašich úst si cením dvojnásobně.
0: Děkuji.
1: A dá-li Bůh, že se kdy vrátíme do San Francisca. Potom si hodlám otevřít luxusní restauraci v Golden Gate Parku a nazvu ji Pale Street.
2: Naraha! Kanákům opahu!
0: Karefino tu? Co říkáš?
1: Pane, myslím, že chce, abyste ho následoval do koruny naší sekvoje. Nejspíše něco spozoroval.
0: Ano, ano. Dobrá! Jdu za tebou! Šplch ve větví svědčí dobré kondici.
2: Naraha! Kanákům opahu! Naraha! Naraha!
0: No vždyť šplhám. Ale nejde mi to tak rychle jako tobě. Divochu.
2: Naraha.
0: No, tak. Co jsi viděl?
2: Kumo paho.
0: Kam se mám dívat?
2: Paho.
0: Ale ano. No to je určitě kouř. Rychle dolů. Musíme zjistit, kdo rozdělal ten oheň. Profesore, my jdeme na průzkum. Vy bedlivě střeste naše obydlí.
1: Pán Bůh se mnou.
0: Chlapče, už jdeme skoro hodinu a stále nic.
2: Ara.
0: No konečně. Ohniště. A dohaslo teprve před chvílí. Je tu někdo? Hej! Ozvěte se!
3: Kumo!
0: Nic. Prohlédneme okolí. Někde tu přece musí být nějaké stopy. Nebo skrýš, nebo něco podobného.
2: Kana.
0: Jakže?
2: Křestíš? Kana.
0: Dobrá rána. Karefinotu. Mačetu ovládáš skvěle. To je ale kus. Nikdy jsem tak velkého křestíše neviděl.
2: Ara, paho.
0: Ano. Ano, a tamhle je další.
2: Paho.
0: A ještě jeden.
2: Paho.
0: No ale ti se nechystají zaútočit. Kde se tu tak najednou vzali? Fuj. To je příšerný pohled.
3: Oparaho karahu.
0: Také si myslím. Pojďme raději zpátky lesem.
2: Karaha pakumo.
0: Cože? Cože kde? No pro boha. Ještě tohle. Tygr. A v těchto končinách. Skolím ho. Myslím, že jsem ho zasáhl. Ale ne. Nezasáhl.
2: Kumo ara.
0: Karefino, tu. Počkej, kam běžíš? Vždyť máš jenom nůž. Pane bože, on zápasí s tím tygrem. To je hrůza. Ale vede si dobře. Cože? On ho dostal. To zvíře padá do řeky. Je mrtvé. Karefino, tu. Příteli. Jsi v pořádku?
3: Nakumopa, harara, karaha.
0: Ukaž. Jen pár drobných oděrek a škrábanců. Měl jsi obrovské štěstí.
2: Karaha.
0: Ale především si prokázal své statečné a oddané srdce. Děkuji ti.
2: Arha kuho mano.
0: Dobře. Teď ale naši výpravu raději rychle ukončíme. Za chvíli bude tma. A profesor nám jistě chystá skvělou večeři.

0: No, už jsme skoro doma. V našem milém Will Street. Karefino, tu nevíš, co mohlo tak vyděsit našeho profesora. Před čím to couvá?
1: Kala, na kopahu.
0: No ano, to je krokodýl. Pahu.
2: Opatrně, tartelete.
0: Pro boha, on klopí.
2: Honem. Zásah.
1: Ara, ara, ara.
2: Sláva.
0: Viděl jsi, jak to zvíře po zásahu nadskočilo?
1: Ara, ara, ara.
0: A je po něm.
3: Pane, pane, pane, dobře, že jste doma. Na poslední chvíli, ale včas. Děkuji vám za záchranu života.
0: Neděkujte, to byla samozřejmost.
3: Ale já už bych se raději někam odstěhoval, pane. Nejlépe do San Francisca.
0: Profesore, obávám se, že se nám to jen tak nepodaří. A to pro vás máme ještě další špatné zprávy.
3: Ale ne.
0: Ano, ano. Na ostrově se objevili jedovatí hadi a dokonce tygr.
1: Jakže? Tady žijí tygři?
4: Kuhomano.
0: Je to tak. Je to tak, milý tartelete. Zdá se, že ostrov je nebezpečnější, než jsme si doposud mysleli. Naše hospodářství je v ohrožení.
3: Ale nejen hospodářství, pane. Já se například cítím velmi ohrožen.
0: Ano, ano, ale musíme zabezpečit ohradu s domácím zvířectvem. To by sem ty šelmy mohlo lákat.
3: Ale jak to chcete udělat, pane?
0: Můj plán je takový.
3: Poslouchám.
0: Pokácíme a odvětvíme borovice v horní části lesa. Kmeny svážeme v malé vory a splavíme je sem po říčce. A tady z nich postavíme kolovou ohradu.
3: Myslíte, že to zvládneme?
0: Zajisté. Během 5-6 dnů. Ostatně Karefino tu se už osvědčil jako dřevorubec.
1: No a rána kopahu.
0: Velice rychle pochopil všechny finesy práce s pilou a sekirou. Ano, ano. Když to spojíme s našimi zkušenostmi a organizačními schopnostmi,

0: Ach, můj milý Godfrey, netušil jsem, že tu zima bude tak krutá. Naše zásoby se tenčí. A k tomu ještě to vaše horečnaté onemocnění.
1: Už je mi lépe, Tartelete.
0: Díky bohu.
1: Vaše polévky mě postavily na nohy.
0: Děkuji, pane. Co to bylo?
1: Řekl bych, že slyším lva.
0: Lva?
1: Pantera? A taky vytí hyeny.
0: Ach, bože, kde se tu ta nebezpečná zvířata v takovém množství vzala?
1: Nejspíš je sem přihnal hlad.
2: Pozor! Útočí! Střílejte!
1: Ah, snad jsme je aspoň na chvíli zahnali. Kde je Carafino?
0: Při prvním náporu zvířat uprchl do koruny sekvoje, pane.
1: Obávám se, že ho brzy budeme následovat. Už se vracejí! Musíme do koruny stromu! Rychle, Tartelet! No!
3: Kara!
0: Pane, moje ruka!
1: Podejte mi ruku!
0: Ruka mě pevně!
1: Díky, Carafino! Díky! Tak, tady budeme aspoň trochu v bezpečí.
0: Hara!
1: Držte se dobře, profesore. Toto není taneční hodina.
0: To je poněkud nemístná poznámka, pane. Podívejte se. Zvířata už vnikla dovnitř.
1: Ach ne! Vidíte to, co já?
0: Dobrý bože, ty šelmy rozmetali krb. Wheel Street začíná hořet.
4: Hoří!
0: Vybuchla zásoba střelného prachu.
1: Ale exploze aspoň rozehnala ty bestie. Musíme výš, nebo nás plameny zasáhnou.
3: Pozor, strom se nachání. A to je dneska 19. ledna.
1: Carafino, co to? Ty mluvíš naší řečí?
3: Jo, říkám, že je dnes 19. ledna a měl by přijet váš strýc, pane.
1: Což?
3: Jestli nepřijede, jsme ztraceni.
0: Já ničemu nerozumím, pane.
3: Zdá se, že pan Koldera plní sliby.
5: Godfreyi! Synovče!
1: Strýčku!
6: Miláčku, jsi v pořádku? Co děláš tam nahoře?
1: Fino!
4: Pomoc! Pomoc! Pomůže nám někdo dolů z toho příšerného stromu? Nebo tu zemřeme?
5: Moji muži, uhaste oheň! Zachraňte trosečníky!

0: Musím přiznat, že jsem překvapen. A nic z toho, co se stalo, nechápu. Jak jste mohli najít ostrov Fínů?
1: Jsme na ostrově, který jsem před půl rokem koupil.
2: A ty jsi mu dal mé jméno, Drahý.
1: Správně se jmenuje Spencer. A ty ses tu měl vyučit Robinsona.
0: Jak vyučit Robinsona? Ale strýčku, to přece loď Dream ztroskotala.
3: Tisíc děsů. Na příkaz pana Kolderapa jsem nechal naplnit vodou balastní nádrže, takže to v noci vypadalo, že toneme. Když jste však odplaval za dobrodružstvím, v klidu jsme zase dojeli domů.
4: Aha, ale co ti Divoši a Piroga?
3: To byli naši muži, sehráli divadýlko. Naštěstí oba dva vaše výstřely zcela minuli.
0: A Karefinotu?
4: A jmenuji se Jab Bres.
0: Zachránil jsi mi život. Před tygrem.

0: byl taktéž na pérový pohon.
1: Krokodýl? O jakém krokodýlovi to mluvíte?
2: Ano, ano, ano, byl to skutečný krokodýl. Nic, co bychom přivezli my. Ale objevili se tu i skuteční hadi.
3: Ano.
2: Lvy, ano. Hyeny a další šelmy, které by nás určitě dostali, kdyby se váš příjezd zpozdil třeba jen o minutu.
1: Tomu nerozumím.
3: Ani já ne.
1: Ostrov Spencer neměl mít na svém území ani jediného nebezpečného živočicha. Tak zněla záruka.
4: V skutku? Aha. No, no, tak se podívejte tamhle na toho krokodýlího zabijáka. Pane Kolderape, zabývám se totiž myšlenkou, že si ho dám vycpat. Pokud ho tedy dopravíte do San Francisca.
1: Pěkný kousek. Počkejte, tady má něco na kůži. Je to napsané nesmytelným inkoustem. Panu J.R. Teskinrovi od Rudolfa Hagenbecka Hamburg. Ale to všechno vysvětluje. Ten starý vzteklý Teskinr nakoupil u Hagenbecka nebezpečná zvířata a dopravil je sem, aby se mi pomstil, že jsem mu tenhle ostrov vyfoukl v dražbě před nosem.
0: Aha. Ale je tu ještě jedna záhada. Několikrát jsme viděli dým.
2: Ano, ano.
0: Dokonce jsme našli i ohniště.
2: Ohniště.
0: Ano, ale nepodařilo se nám najít toho, kdo oheň rozdělal.
1: Tak to je záhada, kterou ti Godfrey opravdu neumím vysvětlit.
5: Hello. Možná bych se já mohl pokusit.
2: Ale pane, to je přece černý pasažér Feng Wu.
5: Jsem rád, že vás mohu konečně pozdravit.
0: Kde se tu berete?
5: Bydlím na tomto ostrově stejně dlouho jako vy.
0: No ale proč jste se nepřipojil k nám?
5: Synové nebes rádi žijí sami. Oni dostačují sobě. Ale teď bych rád odplul s vámi do Čína, nebo zpátky do San Francisca.
0: Do Číny se rozhodně v dohledné době nechystáme, ale k nám domů jistě plouti můžete.
1: Ovšemže, ale chtěl bych říct ještě něco. Omlouvám se za dobrodružství, které jsem vám tu připravil. A tobě, milý synovče, tento ostrov věnuji darem. Je tvůj.
0: Ale... to je nečekaně úžasný dárek.
6: Blahopřeji,
0: já...
1: Můžeš tu být Robinsonem na doživotí.
0: Cože na doživotí?
3: Godfrey, ty chceš opravdu zůstat na tomto ostrově?
0: To bych raději umřel. Je tu velmi nebezpečno.
1: No ale až tu poslední lev sežere posledního tygra.
0: Pak bych tu možná rád strávil nějaký čas. Ovšem určitě ne sám.
3: Nebudeš sám.
0: Ne.
3: Budeš tu mít svoji oddanou Robinsonku. Oh,
0: má milá Fino. Myslíš to vážně?
3: Naprosto vážně. Půl roku čekání mě úplně stačilo.

0: Slyšeli jste rozhlasovou hru Škola Robinsonů. Na motivy románu Žila Verna napsal Pavel Kácha. Osoby a obsazení: Godfrey Lukáš Hlavica, Tartelet Vladimír Hrabal, William Kolderab Jaromír Meduna, Fína Sabina Laurinová, Karefinotu Karel Zima, kapitán Pavel Rýmský, námořník Michal Zelenka, Číňan Krištof Nohýnek, úředník Michal Pavlata, J.R. Teskinr Ladislav Trojan, John Radek Zima, Frank Jan Teplý, hlášení Roman Výšek. Dramaturgie Václava Ledvinková, produkce Jana Knapová, zvukové efekty Josef Plechatý, mistr zvuku Radek Veselý, autor hudby Zdeněk Zdeněk, režie Jaroslav Kodeš.
1: Zajímá tě, kdo hru napsal a natočil?
2: Chceš si poslechnout další příběhy?
1: Jdi na web radiojunior.cz.

0: Expedice Sever na rádiu Junior je v plném proudu.
1: V srpnu se vydáme na švédský venkov, konkrétně do Bulerbinu.
0: Děti z Bulerbinu od Astrid Lindgrenové jsou naším novým čtením na pokračování.
1: Zaposlouchejte se do příběhu plného dobrodružství a přátelství.
0: Na rádiu Junior vám ho povypráví Bára Hrzánová.
1: Zvídavec ani trenduj samozřejmě v Expedici Sever na rádiu Junior nesmí chybět.
0: Připomeneme si všechny severské díly, které za 5,5 roku ve Zvídavci vznikly.
1: V Trenduj pak Eva s Aničkou proberou, bez čeho v létě nemůžete být, a rozhodně zazní i severské tipy.
0: Nenechte svůj mozek a styl lenošit ani v létě.

naše třídní prosedí s klidem, rychle zasedni.

0: Šup do postýlky a spinkej.
1: Mně se nechce. Povídej mi pohádku.
2: Když já už jsem dneska tak unavená.
1: Bez pohádky neusnu. Tak aspoň nějakou krátkou.
0: Já už to mám. Pustíme si Hajaju. Slyšela jsem, že je teď nově na webu Rádia Junior.
3: Jo!
0: Hajaju. Pohádky na dobrou noc si můžete poslechnout každý den v 19.50 ve vysílání Rádia Junior nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz. A green frog went hop hop.

nazývá se čvachtání. To jsou asi vachtani. Vedle s tichou rozkoší. Tam si hrošile noší. Lvi a taky tygříci nemohou mi odříci podívanou krmení.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: Dobré kmotřinky, tak se jmenuje klasická česká pohádka o nevinné dívce a jejich třech dobrých kmotřičkách. Na motivy Boženy Němcové napsal František Pavlíček, režie Jan Berger. Účinkují Luděk Munzar, Jana Hlaváčová, Hana Maciuchová a další. Natočeno v roce 1980.

0: aby to všichni věděli. A třeba nám i záviděli. A jestli komu snad neslouží uši, tak ať přijde k nám na kopec. A já mu rovnou povím, že je to dívčinka něžná jako obláček, růžová jako červánek a 100krát krásnější než všechny růže 100 lístky, co jich voní po světě.
1: Janečku! Jene! No tak, Janku!
0: Mamo!
1: Co to vyvádíš až na vršku jabloně?
0: Mamo!
1: Jakoby nestačilo, co od samého rána tropíš postavení.
0: Musím přece tu krásnou novinu rozhlásit na všechny strany.
1: A komu pak, že jsem tak zvědavá? Když kolem přejde vandrovník jednou za měsíc, je to na naší samotě svátek.
0: Ty se ptáš, kdo mě uslyší? Ledas kdo. Když o tom štěstí, co nás právě potkalo, nemůžu povykládat lidským živáčkům, ať si to vyslechnou aspoň zajíci. A skřivaní, skřivaní a třeba syslové tamhle na pastvině. Ustup kousek, moje potěšení, zachtělo se mi k tobě dolů.
1: Blázne, blázne.
0: Kde pak, žádný blázen. Ale, no, jen to pěkně pověz a nahlas.
1: Táta.
0: No, to je. Táta, to je, co? Světe, slyš tu novinu. Já jsem táta. Táta. Narodila se nám dcera. A dali jsme jí nejonačejší jméno mezi jmény. Marie. Manka. Mariánka. Marinka. Marie. Jedno pojmenování hezčí než druhé. A když to otočím z druhého konce. Marinka, Mariánka.
1: Tak už ticho, měj rozum. Když budeš takhle vyvádět, probudíš ji. Snad bys nechtěla, aby se rozplakala. Kdo ví, co nářku ještě v životě čeká?
0: No, z toho čbánku nenačínej, nechci slyšet žádné lamento. Když Ouhor na kopci uživil nás dva, co by nedal živobytí pro třetího? Zapršelo, žito bude mít bohatší klas, brambory mají nať jako houští, taky se urodí o pár košů víc.
1: Ale mě ne, semínko, zešlo?
0: Roste jako z vody, počkej, až rozkvete modrým kvítkem, celá obloha nám bude závidět.
1: Natkám přes zimu o 2 štůčky plat navíc. A mohla bych zkusit vyšívání, za to prý teď v městě platí líp.
0: Tak vidíš, kam pak na nás se smutnou notou. Pamatuj si, kdyby se i někdy stalo, že ve tvém kvítkovaném hrnečku nezacíkání krejcárek, my přeci máme celý zlatý poklad ve světnici v kolíbce. Já už mám za 1000 chutí vylézt na jabloň a křiknout si a vejskat.
1: Člověka svým hlasem stejně nepřivoláš. A naše malá bude bez kmotra.
0: A tak tohle tě nejvíc rmoutí.
1: Tebe snad ne. Každé děťátko má mít vedle táty a mámy ještě i kmotra nebo kmotřičku. Kdyby na nás dva přišlo dopuštění, co by si ta malá sama počala? Neměla by v celém světě živou duši, která by se na ní vlídně usmála, která by na ní vlídně pomyslela. No, proč nic neříkáš?
0: No jak tě mám potěšit, když sám si nevím rady. Leda by se s naší Mařínkou pokmotřili divocí holuby.
1: Pěkný táta. Poskakuješ na stromě jako veverka, plašíš zajíce a teď bys chtěl přivolat ke kolébce místo lidí hejno doupňáku.
0: Nemudruj. No, radši mi dej hubičku. Mámo. Ne, počkej. Zasloužíš si jednu ode mne. A teď poslouchej, jak je to podle mé hlavy. Bylo by pravda pěkné, kdyby naše Mařínka měla kromě nás ještě dobrého strýčka nebo starostlivou tetku, ale tady človíčka nezahlédneš, tak co si marně mutírovat hlavu? Když nejsou na dohled lidi, nezbývá, než naše nemluvňátko pokmotřit se sluncem.
1: Už skoro zapadlo.
0: A s měsícem. A s hvězdičkama. A s celým pěkným světem, co tu voní kolem dokola.
2: Bože, zrovna se taky radujeme, jak tu kolem vás všecko dýchá čerstvou vůní. Trnky pod lesem, loučka za stavením.
0: Pro pána, mámo, podívej, přišel nenadálý host.
3: A kdyby jenom jeden, Janečku.
4: My jsme, Holenkové, hned tři na jednou.
0: Tím líp, paní mámy. Tím líp, zjevili jste se jako na zavolanou.
5: Že jsem tak zvědavá. Vy nás znáte, tetičky?
2: Známe, neznáme. Jak tě to napadlo?
5: No, že jste řekla tuhle tátovi Janečku. No,
3: třeba mi jen tak přišlo na mysl, jestli mu uhádnu jméno.
0: No, nemámo, kde je okřínek s chlebem? Já skočím do sklípka pro misku tvarohu. A musíme vzácným hostům prostříct.
4: Tím si, chlapče, nedělej starost. My se stavili jen na chvilku a hned zas povandrujeme dál.
5: Ale kam byste pospíchali teď na noc?
0: No právě. Pojďte do stavení. No pojďte, ať vás můžeme uctít. Aby nám nebylo hamba poprosit vás o přátelskou službu.
2: Jaká hamba, jaké prošení. Však jsme k vám přišli právě proto. Kvůli Mařince.
3: Co pak dělá? Dříma?
4: Líbí se jí v Jasanové kolebce.
5: Tetičky, jak tohle všechno víte?
0: Že byste mě slyšeli, když jsem si výskal tamhle na jabloni?
3: No ne, to je pořád vyptávání. Nevíš, kmotra, o čem to mluví?
4: Nemám zdání, kmotra. Darmo nás, lidičky, zdržujete. Světla je na mále.
2: A pro samé klábosení zmeškáme, co zbývá z bílého dne. No tak co, Holenkové, pustíte nás k maličké? Starali jste se přece, kde pro ní sehnat kmotry?
0: Pojďte dál, paní mámy. No pojďte dál, přišli jste v pravou chvilku. Mámo, ty běž napřed a posviť loučí, ve světnici už bude tma.
2: Aha, kde pak, lidi? Vy posedíte pěkně před chalupou. Máme-li se s vaším nemluvňátkem pokmotřit, musíme s ním zůstat v jizbě sami.
5: Ale já bych přece jenom... No tak řekni taky něco, táto.
0: Tiše, mámo, tiše. Nehněvejte se na ní, kmotřínky, že se o Mařinku bojí. Ale vždyť vy s ní ode dneška budete taky jako jedna rodina.
2: Pravda, pravdoucí.
3: Jedna rodina.
4: Dobře jsi to řekl, Janku.
0: Tak vejděte dovnitř jako domů. A kolíbka stojí rovnou pod oknem. Tak. A máme po starosti, mámo.
5: Když já tě mám strach.
0: Chtěla jsi pro Mařinku k motru? Chtěla. No, a máš hned tři.
5: Ale pranic o nich nevím. Přišli kdo ví odkud. A přitom se mi zdálo, jako by nás znali. Všechno o nás věděli. Bojím se, aby to nebyli.
0: Kdo? No kdo, jen to řekni.
5: Kouzelné páby.
0: Oh.
5: Vědmy. Čarodějky.
0: Od pohledu jsou to vlídné paní mámy, učiněné dobračky.
5: Tak proč mi nedovolili dovnitř? Proč tam šli sami?
0: Víš co, aby měla dušička pokoj, nahlédnu do světnice klíčovou dírkou.
5: Kde jsou? A Mařinka? Nepláče?
0: No to bys přece slyšela.
5: No, tak pověz. Co tam dělají?
0: Jedna jí drží za ruku, druhá kolíbá a třetí něco šeptá. Mámo, věř mě, ty stařenky jsou stělesněná dobrota. Lepší kmotry jsme si na mou věru nemohli přát.
2: To je nedočkavosti, vy dva bloudi.
3: Aby ti zvědavé oko nevypadlo z důlku.
4: Dej pozor, ať nevyvrátíš dveře ramenem.
0: Vy jste mě viděli, babičky?
2: Kdyby jen viděli. Tvé paň mamince tlouklo samým strachováním srdce, že to bylo slyšet až do světnice. Utři si slzy, holka, a běž si za Mařinkou. Máte pěkné děcko, lidičky.
5: Nezlobte se na nás, milé kmotřinky.
3: Tak víte, kmotřinky. A dokonce milé.
4: Už se nebojíte, že jsme čarodějky?
2: Běž, maminko, běž, pokolíbej. Pohýčkej svou ratolístku. A my můžeme jít.
6: Ale kam pak teď na noc, co vás napadá? Máma vám ustele v komoře.
2: Kde pak, hochu? My jsme zvyklé na nocování pod širým nebem.
3: Nejmilejší střechou je nám pár jedlových větví.
4: Nejměkčí líhání je v mechovém loži.
2: A potom novorozeňátko má nocovat jenom s mámou a s tátou. Tuhle si od nás vemte na přilepšenou.
6: Ale to ne, to nejde, kmotřinky, to ne. Za to, co jste pro nás udělali, bych měl nadělit já vám.
3: O čem to mluví, kmotra?
4: Nevím, kmotra. Skoro se mi zdá, že nás darmo zdržuje pošetilou řečí.
2: A my pro zbytečné klábosení zmeškáme svůj nocleh. Ber, co ti dáváme, Janku Jankovatá. A mívejte se ve spolek.
6: Aspoň kus chleba na cestu, kmotřinky. Kmotřinky? Kde jsou? Mámo!
5: Stať, nevzbudíš malou. Kam se poděli?
6: No já se ptám tebe. Podívej. Vtiskli mi do dlaně tuhle tři penízky a zmizeli. Ztratili se jako pára, najednou tu nebyli.
5: Stejně znenadání jako přišli. Vlastně ani nepřišli, najednou tu byli.
6: Byli nebo nebyli? Nemít v hrsti tři penízky, řekl bych, že se nám o nich jen zdálo.
5: Ah, Mařinka, vzbudili jsme ji mudrováním. No, nepláč. Máma už je s tebou.
6: A táta tě pokolíbá. Houpi ho.
5: Houpi ho.
6: Houpi ho.
5: Janku. Janečko. Ty slzy jsou. A podívej.
6: Jako krůpějky, kutálejí se jak stříbrné korálky.
5: Vždyť jsou to perly. Opravdické perly. A pohled, kde se nožkou dotkne peřinky, tam zůstávají zlaté šlápoty.
6: Na mou milou. Maličké zlaté stopy.
5: Rozumíš tomu?
6: Kdybych je neviděl na vlastní oči, řekl bych, že si vymýšlíš báchorky. Zdá se mi, že jsi měla pravdu, mámo.
5: Jakou pravdu?
6: Když si prvé povídala, že ti ty kmotřinky připadají, jako by byly...
5: Ne, radši to nevyslovuj. Ať byli, kdo byli, sám si řekl, že ti připadají jako stělesněná dobrota.
6: Tak vidíš. A už se nemusíš starat, jak my dva chudáci tu naši malou uživíme. Bude bohatá, že se nám ani nezdá. Kde se dotkne nožkou, země zůstane zlatá stopa a každá její slza se promění v perlu.
5: Ne, plakat nesmí, to ne. Kdo pak by stál o takové perly?
6: No, když tak, ať si zapláče radostí.
5: Tak.
6: A nejlíp, když se bude jenom usmívat.
5: Podívej, jako by ti rozuměla.
6: Co to spadlo vedle ní na polštář?
5: Růžový kvítek. Růže.
6: To jsou divy.
5: Z každého usmání boňavý květ. Víš, co to znamená?
6: Aby ne. Že jí bude po celý život provázet štěstí. Mámo, nebýt černá noc, vylez bych na jabloň docela nahoru, do koruny a volal na všechny strany. Světe, poslouchej. Narodila se nám dcera. Dali jsme jí nejonačejší jméno mezi jmény a dobré kmotřinky jí nadělili nejzácnější dar. Štěstí.
5: Tiše, táto, ať ji zase nevzbudím. Kéž bys měl pravdu. Ale bojím se. Co si mi říká?
6: Že lidský život nejsou jenom radovánky. Pravda, že ne. Pravda, že. Možná ani jí se nevyhne soužení a nepopláče si jen radosti. Ale podívej se, když má takovou přelaskavou mámu
5: a jankovitého tátu
6: a tři dobré kmotřinky, proč by nakonec nebyla šťastná ta naše Marie? Manka, Mariánka, Marí a Marinka. A jednou, až vyroste, až bude velká.
5: Janko, bláznivá, vždyť si teprve brouká v peřince.
6: Poroste jako z vody. A až bude velká, povídám. Umíš, mámo, umíš ty si představit, jaká z ní bude krásná nevěsta?

0: Prince. Prince. Běhám sem tam. Hledám vás po celém zámku. Sotva popadám dech. Ale dobře mi tak, mám už hlavu jako trouchnivý paře. Smělo mě napadnout hned, že jste nejspíš zas v zahradě. A já si můžu nohy uběhat.
1: Proč pak? Honí tě někdo?
2: Ještě se posmívejte, pravda, že mě honí. Vaše paní Máti, abych vás okamžitě našel a přivedl zpátky do tanečního sálu.
1: Ne, ne, co tam?
2: Vždy tenhle ples pořádá kvůli vám. Taková nádhera. Tři tucty muzikantů hrají, že by si skočil i stařík jako já. Těch vleček, závojů a krásných tanečnic. Mm-hmm. Jenže vy místo, abyste je vzal dokola, vysedáváte v zahradě. No, slyšíte, jak hrají? Hledle by se hlava zamotala. Zkrátka a dobře. Paní královna vám vzkazuje, abyste se hned vrátil na ples.
1: No ale nechce se mi tam. Řekni, že jsi mě nenašel.
0: To nemůžu, pane, to mi neuvěří.
1: No tak třeba pověz, že mi třeští hlava, nebo... No taky, že pobolívá, opravdu.
2: Kdybyste si šel zatancovat, zakrátko by vás hlavy bolení přešlo.
0: Vždyť všechny ty baronky a komtesy a kněžny můžou na vás oči nechat. A vaše paní Máti je už celá nedočkavá, že si z nich ještě dnes, než odbije půlnoc, vyberete jednu jako svou nastávající.
1: Ani nápad.
0: Jednou se přece musíte oženit.
1: Ta jednou není teď. Já nepomýšlím na svatbu dřív, dokud se nenajde ta pravá.
0: Pro pána princi, copak se vám nelíbí ani jedna z těch urozených slečen?
1: Uhádl jsi. Už je to tak.
0: No, tak to by ale byla čára přes rozpočet paní královny.
1: Můžeš jí to pro mě za mě rovnou vyřídit.
2: To se mi nechce věřit, mladý pane. Že byste nenašel zalíbení, že by vám nepadla do oka ani ta krásná kněžna Lucie. Podívejte, zrovinka se vyklání z okna. Nejspíš vás taky vyhlíží.
0: Radost pohledět. Taková krasavice.
1: Krásná je, ale nic víc.
0: A bohatá.
2: A prý se vyzná i v čarování. Co pak byste ještě chtěl?
1: Aby moje žena byla vlídná a laskavá. Něžná ke mně, ale taky dobrotivá k jiným.
2: Tiše, prince, tiše. Kdyby vás ta mladá kněžna uslyšela, byl by oheň na střeše. Viděl jsem včera, jak se rozlobila.
1: No tak vidíš, sám si zahlédl, co je pod krásnou tváří. A mě bys si chtěl namlouvat?
0: S vámi, Alexíš, až se to doví vaše paní matka, že ani pro jedinou z těch krasotinek se vám nerozbušilo srdce. Jak já jí to jen povím? A co bude dál? Přece tu nebudete na dosmrti sám, jako ten kůl v plotě.
1: Však já si jednou najdu nevěstu.
0: No, nevím, nevím. Leda, že byste...
1: Co pak?
0: Leda, že byste zkusil štěstí, jenže těžko prorokovat, jak byste pořídil. A pak, jestli by to byla právě trefa pro prince.
1: Nerozumím ti ani slovo. O kom to mluvíš?
2: Slyšel jsem o jedné milé a pěkné dívce na vdávání. Ženichů se za ní táhlo, celé proces, jezdili k ním do domu baroni a knížata, co chvíli to tam byl samý chochol, aksamit a stříbro. Ale ona se každému jen podívala do očí
0: a konec. Prý zdraví došli, ale na námluvy musíte jinam.
1: Kdo je to? Jak to, že jsem o ní ještě neslyšel? Kde bych ji našel? Jak to, že nepřišla na náš ples? Tak povídej přece.
0: Ale to je najednou otázek. Nemůžu vám na ně odpovědět. Musel byste se jí zeptat sám.
2: Tamhle za kopcem se červená vrcholek střechy. Vidíte? Dům na samotě. Tam žije s rodiči.
1: Víš co? Seženeš mi obyčejné šaty. Co se díváš jako vyjevený? Chudobnou kazajku, selskou košili... No nepůjdu za ní přece v brokátu a krajkách, když povídáš, že si nepotrpí na aksamit ani na stříbro. A pospěš si, rád bych tam byl do setmění.
2: To myslíte jako teď hned?
1: Ano.
2: Vždyť se na zámku tančí.
1: Však oni si užijou plesu i beze mne.
2: Že jsem radši nebyl sticha.
3: Princi, konečně. Hledám vás. Už chvíli.
2: Pro pána, ne abyste se uřekl, pane.
3: Jdi, nech nás o samotě. A královně můžeš oznámit, že prince za chvíli přivedu.
2: Jak poroučíte, urozená paní?
1: Ani krok. Zůstaneš tady. Kněžna zapomněla, že svým dvořanům dávám příkazy já a nikdo jiný.
3: Myslela jsem jenom, aby královna neměla starost.
1: Poslala vás, abyste mě hledala?
3: To ne. Ale vyhrávají tak krásně a vy jste zapomněl požádat mě o tanec. Stoly se prohýbají nejdražším vínem a vy jste mi ještě nepřipil na zdraví.
1: Opravdu? Jsem špatný hostitel.
3: To se dá lehce napravit. Přípitek i tanec. Chtěla bych, aby teď hráli jen pro nás dva. Celé odpoledne, celý večer, až dlouho do noci.
1: Zklamu vás, vzácná paní. Z našeho tance nebude nic. Musím odejít.
3: To od vás není zdvořilé, princi?
1: Také si to vyčítám. Ale mezi našimi hosty najdete dost zdvořilejších tanečníků.
3: Kam odcházíte? Chtěla bych vás doprovodit.
1: Kde pak? Vzácná paní. Na takovou cestu se každý musí vydat sám.
4: Koho pak hledáš, mládenečku?
1: Já.
4: Koukám, že už hodnou chvíli nevíš, kudy kam? Bloudíš kolem jako zatoulané hříbě.
1: Přeju stále zdraví, strejčku.
4: I tobě, synku.
1: Co to tu voní? Jsem celý jako omámený.
4: Růže, růže. Máme jich plnou zahradu.
1: Aha.
4: A zrovna dneska se rozvili do květu. Chceš se na ně podívat?
1: A nebude se tvůj pán hněvat? Že jsi otevřel branku neznámému pocestnému?
4: Jaký můj pán? Jestli myslíš hospodáře, to jsem já.
1: Je, nezlobte se. Myslel jsem, že jste třeba zdejší zahradník.
4: Ale co tě nemá, chlapče. Jsme docela obyčejní. No na ten pěkný dům nehleď, trochu nám přálo štěstí. Postavili jsme si větší stavení. Ale přišli jsme z chalupy a sami si děláme všecko, co je třeba. Já se starám o dům, máma je hospodyně a tahle zahrada, to je zase starost a radost naší dcery. Tak jen pojď dál. No pojď. Mámo, byl by tam čbánek mléka pro vandrovního chasníka?
1: Přeju šťastný dobrý den, hospodyně. Mně by stačil doušek vody.
5: Vítej, chlapče. A posaď se rovnou k míse. Jsi jistě ušlý a po dlouhé cestě si člověk rád zakousne.
4: Neostýchej se. Takové buchty s mákem by ti nepodali ani na zámku. Hosta jako si ty, my rádi uctíme.
1: Váš krásný dům jistě nemá nouzi o návštěvníky.
4: No, to je pravda, synku. Občas tu byla bezmála tlačenice.
5: Rojila se tu vzácných panáčků, baronů a knížat. Samá pentle, samý krajzlík.
4: Jenže naše Mařinka je nakonec všecky vyprovodila a na branku do zahrady dala petlici.
5: Za to obyčejný vandrovník je u nás vždycky vítán. A ty jsi po všem panstvu náš první milý host? Jsi jako my.
4: A kam pak máš namířeno?
1: Ještě ani nevím. Hledám...
4: Službu? Tak to bych ti ho uradil. Vem to tuhle přes les do královského zámku. Tam jsou prý zrovna velké slavnosti a šikovného pomocníka přivítají s otevřenou náručí.
1: Ale ještě... No já vlastně ani...
4: Co pak?
1: No, já nesáním službu.
4: Ne?
1: Já jsem se vydal... Hledat vzácnější věc.
4: Co pak, zaskočí ti drobeček.
1: Ne, já děkuju za pohoštění. Ale ještě mám prosbu. Jestli bych si směl prohlédnout vaši zahradu.
4: A proč pak ne, projdi se po libosti.
5: Připravím ti zatím do uzlíku pár buchet na cestu.
1: Je tu tak krásně, že nevím kam dřív.
4: Zabloudit nemůžeš. Ale jestli máš rád růže, jdi tudy.
1: Červené, bílé, růžové. Kam pohlédnout dřív? Co je tu poupátek? A tyhle už jsou v plném květu. Krása nevídaná.
6: Pozor, ať nepolámeš stolístku. Kde ses tu vzal? Co tu děláš? Kdo jsi?
1: Já?
6: Kdo jiný? Dej pozor na tu halusku. Růže jsou křehké.
1: Au.
6: Kdo šlápne do růží, okusí jejich trny. Proč nejdeš po cestičce? Tak vylez už z toho houští.
1: Když já nemůžu.
6: Počkej, rozhrnu větve. Pojď sem. Opatrně. Růže se s nikým nemazlí.
1: To už vím. Jedna mě bodla až k srdci.
6: Kdybys nepovídal. Trn ti zavadil jen o rameno. Ukaž. Moc to bolí?
1: Až na mě jde mdloba.
6: Co to povídáš ty?
1: Doopravdy.
6: Ale oči se ti smějí.
1: Kdyby ses podívala líp.
6: Co se tak na mě díváš?
1: A ty? Ne, neuhýbej. Prosím. Podívej se na mě jako předtím. Když hledíš jinam, je mě jako by na celou zahradu padl stín. Podívej se mi do očí. Ještě jedenkrát.
6: Kdo jsi? Jde mi z tebe hlava kolem.
1: Tobě taky, Mařinko? Mně je, jako bych měl závrať.
6: Ne, to je z růží, jak všude voní. A najednou ty... Co to povídám? Celou si mě popletl.
1: Kéž by tě růžová vůně dočista zmámila, abys pochopila, jak je mě.
6: Neřekl jsi mi ještě, kdo jsi.
1: Ten, co se vydal hledat nevěstu a ztratil přitom hlavu.
6: A nevěstu našel?
1: Kdyby nevěstu, učiněný div, našel jsem tebe, má milá.
6: Proč mi tak říkáš?
1: Protože jsi mě nejmilejší na celičkém světě.
6: To je dobře.
1: Víc mi nepovíš?
6: Je mi krásně, že jsi tady.
1: Přišel jsem jako ženich. Pro nevěstu.
6: To mám být já.
1: Jak ty se umíš krásně usmát. Jako by ti na ústech rozkvétala růže.
6: Dám ti ji, jestli chceš.
1: Ale vždyť to je opravdový květ?
6: Dali mi do vínku mé kmotřinky, že když se usměju, rozkvete růže. Kdybys mě rozplakal, padaly by mi z očí perly.
1: Nedopustím nikdy, abys plakala.
6: Byl bys bohatý. Teď jsi obyčejný vandrovník a pak bys byl skoro jako princ.
1: Já jsem princ.
6: Ty toho napovídáš.
1: Opravdu. Já jsem se jenom za pocestného převlékl.
6: A proč?
1: No, protože jsem se bál, že s princem bys mluvila, jen aby se neřeklo.
6: Jestli jsi opravdu princ, tak tě nepotěší ani dárek mé třetí kmotřinky. Podívej, v každé mojí stopě leží plátek zlata.
1: Ať si je pozbírá, kdo je potřebuje. Pro mě jsi největší poklad na světě ty. A tahle růže, co vykvetla z tvého úsměvu.
6: Pozor! Už se zasmálem zaplet do šípkových větrů.
1: Vidíš, jak se mi točí hlava ze samé lásky. A taky trochu z úzkosti.
6: A čeho by se zbál?
1: No, vašich. Že jsem jim neřekl pravdu.
6: Víš co? Počkej na mě tady a já jim to nejdřív povím sama.
1: A nebo víš co? Ty jdi za nimi a já se honem vrátím na zámek. Oznámím, že jsem si vyhledal nevěstu. A hned potom si přijedu o tebe říct. Už jako opravdový ženich v královském kočáře.
6: Ale pospěš si, abys co nejdřív byl zpátky.

0: Vy byste mě, princi, dočista popletl. To přece není jenom koukni nalevo a zas napravo, anebo skoč sem, skoč tam a už jsou všude kytky a fábory. Kdo postaví slavobránu? No, a kdo na nádvoří prostře koberce? A kdo připraví zásnubní hostinu? Aha. A vůbec ví už tuhle novinu vaše paní máti?
1: Ta byla první, komu jsem to řekl. Už to ví celý zámek, všichni naši hosté. Všechny jsem je rovnou pozval na zásnuby. Slyšíš, jak muzikanti vyhrávají? A počkej, až teprve uvidí mou nevěstu. To budou jásat trumpety a klarinety.
0: Koukám, že jste, princi, dočista jiný mládenec. Líce vám jen hoří. Tak to už je konec smutnému bloudění po zahradě.
1: Všechno bude podle chuti mé milé Mařinky.
0: Jo, panečku, to dá rozum. Ve dvou je všecko jinačí. Kde jsou dva, tam hnízdí radost. Přeju vám to ze srdce, můj pane. A taky se už na tu vaši Mařinku těším. Ale s jakou vás uvítá kněžna Lucie? Počítala, že ona bude mít s váma veselku?
1: Přepočítala se. Nejspíš nám dá brzy vale.
0: Jen aby ta paní není zvyklá prohrávat.
1: Ale co je nám do ní? Pospěš si a dohlédni, ať honem zapřahají.
0: Na mou věru, já nevím, kam dřív skočit.
1: Poruč, aby do kočáru zapřáhli vraníky a do postrojů, ať jim zapletou fábory. A na kozlíku chci slyšet rolničky, tisíce rolniček. Jdi už honem.
0: Nedočkavý jako malý chlapec. Však už běžím.
2: A jako malý chlapec pošetilý. Konečně vás vidím o samotě v princi. Ráda bych si s vámi pohovořila.
1: Počkejte s tím do večera, paní. Vidíte, že zase nemám čas.
2: Na vaše nezdvořilé způsoby jsem si už málem zvykla. Ale to druhé vám nemíním odpustit.
1: Nevím, vzácná paní, co mi chcete vyčítat.
2: Nedal jste mi snad košem. Nenavštívila jsem zámek, abych byla hostem na vašich zásnubách. Přijela jsem jako nevěsta.
1: Já vám nic nesliboval.
2: To se rozumělo samo sebou. Všichni byli jisti, že vy a já nejsem snad krásnější a bohatší než všechny ostatní. Proč bych se tedy nemohla stát vaší ženou?
1: Protože jsem si zamiloval jinou.
2: A myslíte si, že já se s tím smířím?
1: Jak byste chtěla změnit moje rozhodnutí? Ještě dnes večer se zasnoubím s Mařinkou.
2: Dnes večer budete sám a sám. Nejsem jenom krásná, princi.
1: To už jsem dávno tušil, že za vaší krásou se ukrývá zloba. Ale já se vás nebojím. S Bohem, kněžno.
2: Zbytečný spěch, princi. Nenajdete, co hledáte.
1: Zapřáhli do kočáru? Zámecká brána je ověnčená?
0: Čekáme jenom na vás, princi.
1: Muzikanti, trubte slavnostní fanfáry. Jedeme si pro nevěstu. Pro ten nejlíbeznější kvítek, co vykvet na světě. Vraníci, přidejte do kroku. A ty, má milá, stroj se pro ženicha.
3: Chlapče, chlapče. Přijel jsi pozdě.
1: Kde je Mařinka?
3: Darmo by si hledal po celé zahradě.
1: Když jsem tu byl prvně, zatočila se mi hlava z rozvoněných růží. Proč jsou najednou všechny povadlé? Jakoby je zalehl mráz.
3: Sám tomu nevím konce ani kraje. Před chvílí jsem přijela na koni krásná paní. Pohledla na Mařinku, jak je celá v bílém a v očích jí blízko. Potom švihla bičem a z ničehož nic byla pryč. Zmizela. A s ní naraz, Bůh ví, kam se poděl její černý kůň. I naše Mařinka. Proč jsi si, chlapče, raději nehlídal?
1: Odpusťte mi to.
4: Vzpomeň si, táto. Já se o ní bála od chvíle, co se houpala v kolíbce. To jenom ty jsi mě pořád utěšoval, že se narodila pro štěstí.
3: Kde by mě bylo napadlo, že jí potká takový zlý konec?
5: Inu, stává se tak v životě. Chvíli je den, potom přijde noc.
6: Po sluneční pohodě najednou sníh přijde dřív, než si naděješ.
5: Po úsměvu přicházejí smutní hosté, pláč a stesk.
6: Ale za každým nářkem zas rozkvete naděje.
1: Kde jste se tu vzali, babičky?
3: Co pak vy už taky víte, kmotřinky, co nás potkalo?
6: Čemu se tolik diví, kmotra?
5: Nemám zdání, kmotra. Skoro bych řekla, že nás zdržuje.
6: A pro samé klábosení zmeškají nakonec svatbu.
3: Kmotřinky milé, když není nevěsta lepší ani veselku nepřipomínat.
2: Nezbyla nám pomařince ani stopa.
6: Že ne? A co pak to tu voní? Nevíš, mládenečku?
1: Mně se, babičky, na nic nevyptávejte. Pro mě s Mařinkou sešlo ze světa všechno. Krása, vůně i radost.
6: Ty jsi mi tedy pěkný ženich, mouchy sněste si mě.
5: Mám milá, buď kde buď a třeba na věky, já budu jenom žalovat a truchu.
1: Proč se mi posmíváte? Kdybych si věděl rady, co pak bych tu stál, jako solný sloup?
6: Neví si rady. A na tu růži, co ti dala, na tu si zapomněl?
1: Myslíte, jak se na mě tenkrát prvně usmála? Jak pak bych mohl zapomenout? Ale podívejte, růžička povadla.
6: Oh, pravda, povadla. Ale zas rozkvete. Máš-li dost odvahy a síly?
1: Co mám dělat?
6: Nestát tu jako planá hruška v poli.
5: Nevěšet hlavu.
6: Skočit na koně a jet hledat svou nevěstu, ženichu. Štěstí ti nespadne z nebe. Každou šťastnou chvilku si musíš zasloužit.
1: Máte pravdu, kmotřinky. A už se na mě nezlobte. Já vám všem slibuju, že si nedám pokoj, dokud ji nenajdu.
6: To je dost, že se probudil, kmotra.
5: Ale že mu to trvalo, kmotra.
1: Najdu ji, kdybych měl vandrovat kraj světa.
6: A ten růžový květ si dobře opatruj. Jeď přímou cestou. Neuhýbej vpravo ani vlevo. A až budeš blízko u Mařinky, růžička ožije, jak vykoupaná v raní rose.
1: Děkuju za dobrou radu, kmotřinky. Vy se, tatínku a maminko, nic nestrachujte. A chystejte svatbu.

0: Vydrž, koníčku. Musíme dál. Růžička voní, ale podívej, lístky má pobledlé a ovadlé. Stejně jako včera, jako předevčírem, jako před týdnem. Taky už cítím v nohách kdejaký oblázek a sotva se vleču. Proč pak se plašíš?
1: Chtěl by si odpočinout. A vám by to, pane, taky prospělo chvilku si pohovět na trávníku.
0: Kdo jsi? Kde ses tady vzal, že jsem tě prve ani nezahlédl?
1: Kdo bych byl? Pastýř.
0: Pastýř?
1: Hlídám stádo pod lesem.
0: Ale nevidím kolem dokola ani jehňátko, ani hříbě.
1: Někde se toulají, možná v mlázi. Nejste hladový?
0: Ne.
1: Zapálím ohníček.
0: Ne, spíš bych se napil. Od rána jsme nezahlédli ani kalužinku. Kdyby tu někde byl potok nebo studánka.
1: Stojíte rovnou u pramene. Posaďte se a já vám naberu vody.
0: Nejdřív napojím koně. Pojď, vraný. Osvěžíme se trochu. Ty nechceš? To je divné, že se najednou tak zdráhá. Co pohazuješ hlavou?
1: Nedbejte na hloupého koně, pane.
0: Ne.
1: A naberte si vody sám.
0: Ne, studánce, z které se nechce napít kůň, mají se zdaleka vyhnout i lidé. Děkuju na stokrát. My raději povandrujem dál.
2: Pošetilí, bláhoví princi, zbytečné je vaše trmácení. Vaše cesta je marná.
0: To jste vy, kněžno?
2: Myslel jste, že se tak lehce vzdám.
0: Mně za muže nedostanete. Leď, koníčku, ať jsme od zlé paní o dobrou míli dál.

0: No tak vidíš, konečně si odpočineš. Tady v jezeře máme vody víc, než jsme viděli od začátku našeho putování. Učešu ti hřívu, vyhřebelcuju, napaseš se a zase půjdeme dál. Jen kdyby se má růže jezerní vodou aspoň trochu osvěžila. Jediný její lístek, kdyby zrůžověl a ožil. Abych poznal, že má milá je tu někde blízko. Ale kvítek je ovadlý jako včera, jako před měsícem. A před námi je ještě dlouhá cesta. Napřed kolem dokola celého jezera a potom... Kdo ví? Co se plašíš?
1: Nechce se mu po kamenitém břehu.
0: Kdo jsi? A kde ses tady vzal, že jsem tě prve ani nezahlédl?
1: Kdo bych byl? Převozník.
0: Ty?
1: Pomáhám lidem přes jezero.
0: Nevidím nikde ani lehkou bárku. Natož pramici, která by unesla mého koně.
1: Houpá se tamhle, za křovím. Je na ní dost místa pro koně i pro jezdce.
0: Aha.
1: Vystelují rákosím, odpočinete si cestou. Třeba i zřimnete.
0: Pěkný člun? Zborového dřeva. Ten by unesl 3 páry koní. Pojď, vraný. Nasedneme, zkrátíme si cestu. Proč pohazuješ hlavou?
1: Nedbejte na hloupého koně, pane.
0: Ne.
1: A nasedněte do člunu sám.
0: Ne, mýlíš se, člověče. Kůň je chytré zvíře. Možná víš, že tvoje pramice by s námi skončila v hlubinách jezera. Děkuju na 100krát. My raději půjdeme po pevné zemi.
2: Bláhový princi!
0: To jste zase vy, paní?
2: Varovala jsem vás, že se jen tak nevzdám.
0: Ale mě za muže nedostanete. Leď, koníčku, leď, ať jsme od zlé kněžny o 10 mil dál. Dávej pozor, vraný. Jediný nepozorný krok a zřítíme se dolů. Mezi skalami musíme jen co noha nohu mine. Nepospíchej! Měli bychom se vrátit na schůdnější stezku. Že ne? Ale tady můžeme oba srazit hlavu. A kdo ví, jestli ta pěšina vůbec někam vede. Moje růže je povadlá a smutná. Ale voní. Líbezněji než včera. Počkej, ať nespadneš do žlabiny. Vrať se! Tudy ne! Z vrcholku se na nás valí skála. Jakoby nás někdo chtěl zahnat zpátky. Stůj! Spadneš do propasti! Co bych si počal v té hrůze bez tebe?
2: Vrátil byste se, princi. Spolu se mnou. Znám bezpečnější cestu.
0: Tak, i tady jste, kněžno.
2: Řekla jsem, že se nevzdám. Už jste zapomněl.
0: Byl bych radši, kdybych mohl zapomenout.
2: Odtud se dostanete jen s mou pomocí. Beze mne zahynete únavou.
0: Ne, růže mi dodá síly.
2: Kde by se vzala růže? Tady, ve skalách.
0: Kde? Tady. Nosím její květ celý ten čas u sebe. Ještě před chvílí byl uvadlý, suchý. A teď? Podívejte. Ožil a rozkvétá. Plátky má růžové jako líčka mojí milé. Koníčku, jeďme dál. Tak, koníčku, nejhorší je za námi. Raději se neohlížet. Co růží tu najednou rozkvétá? Červené, bílé, růžové. Kam pohlédnout dřív? Co je tu poupátek? A tyhle už jsou v plném květu. Krása nevídaná.
3: Pozor, ať nepolámeš 100 lístků.
0: A tahle je ze všech nejkrásnější.
3: Dej pozor na tu halusku. Růže jsou křehké. A vylez už z houští.
0: Rád bych, ale tvoje voňavá krása mě dočista omámila. Tak přece jsem tě našel, Mařínko.
3: Podej mi ruku. Máš ji celou zdrásanou od trní.
0: Kdo šlápne do růží, okusí jejich trny.
3: Hodně to bolí.
0: Strsk po tobě bolel 100krát víc. Jakoby mi uvázl trn až v srdci. Teď už se mi jen točí hlava. Z tebe.
3: Mně taky. Hned jak ses tu objevil. Co to povídám? Celou si mě spletl.
0: Jak ty se umíš krásně usmívat. Na tvých ústech rozkvétá růže. Už jdeme, koníčku. Hleď, jak je nedočkavý.
3: Možná má žízeň. Chtěl by ke studánce.
0: Ne, těší se domů, do svatebního kočáru. A víš, co udělám já, až přijedeme k vašim?
3: Jak bych to mohla vědět?
0: Vylezu na nejvyšší strom a zavolám na všechny strany. Mám nejpěknější nevěstu pod sluncem. Něžná je jako obláček, růžová jako červánek a stokrát líbeznější než všechny růže stolístky, co jich voní po světě. A má to nejkrásnější jméno. Marie. Manka. Mariánka. Máří. Marinka. Marie.
4: Zajímá tě, kdo pohádku napsal a natočil?
5: Chceš si poslechnout další příběhy?
4: Jdi na web radiojunior.cz.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: Když furianský pan táta odmítne dát Matějovi svoji dceru Majdalenku a vyžene ho, nezbude hochovi, než aby se vydal do světa. Podle pohádky Jana Drdy o Matějovi.

Kyjovi a Madlence pro rozhlas napsal František Pavlíček, režie Karel Weinlich. Účinkují David Schneider, Silva Sekvencová, Rudolf Hrušínský starší a další. Vyrobeno v roce 1980.

0: Dobré jitro! Dobré jitro, teta!
1: Dobrý, jasný, jako malovaný. Jak pak se vyspala Richtářovic Majdalenka?
0: Děkuju za optání.
1: Neměla bych vlastně říct Matějová?
0: Pravda, že Matějová, tetičko.
2: To jsem přece byla od prvního dne, co k nám přišel za pasáčka. Ach, ty můj Matýsku, Matějko rozmilej. Když pomyslím, jak jsi mě učíval, co vyspěvují ptáci. Kde kvetou nejonačejší kytky? Kde jsou domovem čmeláci?
3: A ty jsi mi za to nosívala v dolky nebo povidlové koláče?
2: Jako tenkrát, když se spustil do toho krahulíka.
3: Co přepad naši holubičku tamhle na mezi?
2: Smím se na ní podívat?
3: Radši ne. Má v hnízdě mláďata.
2: Přinesla jsem ti buchtu. Makovou.
4: Jako mandle. Jako marcipánek.
2: Z dálky to vypadalo, jako byste si spolu povídali, ty a holubička.
4: Takže jo.
2: Co pak holubice mluví lidskou řečí?
3: Věř mi nebo nevěř, Majdalenko. Poděkovala a ještě mi poradila, abych sněl tamhle ty jahody.
2: A co se stane, až je sníš?
3: Porozumím, co si povídají ptáci v povětří i na zemi.
2: A ty to kouzlo vyzkoušíš?
3: Víš co? Zkusíme je oba. Ty jsi mi dala buchtu a já se s tebou rozdělím o jahody. Tuhle já a teď zas ty.
2: Ta je sladká, vonavá.
3: A třetí slupnem spolu.
2: Jako bys mi dával houbičku.
5: No počkej, pohůnku, to bude nejprask.
2: Táta.
3: Je zle.
5: Já ti proženu faldy. Máš se starat o dobytek a ne hubičkovat moji dceru.
3: Utíkej, Majdalenko.
2: Ale co ty, Matěj?
3: Musím do té bouřky.
2: Kdybych se přimluvil.
3: Dostaneme oba. Radši běž domů.
5: Tak přidej do kroku, Matěji, a pojď si provej platu.
3: Jen co, zavedu kravky k napajedlu.
5: Sem povídám, ničemníku. Darebo, revelante.
6: Kikriki, kikriki, tohle jsou jen marné křiky. Neměl bys Matěje hanět, jednou se mu budeš klanět. Kikriki, kikriki.
2: Ten ti to vytmavil, panečku.
5: Čemu se směješ, uvoz dřenče?
3: Já, pan táto, ani jsem nepíp.
2: To já, tatínku.
5: A co je tu k smíchu?
2: Kohout zpíval, že se Matějovi jednou pokloní.
5: Až naprší a uschne. Jak pak, že mu vůbec rozumíš?
6: Tohle jsou jen marné křiky. Přestaň pouštět hromy kladby. Jednou budeš strojit svatby. Kikriki!
5: Co to vykřikuje, jako krháč bláznivej?
2: Že jednou Matěj bude můj ženich.
5: Useknu mu hlavu kosou, krákorovi, prosto řekýmu. A tebe, kluku, vyženu za vrata.
3: Snad se tolik nestalo, hospodáři.
5: Stalo, nestalo? Pakuj se. Už tě nechci mít na očích.
2: Kvůli hubičce, tatínku. Já mu jí dala sama.
5: Ještě se s tím chlup.
2: Když ho ráda vidí.
5: Už ani slovo. Nebo napráskám i tobě. Tamhle jsou vrátka, Matěj. Neopovažuj se do nich ještě někdy vkročit. Hleda bys byl kníže pán.
2: Matějku můj milej. Co si počinem?
3: Nezbývá nám, než si podat ruku na rozloučení.
2: A co já si počnu bez tebe?
3: Mně nebude líp, Majdalenko.
2: Co když na mě zapomeneš?
3: Ani kdybych vandroval kraj světa.
2: Kam se poděješ?
3: Musím za hory. Tady mě nikdo do služby nevezme. Kvůli tvýmu tátovi se neopováží.
2: Srdce mě bolí, když si pomyslím na ten dlouhej, trudný čas.
3: Přečkáš ho. Jestli mě máš ráda.
2: Nade všecko, Matějíčku, radosti má jediná.
3: Tak tu na mě věrně čekej.
2: Kdy se vrátíš?
3: To neví ani váš kokrháč.
2: Vzpomínej na mě ve dne v noci. Tak jako já.
1: Neplač, holka, však on se ve světě neztratí. Není tříska, aby ho odnesla voda, ani peříčko, aby ho sebral vítr.
2: Ale sám Přes hory, teta. Vlci jsou tam. A roubíři.
1: Povídám ti, přestaň. Jemu neulevíš a sama si darmo oči vypláčeš.
2: Kdybych mu mohla pomoct.
1: Věrná láska je nejlepší pomocníček. A znalý průvodce po klikatých cestách.
2: Nezlobte se, teta. Ale já si doma ani nemůžu poplakat.
1: Tak pojď ke mně do komůrky. Tam si beze všeho můžeš spustit stavidla.
2: Jen aby teta nepadl mezi loupežníky.

0: Tak, to by jsme měli, chaso. Z berana zbyly jen kostičky, pivní soudek duní jako buben. Je čas jít na kutě. Co stráže?
1: Vartujou, jak jste poručil, hejtmane.
0: Tak hajdy do pelechu, ať jste ráno jako rybičky.
1: Ano, ano.
0: Počkat. Ouha. Co pak to tamhle praska, jako by se houštinou valil medvěd?
1: Kuzma, pane hejtman, stál na vartě až dole na rozcestí.
0: Koho mi sem vedeš, starej, na samou noc? Pat mi do ruky pod lesem na rozcestí. Povídal, co si, že ho vyhnali ze služby.
2: Počkat, vyspovídám si ho sám.
0: Jo. Pojď blíž k ohni, mládenečku.
3: Dobrý večír.
0: Napodobně. A teď pěkně vyklop, co si zač.
3: Matěj, Pohůnek. Jenže co mě rychtář vyhnal, nikdo si mě netroufá vzít, aby si ho nepohněval. Tak jsem si řekl, že zkusím štěstí v městě za horam.
0: A co takhle u mne? To bys nevzal práci?
3: Podle toho, jakou, pane hejtman?
0: Podívejme se na čiperu. Ty víš, kdo jsem?
3: Nejspíš loupežnický hejtman Madlafous.
0: Žádnej Madlafous, tak mi říkají leda buraní a svíčkový báby. Maul Faldus. A jak pak si to poznal?
3: To zas není tak těžká hádanka, pane hejtman. Když člověk vidí tuhle tu chasu, vaši zlatou šavli, skříň zlaťáků na pařezu.
0: Ty bystrá hlava, líbíš se mi, Matěj. Můžeš tu zůstat.
3: Starat se vám o koně. Umím i boty spravit a taky trochu vařit.
0: A co takhle loupežnický řemeslo? V tom se nevyznáš.
3: Jak těživ jsem to neskoušel.
0: No, přiučíš se. Nevypadáš, že jsi z hloupětína.
3: Radši bych se přidržel svýho kopita.
1: Pane hejtman, pane hejtman, hula, hula.
0: Co mi tady hulákáš?
1: Hula, huláni. Teda jeden. Zatím. Na koni.
0: Co myslíš, Kuzmo? Kdo by to mohl být?
4: Nejspíš zvěd před královským furverkem s dukátama, jestli je bezpečná cesta.
0: No tak sláva, však jsme se na ně nečekali.
1: Teďka budeme mít žně?
4: Jenom jestli nás ten hulán nezmrčí a nedá jim vědět.
0: To by byla chyba, chaso. Musíme na něj vyzrát. Kuzmo, co mi radíš?
4: Těžko hádat, kde čert vejce snese.
1: Pusťte mě na něj, pane hejtman, já s ním udělám takovej alarm.
0: S bobrem na zajíce, trdlo. Ty spustíš hurá, on vezme do zaječích. Vůz s penězma se otočí zpátky a máme po koláči. Kde pak? Na takovou práci se musí radši s chytrou fintou, než s nabitou flintou. Dukat tomu, kdo vymyslí, jak vyzrát na hulánskýho zvěda. Kuzmo.
4: Mě zrovna nic nenapadá.
1: Šabli do zubů!
0: Ticho, trumbero.
3: Opravdický dukát, pane hejtman?
0: Tady je, Matěj. Jen si ho zasloužit.
3: Nevím. Vlastně... Jen mě tak napadlo.
0: No.
3: Co kdyby se všichni dobře poschovávali v křoví?
0: No.
3: Vy byste mi půjčil šavličku?
0: Hm?
3: Pochvu té šavle bych pohodil tamhle do zátočiny.
0: No, proč pak?
3: Hulán si ji všimne, ale nechá ji ležet. Jenže kus dál uvidí na mechu šavli. Skočí z koně šavlička jako nová, vzpomene si na pochvu. Jenže má se pro těch pár kroků štrachat do sedla?
0: Už mi svítá, už ti kluku vidím do karet.
4: Jo, ne.
0: Uváže on koníčka ke stromu a tradá pěšourem pro pochvu.
3: Doslova tak, pane hejtman. A vy mu zatím koníčka potichu odvedete? A tamhle ti dva hodí hulánovi ze zadu plachtu přes hlavu?
0: A je náš! A my se můžeme chystat na furwerk. Ty jsi hlavička, Matěj. Čepici máš podšitou liščí kůží. Dukát je tvůj.
1: Dukát je jeho.
4: A jo.
3: Děkuju. A můžu si jít po svých.
0: Ani krok, ani krok. To pusť na dobro z hlavy. Zapletl ses do mých plánů, tak to musíš zůstat s náma.
3: To vám teda Pěkně děkuju, pan táto.
0: A teď honem do Křoví Holomci. Do Křoví Dlu ani Mouk. Připravte se k dílu. Ty, Matěj, zanes támhle šabličku. Kuzma položí pochvu, co je ten zakrslej smrček. Jo. Koukej, koukej, ať je hezky vidět. Pochvu. Všichni ostatní si přihotoví bambitky. A kudly. A jak se objeví furtwerk, zahrajte jim skočnou.
3: Že jsem tak smělej, hejtmane. Nač pak bambitky a nože?
0: Rozsekáme je, než vzdechnou amen.
3: To se mi nezamlouvá.
0: No a co teda? Mám s nima vést diskurs, aby nám tu fůru zlata nechali po dobrým?
3: Vždycky se dá vymyslet nějaká klička. Ale šavlování, to není pro mě.
0: Jestli si to troufáš splichtit bez velikých křiků, dávám ti svou tlupu na komando. Chaso!
1: Ano.
0: Od této chvíle posloucháte tuhle Matěje. Já zůstanu tady na tom chlumku a vy se sem vrátíte hned, jak bude po práci. To jsem zvědavej. Dnes kvůli žádostivej, ba přímo žhavej. Nevede si hloupě čertu v chlapík. No ne, ty se vyznáš v tlačenici, člověku. Na mou věru ví, kam zasejt lebedu a jak podojit bejčka. Jej, ty bys snad vytřel zrak samotnému Maulfaudusovi. Och, ty umíš vzít vlka proti srsti. Sláva ti, synku, sláva, tomuhle říkám, čistá práce.
2: Tak co, Kuzmo, co je s hulánama?
4: Užili zaječí rady.
2: A královský furtwerk?
4: Je tamhle na kraji paseky.
2: Počítám, že vrchovatej.
4: Byl, než nás ten šival vyved.
2: Matěj, co pak stropil?
4: Pěknou věc, neřád. Kdyby bylo po mým, pověsil bych ho tamhle na jedli.
0: Napřed bych rád věděl, co má za vroubek.
4: Ten nám, pane, vyfouk hoblík. No nejlíp bude, když se pochlubí sám.
0: Ať hned přijde.
4: Tak pojď. Moc spacírovat nemůže, svázali jsme mu nohy, aby nevzal do zaječích. Poponeste ho blíž.
2: Matěj, co pak to slyším? Prý ses vybarvil jako kraslice.
0: Co pak si proved?
3: Ale nestojí to za řeč.
2: Kuzmo, připomeň mu to.
4: Když jsme se zmocnili vozu s dukátama a jedeme ke skrýši, slyším sem tam cink, cink a zase cink. Nedá mi to, ohlídnu se a Ježkovi zraky. Matěj sedí na fůrverku, co chvíli nadzvedne prkno a trousí na cestu dukáty.
0: Naše dukáty?
4: No právě.
3: Jak pak vaše? Ukradený.
0: Matěj, pomáce s narozumu. Co tě to napadlo rozhazovat zlaťáky do mechu podle cesty?
3: Myslel jsem, ať kápne taky něco chudákům. Babkám, až půjdou na klestí. Houbařům a drvoštěpům.
0: Člověče, já neloupím proto, abych to pak rozdal žebrotě.
3: Ale neubilo by vás, kdybyste sem tam pustil chlup. Tak jsem to udělal za vás.
0: Jenže bez mýho dovolení. Tím pádem tě musím přísně potrestat. Co pak mi radíte, chaso?
4: Pověsit.
0: Tak. Jak pak by se ti líbil límeček z konopí, Matěj?
3: Jako psovi hůl.
0: Aha. A co by teda bylo spíš podle tvýho gusta?
3: Do kapsy dukát, raneček na záda a raz dva rovnou za nosem do nejbližšího města.
0: Tak abys neřekl, že jsem neuznalej, já ti tvý přání vyplním. Do každý kapsy ti dám po dukátu, i raneček dostaneš. Jenže aby ses nemusel trmácet pěšky, zavezeme tě rovnou až k zámecký bráně. Tam tě položíme svázanýho jako snop a oni už podle dukátu poznají, co jsi zač.
3: Koukám, že pan hejtman ví, kudy do komory.
0: Hlavní věc, Matěji, že jsi spokojený.
3: A dobře mi tak. Měl jsem vědět, že kdo si začne s čertem, skončí v ohni.
0: Správně. Chaso, k dílu.
2: A jak jsem řekl, do každý kapsy dukát, ranec přes rameno a hajdy s ním k zámecký bráně. To bude pan král koukat na převzácnýho hosta.

0: být on? Nevidím na něm nic vzácného. Co si zač, chasníčku?
1: Neprodleně vysvětlím, královská milosti. Jmenuje se Matěj a je nejspíš z Madlafousovy loupežné roty.
0: Takový pěkný mládeneček, že mu není hamba.
1: Rabiát. Je to, když královská milost dovolí. Přepad váš mincovní povoz.
0: A to se podívejme na pohled nevinátko. A že by takový randabas?
2: Žádnýmu z vašich hulánů přitom neskřivili ani vlásek, pane králi.
0: Že ani vlásek? No tak uznejme tu šlechetnost, pane komoří.
1: Jenže dukáty jsou v pekle.
0: Aj, to je arcichyba. Přímo kardinální, no, co si s ním tedy počneme?
1: Radím vzít ho zkrátka. Pověsit pro výstrahu Madlafousovi a všem jeho habánu.
0: Krátké pořízení na mou věru. Jenže tobě, mládenečku, se to, myslím, dvakrát nezamlouvá, co?
2: Hádejte, pane králi. Dozajista se nezmýlíte.
0: No tak, co s tebou? No, když máš tak ošklivý vroubek, ale...
2: Já se s loupežníkama nezaplet z lehkomyslnosti, pane králi. Ale z nouze.
1: Plané výmluvy. Radši ho ani neposlouchejte, milosti. Pravím, pověsit a basta fidli.
0: Nevím, jestli netrestáme nepravého, nevím.
1: Já bych taky radši viděl na provázku Madlafousem. Jenže tomu se nikdy nedostaneme na kobylku.
0: A ty, Matěji, pověz, nač pak zrovna myslíš, ale pravdu?
2: Co bych zapíral? Líto je mi mojí mladé hlavy.
0: Já to taky nedělám rád.
2: Tak mi odpusťte a já vám to nějak vynahradím.
1: Rád bych věděl, jak.
0: To je arci otázka, přímo zatrachtilá. Jak napravit tu prohnanou loupež? Leda bys nám k tomu povozu z dukáty pomohl nějak zpátky.
1: A zítra vám ho Madlafous uloupí zas.
0: Na mou milou. Jsme v koncích, zrozumím.
2: Já bych myslel, napadlo mě, jestli dovolíte. Já
0: ven s tím.
2: Dejte mi radši šavličku než šibeničku a já bych vás třeba zbavil všech loupežníků.
0: No to je nápad, přímo kapitální. Jenže, jak bys to chtěl zaonačit?
1: Neposlouchejte ho, milosti. Takhle se chvástat, že vás zbaví loupežníků, s pány obršty a generály už takový čas strojíme plány, lámeme si hlavy a on si, buran, jen tak, jako by nic prohodí, zbavit loupežníků. Už za to nehorázné vychloubání zaslouží potrestat na hrdle.
0: Ale nevyskakujte hned, pane komoří. Mladá hlava je troufalejší. A ty, Matěji, pověz, jak bys to chtěl nastrojit.
2: Dejte mi škadronu a uvidíte.
0: A mám nebo nemám?
1: Já bych mu dal 25 na hřbet.
0: Ale kdyby nám opravdu dokázal ulevit od té loupežnické sloty.
1: Jak vaše milost stráčí? Dejte mu tedy škadronu hulán.
0: S tou toho moc nenadělá. Koně jsou jako lund. Vojáci otrhaní jako dranti.
1: S tím, ať si láme hlavu on, když ji nosí tak vysoko.
0: No tak poslouchej, Matěji. Moje královská milost se zrovna teď ustanovila, že tě udělá velitelem hulánské škadrony, a to za tím účelem, abys mi pomohl od hejtmana Madlafouse a jeho loupežnické roty. Když to dokážeš, dostaneš milost, hojnost od všeho a třeba i povýšení na knížete. A když pohoříš, no tak půjdeš na šibenici.
2: Můžeme si na to plácnout, pane králi. A teď už bych šel za svýma hulánama.
0: Pan komoří tě k ním zavede.
3: Uláni, stůjte jako svíčky. Jsem tu jménem jeho královské milosti a tohle je váš nový, nejvyšší.
4: Dejte si pohov, chlapci. Já jsem ze stejného pytle jako vy a nepotrpím si na generálské mravy. Radši mi povězte, jak vám kterýmu říkali doma. Ku příkladu tobě, desátníku.
5: Poslušně hlásím, pane obršt, já jsem Jira.
4: Já zase Matěj. A toho obršta si strč za klobouk. A dejte všichni hlavy dohromady, jak se dostat na kůži lišáku Madlafousovi.
3: Od nich se tak dočkáš rady. Madlafouse musíte vzít šturmem, jak vám velí hulánská čest.
4: To se lehko řekne, pane komoří. Jenže jak šturmovat v divočině mezi skalama, kde hejtman zná každý strom a každý kámen. Víte co? Já se za ním do těch kopců pustím sám. A vy se zatím poschováváte na kraji lesa v houští a počkáte na můj rozkaz.
5: Jestli jsi mi něco říct, to pískáš vysoko, Matěj. Strkáš hlavu do vlčího pelechu. Radši pojedeme s tebou.
4: Iba ne, Jiro. Bylo by vás škoda, chlapci.
3: Jaká pak škoda? Jsou to vojáci.
4: A já si zas myslím, že je škoda každýho mladýho života.

0: To, že řekl Majdalenko.
1: No, tohle teta. Škoda každýho mladýho život. Tak mi to sivá holubička vyprávěl. Hulánu mu bylo líto, ale na mě nepomyslel.
0: Takhle to nesmíš brát, Majdalenko.
1: A jak teda? On si odejde do světa, jako bys nad ním země slehl. Na chvilku se neukáže, zkázání nepošle, nakonec se mu třeba ani nezasteskne.
0: Nekřivdi, holka, je mu hůř než tobě.
1: Můžu snad já za to, že padl do drápu Madla Fousovi? Proč na něj šel sám?
0: Měla bys ho politovat a ne horlit.
1: Kdybych měla jenom lítost, bylo by mi hej. Jenže já nevycházím ze strachu, co s ním bude. Od té minuty, co vím, že ho Madla Fous drží v zajetí, nezamhouřím oko, jak je noc dlouhá. Už mě napadlo, že bych se měla vypravit za ním do hor.
0: Ani ho nenajdeš. Zabloudila bys.
1: Holuby doupňáci by mi poradili cestu. Jenže si netroufám začít o tom před tátou.
0: Tiše. Na sínce vrzly vrátka.
1: To je on. Před ním teta ani slovo.
2: Co pak to tu máme za vizitu?
0: Jaká pak vizita, rychtáři? Přišla jsem, že Majdalence pomůžu s předením.
2: Radši jí pomozte vyšívat kordulku.
1: Nepotřebuju vyšívanou.
2: Já myslel novou. Svatební. No co koukáš, jako by si zahlídla strašidlo?
1: Ač by mi byl svatební čepeček, když si mě vyhnal ženicha?
2: Mám pro tebe onačejšího.
1: Já jinýho nechci.
2: A já zas nechci nic slyšet. Synek nejbohatšího sedláka ze vsi přijde si o tebe říct.
1: Ať si radši sedí doma.
2: Povídal jsem žádný řeči. On mi vzkázal a já ho pozval.
1: Táto, přece bys mě nenutil.
2: Žádný smlouvání. Jednou jsem řekl, že bude svatba.
1: Ale slavitý budeš bez nevěsty. Já dala slovo Matějovi.
2: Kam jdeš?
1: Za ním.
2: Hned se vrať.
1: Až budu vědět, co a jak je s ním.
2: Madleno, domů. Palice dubová. A vy, tetka, taky stojíte jako pařez a slovíčkem jí nedomluvíte.
0: Těžké domlouvání, rychtáři. Majdalenka není kam vítr, tam plášť.
2: Majdo, vrať se. Nebo u všech rohatejch.
1: Nevrátím, i kdyby si stane se za celý peklo. Musím za Matějem. Usoužila bych se. Ach, ty moje trápení, sladký Matýsku, nebojej. Ještě, že jsi neslyšel, jak jsem tě prvé houpovala. To mě lítost uštkla do jazyku. A taky úzkost, jak ti je. Ale už jdu za tebou, srdce moje. A nepřestanu tě hledat, kdybych měla tyhle kopce a lesy a skály třikrát zvandrovat křížem krážem. Teď mě, holubičko, ale pomaloučku, nemám křídla jako ty. Musím se prodrat hložím. Co to tamhle probleskuje v přítmí? Jaké divné stíny se to tam míhají mezi stromy. Koho to tam přivázali k jedli? Matějíčku! Ach, ty moje nebožátko! Zvázali tě jako žitnej snop.
3: Zvázali. A brzy začnou s cepem. Kde se tu bereš, Majdalenko?
1: Nepřišel jsi, za mnou musím, já za tebou.
3: Vybrala jsi pěkný místečko na schůzku. To ti musím říct.
1: Máš na kánku a ještě plašíš v rány.
3: Tak už se moje milá nezlob. Nebylo mě do zpěvu. Ale když jsi tu se mnou, hned je líp. A to jsi mi ještě ani nedala hubičku na uvítanou.
1: Já tě přišla vysvobodit z léčky a ne se s tebou hubičkovat.
3: Už jsem jako pěna. Už tě poslouchám.
1: To ne, Matějko. Já budu poslouchat tebe. Musíš mi říct, co mám udělat.
3: Tři věci, Majdalenko. Na kraji lesa najdeš mý hulány. Ať koníčkům obalí kopyta mechem a opatrně obklíčí tuhle skrýž. Ale ještě než odejdeš, vem z kapsy mýho kabátu hrst chmele a mařinky. Šikovně se přikradeš k loupežnickému ohni a nasypeš to uspávací kořeníčko do kotle, co si v něm ti holomci ohřívají pivo.
1: A to je všechno.
3: Počkej, nepospíchej tolik. Řekl jsem tři věci a tohle byly zatím dvě. do třetice a ze všeho nejdřív mě musíš rozvázat ruce.
1: Ach, Matěji, tohle snad nedokážu. Ty uzly jsou jako kámen.
3: Musíš, Majdalenko. Představ si přitom, jak tě potom stisknu.
1: Tak se nejíbej. Jsi jako živé stříbro. Podívej, jeden povolil.
3: To se mi ulevilo.
1: A druhej.
3: Jako by mi pod kůží rejdili mravenci.
1: Třetí, zaplať pambu.
3: Ty moje nejmilejší.
1: Hned mě pusť. Máš rozum. Kdyby se loupežníci náhodou ohlídli.
3: Však právě. Přivábím je sem. Ty zatím okořeníš pivo a pak hurá pro škadronu. Běž. Hejtmane! Pil bych. Chce se mi spát. A proč mě moříš hladem?
4: No. Nesmíš na mě tak hurtovat, obršte. A nebo ti můžu říkat Matěj, jako dřív?
3: Tituluj si mě podle libosti, Madlafouse. A taky bys mě mohl podat aspoň kousek slaniny, když vy všichni takhle hodujete.
4: Dostaneš, co hrdlo ráčí, až povíš rozumný slovo. Pojď blíž, Kuzmo, a ukaž Matějovi, jak si na něj brousíš šavly. A ty, mladej, přines mi od ohně konev piva. Zavdejte si, chaso, však je kotel vrchovatej.
3: Tady je malva z hejtmané.
4: Na zdraví.
3: Ať slouží.
4: Jak pak to teda bude, Matěj? Když jsem tě lapil, něco jsem ti nadhodil.
3: A víte, že už se nepamatuju?
4: Aby se zdal se mnou do Holportu. Já se svojí tlupou a ty se škadronou bychom dokázali velký věci.
3: To, jako myslíte, že bych se s celou škadronou dal k vám?
4: Potají. Sem tam bys mi prozradil, odkud panu králi povezou zlatky. No a...
3: Aha. Zkrátka a dobře bych krále šidil.
4: No, on by proto na buben nepřišel. A ty bys si pomohl.
3: No to jo.
4: Ty se na sebe podívej. Obršt a čáku máš oblejskanou. Lokty se ti derou z kabátu. A já mám tamhle skrýš plnou zlata. Tobě kručí v žaludku a já mám v jeskyni 3 vyuzený bagouny. Kola síra. 4 šunky. Na 2 žebřiňáky bys to nepobral. Dolej mě korbel, mladý.
3: Ano, Edmane.
4: A pijte, chaso. Pivíčka je požehnaň. Na zdraví, Kuzmo. Už je šavle, jak se patří, ostrá?
5: Jako břitva, hejtmane.
4: Na tebe jí brousí, Matěj. Víš to?
3: Já mám kůži tuhou jako úhoř.
4: Nešprýmuj a pověz, jak ses rozmyslel.
3: Napřed bych rád slyšel, kdo ti dal vědět, že jsem se vydal za váma do hor.
4: To je v zámku jeden takový chytrák, co nám občas za pár tolarů utrousí nějakou novinu.
3: Který pak to je, že jsem tak zvědavej?
4: To je tajemství, Holenku.
3: Možná, že bych uhád. Není to ten chytrák, pan Komoří?
4: Matěj, lavička, kdyby jsme se my dva dali dohromady oběma, by nám narostlo zlatý peří. Neříkej, že nemáš chuť si plácnout.
3: To mám, hejtmane. Ale z každé strany jednou do tvýho klobouku.
4: V tom pádu ti setnu hlavu jako krocanu. Pojď sem, Kuzmo. A ukaž mu šavličku. Stávej, staříku. Jak pak, že jsi usnul jako dudek? A co vy, chaso? Ještě jsem nedal
6: troubit večerku. Matěj, poslední slovo. Co máš za lubem?
3: Tak poslouchej. Tebe strčím s celou bandou za mříže? A co jste nakradli, vrátím potrefeným.
6: Povídali, že mu... Kuzmo?
5: To je...
4: Jako Krocanovi. Zatrápený pivo.
6: Dobrou noc.
3: Chlapci huláni! Jste tady?
7: Čekáme už hodnou chvíli.
3: Svažte je. Naložte na žebřiňák. Ke skrýši postav stráže, Jiro. A hlavně mi hejtmana vartujte jako oko v hlavě.
7: Bude, jak si řekl Matěj.
3: Majdalenko. Tak už se neschovávej. Dobře si to provedla. Hned bych ti dal hubičku, chceš?
8: Dost času, až budeme sami cestou.
3: Ty myslíš, že se rovnou vrátím k vám?
8: Jak jinak, Matějčku?
3: Ale to já nemůžu.
8: A proč?
3: Co pak to jde odběhnout od nedokončeného díla? Pan král mi svěřil tuhle eskadronu.
8: Jira mu ji přivede zpátky.
3: Jenže já mám v zámku ještě jinou práci.
8: Tak ty se teda se mnou nevrátíš, paličáku!
3: Až za nějaký čas.
8: A kdy pak to bude?
3: Až si budu moct o tebe říct beze strachu, že mě pan táta Richtář vyžene.
8: A že já se do té doby ustejskám?
3: Magdalenko, dej si říct.
8: A že si pro tebe oči vypláču?
3: Napřed musím jedno a potom druhý.
8: Furiante, paličáku, jdi si s pánem Bohem.
3: Když myslíš, tak jo.
8: Matěj. Matějko. Nezlob se, já to tak nemyslela. To jenom, že se o tebe bojím. A ze samého stejskání už nevím. Matýsku. Matějčku. O jo. Pěkně si to vyvedla, Majdo. Vždyť on měl přece pravdu. Odpust mi to, Matějko můj. A šťastně se vrát.

0: Loupežníci sedí v chládku, pane králi. Zlato leží v klenotnici. A teď ještě co zkomořím. Co myslíte, milosti?
1: Vyprášil bych mu Šizuňkovi. Strč ho mezi raubíře, když jim dělal kmotra.
0: Tak jsem to udělal správně.
1: Co pak?
0: Už tam je? A teď bych prosil, abyste poručil dát každému hulánovi popečeným jelitu.
1: A tím vyvalí sud s vínem a ať pro ně napečou buchty s tvarohem. A tebe, Matěji, ustanovím komořím a generálem. Ode dneška si kníže Matius.
0: Když já bych se radši vrátil k sedlačině, pane králi. A už mám taky čas na ženění.
1: A věčná škoda, že nemám dceru.
0: Musel bych jí dát košem, pane král. Já už mám jinou, u nás na vsi. A moc rád bych za ní, kdybyste dovolil.
1: Nedovoluju, poroučím. A sám tě na tu cestu vymostruju. Šaty se zlatým premováním, pod červené sedlo ohnivého koníčka, vpředu dva trubače.
0: Já bych radši sám, bez trubačů.
1: Aha. A na veselku mě nepozveš?
0: Až s jakou mě přivítá její táta. Já bych vám potom vzkázal.

0: My darlingo, jestli pak víš, kdo se objevil v celý svý kráse, hned z rána zaťukal u mě na okno.
1: Snad ne Matěj, teta.
0: Tiše, tiše. Zůstal u mě v pastoušce a prý, abych ho tvýmu táto vyšla omeldovat.
2: Co si tam šuškáte, vy dvě?
3: Viděla jsem Matěje, Richtáři.
2: Tak mu kalupem běžte říct, ať vandruje dál. Tady mu rozmarína nerozkvete.
3: Jenže on vám vzkazuje, kdy prý může přijít na námluvy.
2: Co to povídáte, ženská, to, že si troufá na námluvy? Však já ho vyprovodím, kde mám bič? Kde je pořádná sukovice?
1: Snad bys mu mohl podat aspoň kousek chleba, táto, když jde kolem.
2: Pustím na něj psi. Na mou věru. Opovážil se až k vratům. Nedělej tartas a táhni orum dál, pacholku.
4: Otevřete ušlýmu vandrovníkovi, pan táto.
2: Tohle je Richta, pane špitál pro vandráky.
4: Ani Matějovi byste neotevřel?
2: Tomu bych rovnou přerazil hřbet.
4: Ale mě otevřeš jménem krále.
2: To nebude, Matěj. Tenhle je zvyklý komandovat. A kdože je to? Prosím pěkně, za vratama.
4: Kníže Matius.
2: Pro pána, kdo pak by se nadal? Už běžím, pane Matius. Majdalenko, holem ubrus na stůl, koláče, pivo ze sklípku. Podívej. Celej v aksamitu, klobouk s chocholem, to je persona. Poníženě vítám knížecí milosti, veliká čest pro naše stavení.
5: To je tvoje dcera, Richtáři?
2: Ano, Majdalenka, prosím, uklon se pořádně, ty trdlo.
5: Tak Matějovi ji nedáš?
2: Radši ji hodím do rybníka.
5: A co kdybych si o ní řekl já?
2: S největší radostí, milost pane.
5: Jenom jestli by ona chtěla mě?
2: Poručíme jí, jaký pak stráchy.
5: Radši se zeptám sám. Majdalenko, šla jsem. Zrovna si hledám nevěstu a ty jsi mi padla do oka. Co mi na to povíš?
1: Co vám povím? Neraďte se zlobit, pane kníže, ale já si myslím na jinýho.
5: Pořád ještě čekáš na Matěje?
1: Dala jsem mu slovo. A to platí.
2: Kníže, te urazíš. Všechny nás přivedeš do neštěstí. Měj rozum, huso.
6: Kikiriki!
2: Ještě ty se do toho pleť, kokráči.
5: Jen ho nechte. Ať zaspívá, co má na srdci.
6: Kikiriki! Kikiriki! Tohle jsou jen marné křiky. Co ses pro něj naplakala a teď si ho nepoznala, ani kníže, ani svatej. Navrátil se ti tvůj Matěj.
5: A už je to venku, Majdalenko.
1: Matějičku, Matěji, jak pak jsem tě měla poznat, když jsi jako princ?
2: Pro pána, onže je, vy jste, já jsem z toho dočista Janek. Co já si teď počnu?
7: Budete strojit svatbu, Richtáři. Jak se říká, odříkanýho chleba největší krajíc. A Richtářovic Majdalenka bude doopravdy Matějová.
5: Však se snad to, moje milá, něco načekala.
1: To víš, člověk vydrží čekat až do skonání, když má rád. Tak je to. Matýsku můj ze všech jediný. A teď už mi dej hubičku.
6: Kikriki, kikriki, teď už žádný marný křiky, ani vády, ani zlost. Budem žít jen pro radost.

0: Rádio Junior, rozhlasová hra.
1: A teď už mám pro vás skvělou zprávu. Čekají nás 2 roky prázdnin. Parta 15 chlapců z Nového Zélandu se rozhodla strávit prázdniny na lodi. V přístavu však večer zůstali sami a někdo nejspíše zvedl kotvu jejich škuneru zvané Mracek. Ráno se kluci ocitli na širém moři a bouře je následně zahnala ke břehu neznámého ostrova. Jak to asi dopadne? Rozhlasovou hru 2 roky prázdnin na motivy Žila Verna napsal Oldřich Knitl. Režie v roce 1983 Jan Berger. Účinkují Martin Otava, Marek Eben a další.

0: Přední stěžeň se zlomil.
1: Pozor, byla na zádi.
2: Oko.
3: Oko.
0: Srazilo ho to do moře.
1: Pomoc.
4: Není v moři, je někde na přídi.
2: U tam.
1: Tady, Briane.
2: Počkej. Už jsem u tebe.
1: Díky, Briane. Ještě chvíli a byl by mě ten provaz uškrtil.
5: Briane, sem. Rychle, v podpalubě voda.
2: To není možné.
6: Podívej.
2: To nic není, stekla jsem z paluby. Loď je pevná. Nedělej paniku, Jakube.
6: Všichni se utopíme.
2: Nesmíš se bát. Jakube. Co si počnou třeba Dole a Kostar? Když se budeš bát i ty, můj bratr.
6: Briane, musím ti něco říct. Já jsem... Stala se hrozná věc.
2: Nesmíš se bát, Jakube. Běž uklidnit ostatní.
7: Jak to vypadá v podpalubí?
2: Celkem dobře. Mají trochu strach.
0: Utrhl se zbytek přední plachty, co si tu nebyl. Jsme úplně bez plachet a rezervní vytáhnout nedokážeme.
2: Nevadí, o nic pomalej, kvůli tomu nepoplujeme.
0: No, ty jsi dobrý, tomu říkám řízení lodi.
2: Jestli dokážeš něco lepšího, máš možnost, Donfane.
0: Aspoň si nehraju na kapitána.
4: Nechte toho, jako by nestačilo, co už je.
1: Země! Země na východě! Země!
4: Země! Není to mrak?
2: Je to země.
4: Je úplně plochá. Nikde žádné hory.
0: Ale za to skály u pobřeží. Jestli na ně narazíme touhle rychlostí, půjde racek ke dnu a my s ním.
4: Ale za nimi je písečný břeh. Kdybychom se dostali až tam.
0: Jak? Vzduchem?
2: Nikdo nesmí zůstat v podpalubí. Všichni nahoru! Všichni na palubu!
1: Hurá!
2: Dobře se držte! Nejmenší si navléknou záchranné pásy.
4: Co to asi je za zemi?
2: Snad ostrov.
0: A nebo Jižní Amerika. Vítr nás hnal neustále na východ. Pravděpodobně je to chilské pobřeží.
5: Ale co když to je přece jen ostrov a třeba neobydlený? Jak se odtud dostaneme?
4: Co budeme jíst?
2: Na lodi jsou zásoby aspoň na 2 měsíce.
0: Jestli ztroskotáme, nezbude z nich nic.
2: Nevidím nikde žádný kous.
1: Ani žádný člun.
4: Člun?
0: To je nápad. Spustíme náš člun, ten se přes skaliska s nás dostane.
2: Jenže se do něj vejde nejvíc 6 lidí a nás je 15.
0: Webe, Wilcoxi, jdeme.
2: Donfane! Musíme zůstat pohromadě, jinak je s námi konec.
0: Nesnaž se nám dávat zákon.
2: Člun musí zůstat na palubě, aby se na břeh dostali nejmenší, jestli zůstaneme viset na skaliska.
0: Spusťte ho na vodu!
2: Říkám ti, že člun zůstane na palubě.
0: A já ti zase říkám, že si od tebe nenechám poroučet.
2: Chceš nás opustit k člunu, který patří všem?
0: Nechci nikoho opustit. Jakmile se dostaneme na břeh, jeden z nás se s člunem vrátí ke skalisku.
2: Jsi sobec, jde ti jen o svou kůži.
0: Co jsi to řekl? Pozor!
8: Tak začalo naše podivuhodné dobrodružství. V tomto deníku zaznamenám všechny důležité události, které nás potkají. Jsme z města Aucklandu na Novém Zélandě. Je nás 15 chlapců. Nejstarší je Gordon. Nejmladším Kostarovi a Dolovi je 8.
9: Napiš, jak jsme se sem dostali.
8: Ale no jo. Začátkem prázdnin jsme se ubytovali na škuneru Racek, který s námi druhý den za úsvitu měl vyplout na prázdninovou cestu. Večer odešli námořníci na pevninu.
4: Dát si poslední whisky.
8: Neruš. Takže nikdo z posádky na palubě nezůstal.
9: Jen plavčík Moko.
1: Jenže jsem usnul jako vy všichni.
8: Počkej. Pravděpodobně už nikdy nezjistíme, jestli kotva lodi byla za noci zdvižena neopatrností nebo ze zlé vůle.
0: Faktem zůstává, že jsme se druhý den houpali na širém moři.
1: Napiš taky, že máme psa.
8: Moment! Bouře nás zahnala k neznámému břehu, kde racek ztroskotal.
0: Je to pevnina, nejspíš Chile.
2: A co když je to ostrov?
8: Haleďte, víte co? Já prostě napíšu, že zatím nevíme a že se vy, Donfán a Brian spolu pořád hádáte.

0: Čertu, když půjdeme na sever, na jih nebo na východ, musíme nakonec narazit na nějaký obydlený místo.
1: Jo, jestliže jsme na pevnině, ale co když jsme na ostrově a co když je to ostrov úplně pustý?
2: Právě proto nesmíme opustit loď dřív, než zjistíme, jestli na východě je moře nebo není. Plout už Racek nebude, ale bydlet se vám dá.
0: Racek nás opustí sám. Až přijdou zimní bouře, rozpadne se jako domeček z karet.
1: Nemělo by smysl pustit se jako blázni na zdařbu přes kraj, který neznáme.
0: To je ohromně snadné nadávat bláznu, Briany, jen proto, že s tebou někdo nesouhlasí.
2: Škoda, že tu není nějaká hora, ze které bychom si mohli rozhlédnout.
1: A co tam ten skalní mis? Na sever. Když na něj vylezu s dalekohledem, uvidím hezký kus daleko.
2: Dobrý nápad, Briany. Zkus to.
0: Já jdu s ním.
1: Pokud jde o sever, vidím země až k obzoru.
0: Na jihu se břeh stáčí doprava, ale konec také nevidím. Vypadá to tam jako nějaká velká bažina. A jsou tu tuleni, tady kousek pod námi.
1: Jestli tu budeme muset zůstat, hlady neumřeme.
0: Jsme nejspíš mnohem jižněji, než je Nový Zéland. Bude tu asi pěkně tuhá zima. Co východ, ten je pro nás nejdůležitější. Lesy, samé lesy, co jsem říkal? Jsme na pevnině.
1: Rovina až k obzoru. Ale počkej, co ta modrá čára? Vidíš až na obzoru? To je moře.
0: Já nevidím nic.
1: Vem si můj dalekohled. Třeba je lepší.
0: Děkuji. Ne, 20 kilometrů lesa, jinak nic.
1: Určitě je tam moře, Donfane.
0: Žádné moře. Jsi vedle jako vždycky, Briane.
2: Musíme vědět, na čem jsme. Když opustíme Racka a vydáme se na cestu, která třeba nikam nevede, můžeme na to strašně doplatit.
0: Přece mu nebudete věřit.
1: Donfan se podle svého zvyku rád hádá. Jsme na ostrově, viděl jsem na východě moře.
3: Navrhuju výzkumnou výpravu. Já půjdu.
1: Ne, Jakube, na to si ještě moc malý. Sám půjdu to moře obhlédnout. Donfan může jít se mnou, jestli chce.
0: Samozřejmě, že půjdu.
3: Já půjdu.
4: Já také.
2: Čtyři na to stačí. Brian, Donfan, Web a Service. Fana si vemte sebou. Když se do čtyř dnů nevrátíte, půjdou vám další naproti.

0: Luci, hned bych si vystřelil.
1: Tady bys Don Fa netrefil 10 jednou ranou i bez míření.
0: Kdybychom se tu museli usadit, tak nalovím zvěře habaděj.
2: Ale teď si radši nech zajít chuť. Výstřel by nás prozradil. A co, když jsou tu domorodci?
0: Nepoučuj, Briane. To vím i bez tebe.
3: Pojďte sem! Odtud je krásný rozhled. A na východě nevidím vůbec žádnou čáru.
0: Pochopitelně. Protože tam žádná není. Můžeš se podívat, Briane. Myslím, že teď už přiznáš, že jsi byl vedle.
2: Vím jistě, že jsem se nemýlil.
0: To už přeháníš. My nevidíme nic.
2: Protože nejsme tak vysoko jako na mysu. Kdybychom byli, viděli bychom moře jasně.
3: No to se snadno řekne.
2: A také snadno zjistí, no. Webe. Pustíme se přímo před sebe a projdeme lesem až k moři. Kdo se nebojí, ať jde se mnou.
4: Briane! Don Fane!
5: Tady, servisní, sem pojď.
1: Ne, jo, to si ti řekne. V týhle travičce by se schoval slon.
2: Objevil jsem potok. Všichni sem.
3: Sadím se, že v něm budou pstruzy.
2: Teče severovýchodu. Přesně na opačnou stranu od zálivu, kde jsme ztroskotali.
3: Jo.
2: To znamená, že se vlévá někam jinam, než do moře na západě.
0: Hleda, že vtéká do nějaké větší řeky, která se obrací zpět k západu.
1: To je divný. Podívejte se na ty kameny. Řekl bych, že si tu někdo dělal přehradu.
3: Vypadá to jako přechod z jednoho břehu na druhý. Přece není možný, že by se tak srovnali sami.
0: Ale jinak tu žádné stopy po lidech nejsou. Naopak. Z toho, co jsme za celý den viděli, bych řekl, že sem lidská noha ještě nevkročila.
2: Možná, že ty kameny strhla voda při povodni a už tu tak zůstali.
0: To je dost možný. No, výjimečně s tebou souhlasím, Briane.
1: Kam to zapsat? Mimochodem, máte taky takovej hlad jako já.
3: Já tedy prvotřídní. A navíc vás dovoluji upozornit, že za chvilku bude tma jako v pytli. Zvlášť tady pod stromy.
2: Přespíme tu.
1: A k večeři bude solený hovězí. A jak už bylo i k obědu. A bude i círaní.
3: Nezapálíme si oheň?
0: Radši ne, Webe. Bude líp, když se o nás nikdo nedoví.
4: Hele, tady je nějaký křoví. A spadaný listí. Je, tady se bude dobře spát. Pojďte sem.
3: A, to je ono.
4: Pojď taky, Fane.
1: No pojď. Budeš nás v noci hlídat.
0: Není to nádhera takhle se natáhnout. Už jsem to nutně potřeboval.
1: Co asi dělají naši doma?
3: Myslíte, že se někdy ještě vrátíme do Oaklandu?
1: Co to bylo?
2: To nic. To je šakál. Spěte. Dobrou noc.

0: Brianne, Don Fane, podívejte se, kde jsme v noci spali.
1: Co strašíš, servisy? Je chatrč?
0: Právě. Večer zašera se zdálo, že je to křoví a zatím to tu někdo postavil z klacků a z listí.
2: Takovým chatám říkají Indiáni ažupa.
0: Jo?
2: Ale tahle je pěkně stará. Nebýt toho stromu, už dávno spadla.
3: Že by tu byli domorodci?
2: Jednou tu jistě byli. Ta chatrč se sama nepostavila.
0: Je, poslouchejte. To zní jako moře.
3: Prosím tě, kde by se tu vzalo?
0: Je to moře! Poběžte!
4: Teď už snad nepochybuješ, Don Fane.
3: Ano, jsme na ostrově. Ale moc se z toho neraduj. Znamená to, že se odtud nedostaneme, dokud nám někdo nepřijde na pomoc.
5: Žádná země na dohled. Jen samá voda a voda.
4: Uvázli jsme někde uprostřed tichého oceánu.
3: Takže se zas můžeme vrátit k Rackovi.
0: Kam běžíš, Fane? Zpět! No, Fane!
3: Ten pes se zbláznil, chce se snad utopit.
0: Je, on pije. No pije!
6: Takže to není moře!
0: Pije!
6: Je to jezero se sladkou vodou, hurá!
4: To by ale znamenalo, že to musí být ohromné jezero. Takže jsme možná přece jen na pevnině.
3: No vidíš, já to vždycky říkal.
4: Teď se ale k Rackovi nevrátíme. Navrhuji, abychom pokračovali v průzkumu po břehu jezer.
0: Prima!
3: Připouštím, Brianne, že máš někdy i ucházející nápady.
6: Tak jdeme.

0: Tak, a jestli chceme dál, budeme muset plavat.
1: Není to ta řeka, která se vlévá do moře v zálivu, kde jsme ztroskotali?
2: Snad, ale plavat se mi přes ní dnes už nechce. Co kdybychom se tu utábořili na noc?
3: No, já jsem pro. A moje nožičky taky, ouvej, ouvej.
4: Tady je nějaká hráz. A člun! Našel jsem rozpadlý člun!
2: Takže je to jisté. Někdo tu žil. Nebo žije.
0: No, spíš žil, a to pěkně dávno. Podívej, člun je úplně schnilý.
5: Podívejte se na Fana.
0: Něco cítí. Pojďme za ním.
2: Nabijte si pušky, pro jistotu.
5: Vidíte tu díru ve skále?
2: Že by to byla jeskyně?
0: To je možné, ale co je v ní?
5: Já tam vlezu, jo?
2: Počkej. Uvidíme, co udělá Fan.
5: Kdyby tam bylo něco živého, dávno už by se to objevilo.
1: Vlezeme tam. Měli bychom si něčím posvítit.
2: Zapálím aspoň smolnou větev.
1: Kdo bude první?
2: Já.
5: Někdo tu bydlel.
1: Tady jsou nějaké svíčky.
2: Zapalte jich pár.
3: Možná, že to byl trosečník. Jako my.
2: Vypadá to tak. Nábytek si skloukl z lodních trosek.
1: Neměl ani talíře. Jedl z lastur.
3: Co když tu ještě někde je?
0: Ale určitě neživý. Podívejte, tady je jeho deník. Na první stránce je datum 1807. Páni, dostal se sem před 53 lety.
2: François Budve. Byl to Francouz, můj krajan. Bohužel se už skoro nic nedá přečíst. Digue Trué. To bude asi jméno jeho lodi.
1: Jestli to byl trosečník a jestli jsme skutečně na pevnině, proč tu bydlel? Proč neodešel?
2: No, třeba tu přečkal je nějakou dobu. My bychom se tu také mohli usadit přes zimu. Za pár dní začne mrznout a to už bude na nějakou delší cestu pozdě. Jeskyně sice není velká, ale za to je suchá a pěkně za větrem. Do jara bychom tu vydrželi.
0: Tady je i mapa.
5: Ukaž to.
1: Tak přece jen ostrov.
0: Jestli ovšem kreslil mapu tohohle kraje.
2: Určitě ano. Tady je záliv, kde ztroskotal racek, a tady jezero i jeskyně, ve které jsme teď.
0: A všude kolem širé moře.
5: Vypadá jako motýl s roztaženými křídly. Ten ostrov.
2: My jsme teď asi uprostřed jeho nejužší části. Stačilo by přeplout jezero, pak ještě ujít 10-15 kilometrů a byli bychom na východním pobřeží.
0: Fane! Fane, co tam máš?
2: Posviďte někdo do toho výklenku. François Budve.
0: Nikdy neodešel. Takhle tu leží aspoň 20 let.
2: Budeme ho muset pohřbit.
1: Možná, že po nás tu také jednou zůstane jen pár kostí.
2: Ale on byl sám. Zatímco nás je 15. A neměl skoro nic, kdežto my máme zařízení celé lodi. Když ji rozebereme, budeme mít spoustu materiálu. Prkna, trámy, plachty, lana. Dokonce dvě děla máme.

0: dva tlakoměry, lihový teploměr, tři dalekohledy, palubní kompas, dva kompasy menší, pytele hřebíků, šrouby, kování.
1: Pozor s tím prachem, Don Fane!
2: Jen klid, Gordne. Vím, co dělám. Radši si píš.
3: 8 loveckých pušek, 1 puška na kachny, 20 revolverů, máš to?
1: Ano.
3: 30 dělových nábojů, 300 nábojnic pro zadovky, 2 soudky střelného prachu.
0: S tím bude muset moc šetřit.
3: Čím víc ušetříme prachu, tím víc na druhé straně sníme lodních zásob. A jestli se nám jednou podaří ostrov opustit, budeme litovat konzerv, to uvidíš.
0: Myslíš, že dokážeme postavit loď, která by mohla plout po moři?
3: Proč ne? Co když jsme blízko pevniny? Nechci tady zemřít, jako ten Brianův krajan.
0: Spíš tu asi budem léta žít. Založíme osadu.
3: No tak, pro tenhle nápad moc zájemců nezískáš. Ani svého přítele Briana ne.
0: Mimochodem, Don Fane, nezdá se ti, že Brianovi křivdíš? Je to přece dobrý kamarád.
3: Ano, ano, je to velký hrdina.
0: Není, ale kvůli tomu, že ho nemáš rád, se můžeme dostat do ještě větších potíží, než v jakých jsme. Kromě tebe si Briana všichni váží.
3: Všichni?
0: Skoro všichni. Wilcox, Cross a Webb o něm nechtějí slyšet jenom kvůli tobě. Měl bys o tom přemýšlet.
3: To už mám promyšleno, Gordne.
4: Kde jsou udice a rybářské sítě?
5: A já nádobí. Bohužel se ho při ztroskotání půlka rozbila.
6: Jakube! Co je s tebou? Vypadáš pořád jako zmoklá slepice. Nejsi nemocný?
7: Nejsem, nic mi není.
4: A tuhle horu věcí chceš odnést na zádech přes půlku ostrova, Gordne?
0: Ne, Webe. Chci ze dřeva, které získáme z rozebrané lodi, postavit vor. Proč nevyužít toho, že záliv ztroskotání spojuje s francouzovou jeskyní řeka?
5: To je výborný nápad. A čí je Gordon?
6: Mám také nápad. Měli bychom mít náčelníka.
3: Náčelníka? No, proč ne? Ale pod podmínkou, že ho nezvolíme natrvalo. Stačí třeba na rok.
6: Ale může být zvolen znovu.
3: No, souhlasím. Kdo to bude?
6: Navrhuji Gordona. Je z nás nejstarší a nejrozumnější.
5: A čí je náčelník Gordon?
8: Hurá! Dram-tará, dram-tará, dram-tará, dram-tará.
9: Tak jsme se usadili v jeskyni nešťastného François Boudouin. Zařídili jsme se v ní, jak nejlépe jsme dovedli. Vysekali jsme ve skále další otvory, aby dovnitř mohlo světlo a ven kouř.
5: Máme tu i kamna.
9: No jo. Rozšířili vchod a zasadili do nich dveře.
7: Můžeme se tam i zamknout.
5: Napiš tam, že máme i postele z lodi.
9: A proto tu už není k hnutí. Navíc jsme spoustu věcí museli nechat venku pod širým nebem a tak bylo rozhodnuto, že jeskyně rozšíříme. A co dál? Jo, protože jde o skálu z měkkého vápence, pokračuje práce sice pomalu, ale přece jen viditelně kupředu.

0: Co když narazíme na vodu?
1: To by bylo špatný. Ale ještě víc se bojím závalu.
0: Počkej. Něco jsem zaslechl.
2: To se ti asi něco zdálo.
1: Ne, Gordone.
0: Polož ucho na skálu a poslouchej.
2: Máš pravdu.
0: Co to může být?
2: Nemám zdání. Asi bychom měli zavolat ostatní. Co myslíš, Briane?
0: Malí se budou bát.
2: Podívej. Fanovi se taky něco nelíbí.
3: Halo, pojďte sem všichni.
4: Honem, kluci, volají!
5: Co se stalo? Proč voláš?
3: Něco jsme s Gordonem zaslechli. Uvnitř ve skále. Nějaké vzdálené hučení.
6: Já nic neslyším.
7: Počkej! Ticho! Buďte ticho!
6: Nic, nehučelo vám náhodou v uších.
5: Skála zní dutě, když se na ní zabouchá.
0: Teď! To bylo ono.
6: Třeba je to nějaký pramen, který skálou proniká.
3: V tom případě by byl slyšet pořád a nejen chvílemi.
8: A co, když jsou to skřítci?
3: Ale jdi dole, skřítci nejsou.
8: To nemůžeš vidět. Třeba jsou.
5: Neříkej to, já se pak bojím.
2: Možná, že je to zvuk větru, který vniká do skály nějakou trhlinou.
7: A co kdybychom ji prozkoumali zvenčí?
2: Dobře. Polovina z nás vyleze nahoru na hřeben a druhá polovina bude postupovat po úpatí.
9: Tak co? Našli jste něco?
5: Nic. Nahoře je skála skoro úplně hladká.
2: No ale jsme taky nic nenašli. Jenom nevíme, kam se poděl Fan.
5: S náma nahoře nebyl.
2: Byl s náma dole, ale ztratil se.
6: Asi někde běhá.
2: Zatím se vždycky na zavolání vrátil.
6: Jen aby nenarazil na jaguára, viděl jsem v lese podezřelou stopu.
0: Tam odtud. Tam odtud. Ze skály to přichází.
2: Musí tam být nějaká dutina, která ústí úpaty skály. Ale my jsme ji kvůli křoví neobjevili.
0: Asi tam má doupě nějaké zvíře.
5: Třeba je Fan uvnitř. Třeba se tam rve s nějakou šelmou.
2: Možná. Pojďte rychle kopat.

0: Otvor! Prorazil jsem otvor! Pozor! Je tam nějaké zvíře.
1: Revolver! Přineste revolver!
2: Vždyť je to fan! Fane, faníčku, co jsi tam dělal?
0: Jakube, podej mi lucernu, podívám se tam. Jeskyně.
3: Vážně.
0: Máme druhou jeskyni.
2: No. A bez kopání.
4: Tak a tady bude ložnice. Nesnáším spaní v místnosti, kde se vařím.
2: Jak račte, lorde Don Fane.
5: Tady něco je, posvíjte se.
0: Šakál. Toho asi zakousil Fán.
6: Takže tím se všechny záhadné zvuky vysvětlily.
0: Vidíš dole, šlo to i bez skřítku.
6: Tímhle směrem asi bude jezero, takže tady prorazíme vchod. Z vedlejší jeskyně bude skladiště a kuchyně, zatímco tady budeme bydlet, spát, jíst, učit se a tak podobně.
2: Učit se?
6: No samozřejmě. Vy menší se budete učit a my starší budeme učitelé. Myslím, že to neuškodí ani vám, ani nám.

0: Uplynula velmi tuhá zima, kdy teploměr občas klesl na 30 stupňů pod nulou. Uplynulo jaro, léto, skončila i druhá zima. Za tu dobu jsme ostrov důkladně prozkoumali a našli tu ledacos, co zpříjemnilo a usnadnilo náš trosečnický život. Objevili jsme například strom, z jehož listí se dá vařit čaj.
1: Postavili jsme staj a ohradu, kde chováme různá užitečná zvířata.
2: Už to píšu. Napiš taky, že jsme našli druh javoru, jehož šťáva skoro nahradí cukr.
3: Sůl získáváme odpařováním mořské vody.
0: Také byly nové volby, po nichž Brian vystřídal Gordona ve funkci náčelníka ostrova.
4: Bohužel to velice těžce nese Donphan. Myslím, že se tím jeho nepřátelství k Brianovi ještě zvýšilo.
5: Chceme vám oznámit, že Wilcox, Cross, Webb a já odcházíme.
4: Opouštíte nás?
5: Ne. Prostě jsme se jen rozhodli, že se usadíme v jiné části ostrova. Nejspíš na východním pobřeží.
2: A proč, Donphane? No tak proč?
5: Proč? Protože chceme žít po svém. A můžu to říct přímo. Nechceme poslouchat Briana.
1: Rád bych věděl, co mi můžeš vyčítat, Donphane.
5: Nic. Nebo snad jen to, že jsi náš vedoucí. Měli jsme jako vedoucího Američana, teď nám poroučí Francouz, takže už jen schází zvolit Moka.
6: Řekni rovnou, že žárlíš.
5: Podívej, jestli se ostatním líbí, že vedoucím není Angličan, mně a mým kamarádům se to nelíbí.
1: Dobře. Wilcox, Webb, Cross a ty, Donphane, můžete odejít a vzít si sebou všechno, na co máte právo.
5: No to bych řekl.
4: Jen abyste toho jednou nelitovali.
5: Buď bez obav, Gordone.

0: velká bouřka.
1: Moře přívětivě nás východní pobřeží zrovna nevítá.
0: Moře je tu stejně pusté jako na západě.
2: To ano, ale jestli nejsme daleko od Jižní Ameriky, musí tudy plout lodě. Od Francouzovy jeskyně bychom je nikdy nezahlédli, zatímco tady máme daleko větší naději.
1: Doufáme, že je to pravda, Don Fane.
2: Nejdřív musíme najít střechu nad hlavou, jeskyni nebo něco takového.
0: Podívejte se, tamhle! Vidíte tu tmavou věc? Na pobřeží tam!
1: Vypadá to jako nějaká velryba. Don Fane, daleko hned.
2: Je to člun? Šalupa! Určitě je to šalupa.
3: Mezitím došlo k převelice důležité události i poblíž Francouzovy jeskyně. Našli jsme tam na kraji lesa starší ženu. Ženo. Byla v bezvědomí. Po delší době jsme ji vzkřísili.
4: Děkuji vám, děti. Kde to jsem?
5: Na ostrově. Jeho jméno ani polohu neznáme. Jsme trosečníci.
6: A jak jste se sem dostala vy, paní?
4: Jmenuji se Kate Radiová. Plula jsem do Valparaisa v Chile. Na lodi nejdříve vypukla vzpoura a pak požár. Zachránila jsem se s 8 muži ve člunu, který bouře vyhodila na zdejší břeh.
5: Ti muži jsou tu také?
4: Bohužel.
0: Co?
4: Ano.
6: Jak to?
5: Proč bohužel?
4: Jsou to zločinci.
5: Pokusíme se s nimi nějak dohodnout.
4: Bojím se, že to nepůjde. Mají na svědomí několik vražd, chlapci. Zmocnili se lodě, protože chtěli obchodovat s otroky. Vede je nějaký Wolston.
0: Dobře, ale když s nimi uzavřeme dohodu. Jsou naše jediná naděje, jsme tu už skoro 2 roky.
4: Já vám rozumím, chlapci, ale od nich nemůžete čekat pomoc. Jakmile zjistí, že víte, kdo jsou, bude vám od nich naopak hrozit nebezpečí.
6: I když jim pomůžeme, máme zásoby, lodní výstroj. Oni se přece odtud také budou chtít dostat.
4: Vraždili a uloupili loď. Vědí, co je za to čeká, jestliže se o tom doví policie v kterékoliv civilizované zemi. Je mezi nimi jediný slušný člověk, lodní Mr. Evans. Toho nezabili, protože ho potřebovali jako lodivoda.
6: Proč od nich tedy neodešel jako vy?
4: Hledají ho. O mě si myslí, že jsem se utopila při ztroskotání člunu. Snad ještě Forbes není tak zlý jako ostatní. Na jeho přímluvu mě ušetřili, když došlo ke vzpouře.
6: Takže, jak se zdá, jsme teď v mnohem větším nebezpečí než dřív.
7: Briane.
5: Počkej, Jakube. V největším nebezpečí je Don Fan, Wilcox, Cross a Webb.
6: Měli bychom je varovat a přivést zpátky.
7: Ale jak?
0: No, vystřelíme z děla. Nebo zapálíme nahoře na skále oheň.
6: A tím bychom přivolali i Wolstona a jeho lidi.
5: Pojedu pro ně. Až se setmí, vezmeme si s Mokem člun, za několik hodin přeplujeme jezero.
0: To je nápad.
5: A sjedeme po východní řece k pobřeží.
6: Dobře.
0: Dobrý.
5: Ráno bychom mohli být všichni zpátky.

0: Briane, chci ti poděkovat. Tobě a Mokovi za to, že jste nás zachránili.
1: Neděkuji, Don Fane. Bylo přece v zájmu všech, abyste nepadli Volsnovi do rukou a vrátili se sem. Budeme se možná muset bránit.
0: Já vím, ale chci jen, abys věděl, že ode dneška se mnou můžeš počítat. Ve všem.
1: Vážím si toho. Tím spíš, že se teď situace na ostrově nepříjemně změnila. Dokud tu bude Volsnova banda, nesmíme venku zapalovat oheň. Nikdo nesmí střílet. Je to jasný. A pokud možno nebudeme ani vycházet ven, musíme žít ze zásob.
2: A co, když se tu Volsno usadí?
1: Zbývá pořád ještě naděje, že si obstarají potravu, opraví šalupu a odplují.
0: Nevím, byla dost pocuchaná. Zlomený stěžeň, roztržená plachta a proražený bok. Jak by to bez nástrojů dokázali spravit?
3: Mají sekeru a nože, 5 pušek a několik krabiček nábojů. A je s nimi lodní mistr.
0: Ne, stejně se mi to nezdá. Museli by mít aspoň takové vybavení, jaké máme my.
4: To je pravda.
1: Bojím se, že si pro ně přijdou, jakmile se o nás dovědí.
2: A co kdybychom jim nabídli nástroje, když slíbí, že zůstanou na východním pobřeží a hned po opravě šalupy odplují?
3: To jo.
1: Dalo by se jim důvěřovat, když jsou to vrazi.
0: Kromě toho nepotřebují jen nástroje, ale i to střelivo a zbraně. Až zjistí, že mezi námi není nikdo dospělý, asi si je prostě budou chtít vzít.
1: To je pravda, mohlo by se to všechno obrátit proti nám. Nezbývá, než se stáhnout a čekat.
3: Jak se ale dovíme, na čem jsme? Co když dnes nebo zítra zmizí a my se tu dál budeme krčit?
4: Někdo by měl jít na průzkum.
5: Poslouchejte, chlapci, něco vám navrhnu. Půjdu na místo, kde nás vlny vyhodily na břeh. Jestli tam ještě šalupa bude, nemohl Wolston odejít. A když zmizela, nemáme se už čeho bát.
2: A když vás se Wolstonovi lidé chytnou?
5: Budu tam, kde jsem byla před útěkem. Ale o vás se nikdo nedoví.
1: To se mi vůbec nelíbí. Můžou vás zabít.
6: Já půjdu na průzkum.
1: Proč zrovna ty, Jakube?
6: Protože musím.
1: Nevím proč.
6: Ale já to vím. Prosím tě, Briane, nech mě jít.
0: A co jsi tak mimořádného udělal, že chceš takovou výsadu? Jsou tu starší.
6: Co jsem udělal? Já vám to tedy řeknu. To, že jste tady, na ostrově, a vůbec to všechno, to je moje vina.
0: To snad ne, Jakube. Nepřeceňuješ si trochu.
6: Tenkrát večer v Oaklandu, když jsme přišli na loď, odvázal jsem kotevní lano.
2: Cože?
6: Jen tak z legrace.
2: No tohle.
6: A když pak Racek začal odplouvat, ztratil jsem hlavu. Jestli můžete, odpusťte mi to.
5: Pojď sem, maličký.
1: To jsi byl ty? Teď už rozumím, proč ses tak najednou změnil. Nevím, Jakube, jestli tohle ti někdo odpustí.
2: Teda. Byla to velká hloupost, ale kdo nikdy žádnou neproved?
7: Na druhé straně se Jakub od té doby choval vždycky dobře.
2: To je pravda.
7: Byl z nás nejobětavější.
0: No to je pravda, to jo. Například nás šel hledat, když jsme se s Krosem ztratili v mlze na zamrzlém jezeře. Pamatujete? Málem na to tenkrát sám doplatil.
1: Měl špatné svědomí.
2: Přiznal se přesto, že nemusel. No,
0: chtěl vyvážit vinu odvahou, to je mu ke cti.
3: I teď se hlásí na průzkum.
1: Dobře, jestli mu odpustíte nebo ne, to je vaše věc. Ale já ho na průzkum nepustím. Ne, protože je můj bratr. Nepustím nikoho. Bylo by to moc nebezpečné pro něj i pro nás, pro všechny. Zatím budeme stavět hlídky ve dne v noci a pokusíme se přijít na něco bezpečnějšího.

0: Fan něco cítí.
1: Takhle se choval už mnohokrát a vždycky to něco znamenalo.
0: Musíme zjistit, o co jde, než půjdeme spát.
1: Nikdo nesmí vycházet. Zhasněte světlo. A připravte si zbraně.
0: Ticho, Fane. Není nic slyšet. To byly rány z pušky a nemoc daleko od nás.
2: Pomoc! Otevřete! Pomoc!
3: To je on.
1: Kdo on?
3: Evans, otevřte mu. Pojďte, Evansi, rychle sem.
4: Kate, živá. Už jsem si myslel, že se s vámi nikdy nesetkám.
1: Pronásledují vás?
4: Ne, teď už ne. Myslí si, že jsem na dně řeky s kulkou v těle.
1: Rozsviťte.
4: Tak vy jste tu skutečně jen samé děti. Kdo z vás umí střílet?
1: Hrozí nám útok, mistře Ivanci?
4: Zatím ne, ale bojím se, že to je jen otázka času.
0: Takže Wolston se vůbec nepokoušel šalupu opravit?
4: Ale ano, jenže má jen sekeru, ten stačí.
0: My máme nástroje, mistře Ivanci.
4: To Wolston také předpokládal, když se dověděl, že je ostrov obydlený. A kým je obydlený?
0: On už o nás ví?
4: Bohužel ano. Jeden z jeho lidí zahledl světlo, když někdo z vás v noci otevřel dveře jeskyně. Druhý den se sem vypravil sám Wolston a z úkrytu pozoroval, co se tu děje. Slyšel jsem, co si po jeho návratu povídali. A umínil jsem si, že musím utéct k vám.
1: Jsme rádi, že se vám to podařilo.
4: Ano. Běžel jsem jako jelen. Bůh ví, že jsem v životě tak rychle a tak dlouho neutíkal. Bohužel jejich kulky byly ještě rychlejší.
0: Zranili vás?
4: Na to nic. Když jsem doběhl k řece, jedna mi sklouzla po rameni. Skočil jsem do vody a vynořil se až u druhého břehu v trávě. Slyšel jsem, jak se ujišťují, že mě dostali.
1: Nevědí, že jste s námi. To je výhoda.
4: Ano. Snad se nám ji podaří využít.
0: Škoda, že jsou to darebáci. Mohli jsme jim pomoct opravit loď a pak s nimi odplout.
1: Nevím, Donfane. Vydat se na širé moře jen v šalupě by stejně bylo riskantní.
4: Proč na širé moře? Kde vůbec myslíte, že jste, hoši?
0: Na osamělém ostrově v Tichém oceáně.
4: Na ostrově ano, ale ne osamělém. Jmenuje se Hanover a je tak asi 2 dny plavby od chilského pobřeží.
5: To pláva! To jsme prakticky zachránění.
0: Ticho. Zapomínáš na Wolstona.
1: Ubráníme se. Nebude to lehké zaútočit na tuhle jeskyni.
4: Podle toho, co jsem zaslechl, se pokusí o něco jiného. Nevědí, že Kate a já jsme s vámi. Dokonce si myslí, že vy nevíte o nich. Předpokládají, že když sem některý z nich přijde, přijmete ho jako každého trosečníka. A on sem potom, až si přestanete dávat pozor, pustí ostatní.
1: Dobře. Až se některý objeví, nepustíme ho blíž než na 100 metrů.
5: Prima!
0: Nebylo by lepší přivítat ho s kloboukem v ruce?
4: Myslím, že máš pravdu, hochu. Klidně ho sem pustíme. Ale pak už se odsud nedostane. Ale teď by bylo nejlepší vyspat se na to. Do rána bude jistě klid.
5: Pozor! Od jezera sem jdou 2 muži.
4: No vida. Už jsou tady. Forbes a Rock. Wolstein asi vybral, protože z nich vypadají nejméně jako zločinci. Těch ostatních byste se poděsili.
1: Měl byste se schovat, mistře Evansi.
4: Ano. A vy, Kate, taky.
6: Ano.
4: Chlapci, pusťte je dovnitř.
6: Pozor.
0: Jdu je přivítat.
7: Kdo jste? Drosečníci! Stroj stěžníku Sever! Troskotali jsme včera! Na jihu ostrova!
0: Angličané?
7: Ne! Američané!
0: Jste sami?
7: Ano! Ostatní zahynuli! Potřebujeme pomoc!
6: No, vy určitě.
8: Trostečníci mají všude právo na pomoc. Jste vítáni! Pojďte dál!
9: Děkujeme. Ani nevíte, jak jsme vám vděční. Bloudíme celou noc. Už dál nemůžeme.
10: Pěkně vás vítám, Forbesi a Roku.
9: Evans. Evans je tu!
10: Na něhoši!
9: Co děláš?
10: Tisíc ďáblů, netrefil jsem ho. Rok je pryč. No aspoň, že máme tebe, Forbesi.
9: Milost, milost.
3: Dejte mu milost, Evansi, zachránil mi život.
10: Dobře, Kate. Ale vy, chlapci, ho pořádně svažte.
9: Au, pohol to.
10: Forbesi, co jste chtěli udělat s těmihle dětmi? Chtěli jste se jich zbavit?
9: Jen, kdyby to bylo potřeba.
10: Nestydíš se?
9: Evansi, vždyť víš, sám mezi nimi.
10: A řekneš nám, co má Wolston za lubem, když ta past, kterou jste si vymysleli, nevyšla?
11: Forbesi, už jednou jste prokázal trochu soucitu, když vaši kamarádi vraždili na Severnu. Nepomůžete teď zachránit tyhle děti?
9: Já nevím, co chce Wolston dělat.
10: Kde je teď?
9: Nejspíš v lese, na sever od jeskyně.
10: Myslíš, že se vrátí?
9: Určitě. Hmm.
10: Nebylo by špatné překvapit je tam, dokud se nevzpamatovali.
6: No to je pravda.
1: Počkejte. Nejmenší s Kate, Mokem a Backstrem zůstanou tady v jeskyni? A my ostatní půjdeme s vámi, Evansi. Bude nás 8-6.
10: Proti 6 zabijákům to není moc vyrovnaný boj.
1: Mají málo střeliva a jen 5 pušek. Zatímco my 8 a navíc ještě revolvery. Don Fan, Cross a Wilcox dovedou výborně střílet, určitě líp než oni.
10: Zkusíme to tedy.
4: Se za křovím a stromy. Nesmí nás objevit první.
1: Tady je ohniště. Ještě se z něj kouří.
10: Museli tu být před chvílí.
4: Pozor k zemi!
10: Výborně, Donfane. O jednoho méně. To byl Pike.
1: Ostatní nemůžou být daleko.
10: Nesmíme se ukazovat.
1: Servisy! Krvácíš!
12: Ne, to nic, Kodne. To je jen škrábnutí. Kde je Brian?
1: Nevidím ho.
4: Krejte se!
10: To je tobě, Roku.
13: Briane! Briane!
1: Tamhle je. Donfane, pomoc! Pomoc!
10: Vrhl se na něj kop.
13: Drž se, Briane, užu!
1: Pozor, Donfane, má nůž!
10: Zabil ho. Kope, neutečeš!
4: Střílejte!
1: Donfane, co je s tebou?
14: Podnul ho do srdce.
1: Určitě ne. Dýchá. Je v bezvědomí.
14: Chtěl mi na pomoc. Chtěl mě zachránit.
10: Musíme ho dopravit zpátky do jeskyně. Přineste silné větve, položíme ho na ně. Rychle, hoši.
1: Opatrně. Opatrně s ním.
10: Vůbec se mi nelíbí, že jsem tu neviděl Wolstona, Brenta ani Buka. Měli bychom se co nejdříve vrátit.
14: To je od jeskyně.
10: Tisíc ďáblů, toho jsem se bál. Tihle nás vylákali co nejdál do lesa a ostatní zatím přepadli jeskyni. 3 zůstanou u Donfana, ostatní zpátky.
14: Pozdě. Mají Jakuba Kostara.
10: Vlastně, pusti děti! Jste obklíčeni!
15: Nepřibližuj se, Evansi! Jestli někdo z vás udělá ještě krok, zastřelíme tyhle 2 kluky.
10: Když je pustíš, zaručíme se, že vás necháme odejít.
15: To bych byl blázen, Evansi, nemyslíš?
1: Táhnou je k řece.
14: Chtějí odplout naším člunem.
10: Jak mě odrazí od břehu, mají bohužel vyhráno. S rukojmími nás budou mít v hrsti.
12: Musíme střílet.
10: Ne. Na tuhle vzdálenost bychom ohrozili Kostara a Jakuba.
12: Je, fan! Výborně, fané! Zakousni ho! Kostarouky!
14: Pozor! Z jeskyně vyběhl Forbes.
9: Ten daleko nepoběží, mám ho na mužce.
14: Ne, on chce pomoct Jakubovi, nestřílejte, Evansi.
9: Opravdu? Snad se v něm hnulo svědomí.
14: Vrhá se na Wolstona.
9: A Wolston ho bodl.
14: Ale Jakub je volný, běží.
9: Za nimi ke člunu, nesmí nám upláchnout. Tak tomu říkám rána v pravou chvíli. Kdo to bouchl, z toho dělá?
8: Moko! Moko střílel!
16: Hurá! Je po nich!
17: A tímto zdařilým Mokovým výstřelem naše dobrodružství vlastně vrcholilo. Pobyli jsme na ostrově ještě několik týdnů, než se uzdravil Don Juan.
14: Za tu dobu se nám pod Evansovým vedením podařilo opravit šalupu tak, že byla schopná plavby.
17: Ubohý Forbes, v němž nakonec zvítězili dobré city, na ránu nožem, kterou mu zasadil Wolston, bohužel zemřel.
14: Pohřbili jsme ho vedle hrobu Francoise Boudvéna.
6: A pak konečně přišel 5. únor, kdy jsme po téměř dvouletém pobytu ostrov opustili.
16: Hurá!
17: Sbohem, ostrové! Budeš si myslet, že jsme nevděčníci, ale moc rádi se s tebou loučíme.
18: Ostrov za nic nemůže. Všechno byla moje vina.
6: Aspoň jsme si užili 2 roky prázdnin a pěkně dobrodružní.
8: Určitě na ně nikdo z nás do smrti nezapomene.

zpoždění. Vlak na starou paku bude opožděn o 10.

0: chlapci, vítejte v mé, tedy už jsou nově pohádkové školce. Joni, ty tu nejseš?
1: Jsem tady, Ušonku.
0: Je?
1: Tady vzadu. Ahoj, kamarádi. Utírám tu prach.
2: Bohu, jsem tady. Už jsem tady. Podívej, jaká je tady zaprášená police tamhle. A ani jsem o ní nevěděla. Co ty, Ušone, věděl jsi o ní?
0: Ne. Nikdy jsem si ji nevšiml.
2: Zajímavé. Police, které jsme si do dneška nevšimli a na ní je spousta zaprášeného harampádí. Ale hele, podívej, je mezi tím i takováhle krásná hrací skříňka.
0: Je, to ale krásně hraje. A jaká je v ní pěkná panenka.
2: Je.
3: Děkuji. Dobré ráno.
2: Je, ty mluvíš.
0: No.
3: Já totiž nejsem obyčejná panenka z hrací skřínky.

0: jsem kouzelná. Vždycky ve skřínce dlouho spím. On spánek je nejlepší na krásu, víš? A pak mě někdo probudí a já mu pak splním 3 přání.
1: 3 přání, jo? No tak to je super. 3 přání se hodí každému, že jo, Jani?
2: No to ano.
0: Ale není to tak jednoduché. Abych vám mohla splnit 3 přání, vy musíte uhádnout moji hádanku.
1: Jo, jo, no tak to je ještě lepší.
0: Když lepší, tak lepší. Tak poslouchejte.
1: Ušounova hádanka.
2: Jsme napjatí jako kšandy.
1: Jo, jo, jo.
2: Holky a kluci, doufám, že nám pomůžete.
0: Hraju a točím se dokola. Kdo větší je než listodola? Kdo chobot místo nosu má? Pyšní se velkýma ušima.
1: No to je jasné. To je přece jasné. Řekneme to, panence, všichni pěkně najednou. Že jo, holky a kluci? Tak pozor. 3, 2, 1. Slon.
0: Výborně. Slyšela jsem, že v Ušounově pohádkové školce hádat umíte.
2: No, takže co teď? Teď už si můžeme přát přání?
0: Tři.
1: Tak pozor, já bych si tedy teď nejvíc přál nějakou pěknou písničku.
2: A může být o slonovi, když jsme to tak pěkně uhádli.
0: Ať se vaše přání splní.

0: Kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku.
1: Jo, ve které jsme dneska našli krásnou hrací skříňku. A v ní, představte si to, bydlí kouzelná panenka.
2: Ano, to jsem já. Krásně jsem spala na polici a Ušoun s Janou mě probudili. A protože uhádli moji hádanku, splnila jsem jim už jedno přání.
1: Jo, první přání už je fuč.
0: To máš pravdu. Tak to druhé, to si už musíme pořádně promyslet.
1: No přesně tak. A víš, co já myslím, Jani?
0: Co, Ušounku?
1: No, že nejlíp se nám to bude promýšlet u cvičení.
0: To je skvělý nápad, ale dneska bychom si mohli spíš zatancovat a kouzelná panenka nám může poradit, jak na to.
1: Jo.
2: Je, moc ráda vám ukážu, jak krásně tancuju. Tak, postavte se pěkně rovně. Dejte před sebe ruce do obloučku, jako když před bříškem držíte míč.
1: No, už stojím.
0: Já taky.
1: A co teď?
2: No. Teď vždycky na chvíli pokrčíme kolena, zase se narovnáme a otočíme.
0: Ano, tak já pokrčím kolena a otočím se.
1: Jo.
0: Pokrčím kolena.
1: Tak, otočím se.
2: Otočte se třikrát na jednu stranu a třikrát na druhou. Tak, hezky tančíte. Ušoun u toho vypadá navíc ještě legračně.
1: To teda pěkně děkuju.
2: Se ti hejbou uši.
1: No, a mi skotačí.
2: A zkusíme i můj druhý oblíbený skřínkový taneček, jo?
0: No, proč ne?
1: No, klíďo brďo.
2: Tak, ruce dejte krásně nad sebe, hlavička mezi nimi, a udělejte jí krásné kulaté okénko.
1: Jo, dělám to správně.
2: Perfektně, Ušoune. Taky perfektně. Tak a teď zvedneme jedno kolínko nahoru, položíme ho zpátky a otočíme se o kousek. A zase zvedneme kolínko.
1: Tak, položíme
2: na zem a otočíme se.
1: No, tak.
2: Paráda, krásně vám to jde.
0: Teda Ušoune, já jsem vůbec netušila, jaký ty jsi baleťák.
1: viď, ale hodně unavený baleťák, co si teď nejvíc přeje odpočinek u pohádky.
2: Ať se tvoje přání splní.
3: Ušounova pohádka.

Na statku s maminkou Krávou a tatínkem Bejkem žije Telátko. Protože všechno poplete, říká se mu Telátko popleta. Koloběžka.

0: bylo hezky a tak si Telátko vzalo ven koloběžku. Na dvoře už byla spousta kamarádů. Bíček Jiříček, Jalovička Hanička, Pašík Vašík, Beránci Ivánek a Milánek a mnoho dalších.
1: Je, to je krásná koloběžka,
0: řekla Jalovička Hanička.
1: Půjčíš nám ji?
2: No jasně,
0: řeklo Telátko, protože nebylo lakomé.
3: Mně prvnímu,
0: volal Beránek Ivánek.
3: Ne, nejdřív jo,
0: to zas křičel Beránek Milánek.
4: Tak se dohodněte,
0: řeklo Telátko. Jenže Beránci se dohodnout nedokázali.
3: Víš co?
0: Napadlo Ivánka.
3: Zahrajeme si Berany, Berany duc. A kdo dá větší ránu, ten pojede první.
0: Milánek souhlasil a tak se Beránci proti sobě rozeběhli.
3: Vyhrál jsem!
0: Volal Ivánek.
3: Ne, ne, já jsem vyhrál!
0: Křičel Milánek a že to zkusí znovu. Bohužel se nedokázali dohodnout ani na podruhé, ani na potřetí, ani na podesáté. Půjčíš nám zatím tu koloběžku, než si to ti dva vyřídí? Zeptala se Telátka Jalovička Hanička.
2: No jasně.
0: Všechna zvířátka se postupně na koloběžce projela, ale Beránci se pořád nedokázali domluvit, kdo z nich vyhrál. Zvířátka už na ně nebavilo čekat a tak si šla hrát na zahradu. Teprve o hodinu později si Beránci všimli, že jsou na dvoře sami.
3: Kde je Telátko a ostatní?
0: Podivil se Milánek. Chvíli přemýšleli a pak Ivánek řekl.
3: Já mám nápad. Nechceš si zahrát? Berany, berany, duc?
5: Holky a kluci, posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, ve které si Ušoun přál pohádku, i když jsme si říkali, že to druhé přání daleko líp promyslíme.
6: No jo, no jo, pohádka byla super, ale to si umíme zařídit i sami.
5: No, přesně tak.
7: Takže teď si budete zase promýšlet?
6: No jasně, a teď bychom mohli promýšlet u zpívání. Co ty na to, Jani? Ale že se vůbec ptám, že jo?
5: Myslím, že už se nemusíš ptát, jestli budeme zpívat, ale klidně se zeptej, co si zaspíváme.
6: No tak, co si zaspíváme? Navrhuju písničku, kterou jsme v Ušounově pohádkové školce ještě nezpívali.
5: A kterou myslíš?
6: Kterou myslím okolo frýtku cestička.
5: Tak jdeme na to.
6: No, ale já si myslím, že bys jim měla zaspívat sama, protože ty, tralalalko, v naší pohádkové školce zpíváš ze všech nejlíp.
5: Ze všech tralalalek nejvíc. Tak já jdu na to.

0: gay. Zase nám to pěkně šlo, teda jo. Mně to šlo.
1: No ale holky a kluci zpívali taky, to jsem slyšel až sem do pohádkové školky. No ale jenom mi bylo líto té milé, že plakala.
0: Já myslím, že když jí její milý zaspíval takovouhle krásnou písničku, že potom už neplakala.
1: No to doufám. Je, a teď to mám.
0: Co máš?
1: No, mám to, že bychom neměli myslet jen na sebe a třetím přáním udělat někomu radost, že bychom měli.
2: Vážně? To jsem tedy za celou dobu, co plním přání, ještě neslyšela.
0: Vážně, panenko, už on má pravdu. A tak mě napadá. Panenko, co by si spřála ty?
2: Já?
1: Ano, ty máš nějaké přání, ne? My ti to poslední, to třetí, s Janou moc rádi necháme.
0: No,
2: já bych si teď nejvíc přála nějakou krásnou písničku a spát. A moje přání se splní. Děkuju.

0: holky a kluci, a stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku,
1: ve které jsme dneska probudili panenku z hrací skřínky.
0: Bylo to moc fajn, i když jsme tady mohli její přání využít o dost líp.
1: No tak víš co, příště se radši poradíme s kamarády.
0: To bude nejlepší. A víte co, holky a kluci, dáme si to promýšlení dneska za úkol.
1: Jo, jo, jo. Ušounův úkol. Tak holky a kluci, pěkně zapojte hlavičky makovičky a vymyslete, co byste si přáli, kdybyste měli 3 přání jako my.
0: Já teď už třeba vím, že jsme si měli přát, aby zmizely všechny odpadky z lesa.
1: No, tak je budeme muset vyzbírat. No a co, aspoň bude legrace. A nebo jsme si měli přát, aby všechny děti měly za domem hřiště.
0: No, bylo by toho víc. Co myslíte vy, holky a kluci?
1: Jo, no co myslíte? My vám k tomu přemýšlení pustíme písničku.
0: Tak, jaká 3 přání by to byla?

0: kluci, posloucháte Ušounovu pohádkovou školku a vy už určitě máte vymyšlená super přání.
1: Takže jste zase splnili úkol.
0: Jo. A my jsme na vás pyšní. Máme vážně skvělé posluchače.
1: No, proto se na vás každý den tak těšíme.
0: No a těšíme se i na vaše další obrázky.
1: Dneska vás prosím namalujte panenku z hrací skřínky.
0: No, ale jestli máte chuť namalovat panáčka z hrací skřínky, tak klidně.
1: Klíďo, píďo. A nebo namalujte ta vaše vymyšlená tři přání.
0: No a nebo, pozor, můžete namalovat Ušouna a Janu jako panáčky v hrací skřínce.
1: Jo. A pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio.
0: No a my potom někomu z vás za obrázek pošleme odměnu.
2: Dneska si můžete vysloužit krásnou knížku Červené klubíčko od Albatrosu. Vypráví o dvojčatech Mie a Maxovi, které zavede noční dobrodružství do strašidelného lesa. Ale teď už ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně.
0: Ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš Ušoun Rušoun.
1: A o něco méně ušatá Jana Richterová. Ale pojďte si dát na rozloučenou ještě jednu pěknou písničku.
0: Tak jo.
1: Ahoj.

0: Ahoj holky a kluci.
1: Prázdniny se blíží a opět jsme pro vás připravili letní speciály se vším všudy.
0: Kamže se letos vydáme?
1: Tady je malá nápověda.
0: Celé prázdniny budeme poznávat nejrůznější severské země.
1: Švédsko, Finsko, Norsko, Island,
0: Dánsko, Kanada, Aljaška a další.
1: Severu se dotknou i pravidelné pořady Rádia Junior.
0: Hitparáda bude hrát ty největší severské pecky.
1: Žili byli zapátrá do historie tamních osobností.
0: Ze zvídavce se třeba dozvíte, jak vznikají vločky.
1: Nudit se nebudete ani u Trenduj nebo Všudy kuku.
0: A k tomu všemu jsme si pro vás připravili dva výrazné tituly od Astrid Lindgrenové.
1: V červenci repríza Pipi dlouhé punčochy.
0: No a v srpnu zcela nová četba legendárních Dětí z Bulerbinu, tentokrát v podání herečky Báry Hrzánové.
1: Vaše Rádio Junior.
0: Více na webu radiojunior.cz.

0: Trendu je lifestyleová talk show nejen o trendech.
1: Čau všichni, posloucháte Trendu, kde rozebíráme nejen to, co trenduje, ale bavíme se i o tom, co řeší generace Z a Alfa, takže vy. Já jsem Eva, provázím vás tímhle pořadem, ale kromě mě je tu pokaždý taky host. Než vám představím toho dnešního, pojďme si říct, co nás dneska čeká. Na začátku hosta trošku poznáme, ale protože obecný info není zas tak zajímavý, zkusíme z něj dostat něco víc. Během rychlopoznání bude možná náš host malinko pod tlakem, kdyby na něco nechtěl odpovědět nebo nás chtěl odbít slovíčkem nevím, nic mě nenapadá, dočká se rozhlasové výzvy. Tak uvidíme, jestli na ní dnes dojde, nebo tu mám hosta, který se nebojí šérovat. No a pak už se vrhneme na rozebírání dnešních témat a trendů. Čekají nás témata jako sen stát se záchranářem, airsoft a další koníčky a taky jaké to je mít mamku spisovatelku. Ke konci se samozřejmě celkem klasicky vrhneme na kvíz trendů, kde otestujeme, jak moc se dnešní host v tom, co trenduje, vlastně orientuje. Naším dnešním hostem je Martin Kunst. Čau Martine, vítej v Trenduj.
2: Ahoj.
1: Martinovi je 13, má jednu mladší ségru, chodí na základku a už od 4 let se chce stát záchranářem. Je to jeho velký sen, krom toho ho baví airsoft, která se stará o lidi, chodí na kroužek, kde pořádají nejrůznější akce pro děti. To, co jsem teď řekla, i když toho bylo celkem dost, je takový základní info a my se chceme dozvědět trošku něco víc. Takže Martine, seš ready na rychlopoznání, aby se holky a kluci, co nás teď poslouchají, o tobě dozvěděli něco trošku víc?
2: Samozřejmě. Takže.
1: Tak jo, jdeme na to.
0: Trenduj lifestyleová talk show nejen o trendech.
1: Čeká nás rubrika Rychlopoznání, mám na Martina pár otázek na tělo. Kdyby nechtěl odpovědět nebo nás chtěl odbít slovíčkem nevím, nic mě nenapadá, dočká se rozhlasový výzvy. Tak jdeme na to. První otázka. Kdybys měl po zbytek života žít jako zvíře, tak jaký by to bylo a proč?
2: Já bych byl určitě pejsek, protože jsme měli pejska a mně to přijde jako strašně super ten život.
1: Mně taky, možná bych si to asi vybrala úplně stejně, takže souhlasím. Druhá otázka. Co je podle tebe ta největší nuda?
2: Já bych řekl, že největší nuda, možná škola, ale i kvůli tomu, že chci být ten doktor, tak... Pokud budu na medicínu, tak to bude pro mě motivace.
1: Třetí otázka, na tu se ptám vždycky v trendu úplně každýho, je tvoje guilty pleasure. Takže v překladu, na čem ujíždíš a vlastně se za to tak trošku stydíš?
2: No tak vlastně to je i ta záchranářina, protože ve škole třeba řeknu něco latinsky a všichni na mě se podívají jako úplně na blázna. A nebo třeba ještě, když se koukám na sanitky, protože jak mám rád tu práci, tak vždycky, když projede, tak se dívám na ní.
1: A jo, a že jako seš do toho až moc jako zapálený, jo, že jako v tvém věku ještě lidi nemají takovou jako vášeň. Čtvrtá otázka, jaká tři slova tě podle tebe nejvíc vystihují?
2: Tak já bych řekl, že milý, potom ještě třeba záchnářský, nebo prostě záchnář a ještě třeba hodný.
1: To je fajn. To jsou tři slova, to stačí. A poslední otázka, rychlopoznání. Co je podle tebe ta nejlepší aktivita na světě, nebo prostě to nejlepší, co můžeš dělat?
2: Tak zase budu mluvit o první pomoci, takže já bych řekl, že to je ta první pomoc. Pak airsoft, anebo starání se o lidi.
1: Super. Tak já myslím, že jste slyšeli, že si Martin poradil s rychlopoznáním. Skvěle, rozhlasová výzva ho tím pádem nečeká. No a my se můžeme vrhnout na naše dnešní rubriky a s nimi spojené trendy. Čeká nás sen stát se záchranářem, airsoft a další koníčky a taky téma, jaký to je mít mamku spisovatelku.

0: zač. Martin má už od svých 4 let jeden velký sen. Chce se stát záchranářem. Proto je to naše první téma. Fascinuje ho práce záchranářů, fascinují ho sanitky i situace, kdy rozhodují vteřiny. Snaží se už teď na svou záchranářskou dráhu připravovat. Uvidíme, co se všechno o jeho snu vlastně dozvíme. První, co mě, Martine, zajímá, jak tě to už v těch 4 letech napadlo, že chceš být záchranář?
1: Teď to bude taková trošku osobnější otázečka, ale mě když umřela poprvé prababička, tak jsem si řekl, že chci jako už vážně pomáhat lidem a že chci zachraňovat ty životy.
0: Takže vlastně tohle toto odstartovalo, už si nad tím začal přemýšlet. No a co tě na té profesi nejvíc fascinuje?
1: Tak mě nejvíc fascinuje to, že pomáhám lidem, potom, že každý den úplně sežiju nový výjezd, že to třeba není jako v nemocnici, že každý den skoro to samý. A že každý den prostě jezdím na ty výjezdy jinam. A že ještě, no už mi asi nic nenapadá.
0: Stačí to takhle. Víš už teďka vlastně, protože se o to hodně zajímáš, co všechno teda musí ten záchranář zvládat, co všechno obnáší ta práce záchranáře?
1: Myslím si, že stísněný prostory, krev, zvratky, tyhle ty věci, potom adrenalin, být empatický a ještě dokázat komunikovat v týmu.
0: A máš pocit, že seš jako člověk, co dobře dokáže jednat v krizových situacích, že jako nejseš moc, prostě neovládá tě stres, dokážeš zachovat klid?
1: Snažím se a kvůli tomu chodím taky na ten airsoft. Tam máme taktiku, kde nás učí pan trenér Aleš Opl, to bych chtěl teď zmínit. A tam trénujeme třeba taktiku, jak se zachovat v různých situacích.
0: Takže to je takový dobrá taky příprava.
1: Jo, jo.
0: No a co je podle tebe úplně na té záchranářské práci to nejtěžší? Chápu, že ještě záchranářem nejseš, ale tak jak to teď vidíš ještě z toho pohledu toho jakoby lajka, který se ale o to hodně zajímá.
1: No, tak já bych řekl, že nejtěžší je udělat hlavně tu medicínu, ale hlavně z té práce, tak je nejtěžší zvládat to, když třeba vám někdo umře pod rukama.
0: To si jaky myslím. No a myslíš si, že běžní lidi si dostatečně vážejí té záchranářské práce, která je právě hodně náročná a přesně musí tam každý den člověk řešit spoustu věcí, které už jsme tady zmínili. Myslíš si, že si to dostatečně lidi uvědomují, jak je ta práce důležitá?
1: Já si myslím, že úplně ne. Protože většina lidí jako na to bere ohled, že to je samozřejmost, že vám přijedou pomoct. Ale nebo je třeba v mém věku, tak všichni říkají, že to je blbost, že to je úchylka.
0: Fakt?
1: No, bohužel, no.
0: Jakože to ta tvoje vášeň, že se tím chceš stát, takže to berou, jakože to, že to je divný.
1: Tak.
0: No a ty jsi vlastně zmiňoval už v tom rychlopoznání, že je dobrý jako umět první pomoc, tak už jakoby znáš teďka ty pravidla první pomoci, že kdyby si, nevím, šel někde po ulici a někdo tam prostě vypadal, že potřebuje pomoc, tak bys věděl přesně, jak máš postupovat?
1: Záleží, co by to bylo. Já teď nejvíc umím masáž srdce, tady to omdlení a tak, ale kdybych třeba popálení, tak to bych věděl míň, ale sice bych věděl.
0: Jo, jo, jo. Protože je pravda, že sice jsem už absolvovala kurz první pomoci v minulosti, ale teď jsme tady zrovna nedávno měli lidi právě ze záchranky, který nám to znova opakovali a znova jsme to s nima jako trénovali a úplně jsem si říkala, že jsem to jako hodně zapomněla, že vlastně když to člověk jako nikdy nepoužije, což jako asi každý je, kdo teda není záchranář, tak je asi radši, když to nemusí nikdy použít, tak je to prostě takový, že to člověk prostě zapomene, no, jako když nám to všechno zase popisovali, jak máme postupovat, tak jako není to prostě jednoduchý. No a jaký to vůbec je mít takhle dlouho už nějaký sen a nějak se na něj prostě jako připravovat, protože sám si zmínil, že to není úplně standardní v tvém věku, že třeba tvoje vrstevníci proto nemají úplně pochopení, takže to jako asi nemá takhle každý. Tak jaký to je?
1: Je to úplně nádherný, musím říct, protože všichni vám říkají, že vám drží palce, že to je hezký sen, jako dospělí lidi vám v tom drží palce, říkají, že to je hezký, že ať se to stane, ať umím latinu, ať vystuduju tu medicínu.
0: A kdyby si už ten záchranář byl, tak jak by vypadal tvůj nějaký jako ideální den u záchranky?
1: Tak já budu teď znít trošku morbidně, ale můj ideální den by byl, no hlavně ten první den by byl jakože třeba masivní vjezd. Jakže bych třeba vyjel na nějaký krvácení, autonehodu.
0: Něco prostě, že by to nebylo jenom... No, protože jako přece jenom musíme zmínit i to, že záchranáři občas musí výjíždět i k případům, který úplně nejsou případy pro záchranku, ale prostě lidi si je zavolají, protože spanikařej a mají jako pocit, že nic jiného nemůžou dělat, ale není to prostě tak závažný, aby přesně k tomu tak měla výjíždět záchranka. Takže ty bys chtěl jako k něčemu opravdu jako závažnému, abys tam jako využil všechno to, co umíš.
1: Já chci být taky doktor právě proto, že ten jezdí k těm vážnějším případům.
0: Jasně, v tom je vlastně ten rozdíl, chápu. No a nebojíš se někdy, nebo přemýšlíš někdy nad tím, že ta práce prostě bude fakt hodně náročná, že možná nad tím pak budeš třeba přemýšlet i jako mimo tu práci, jakože přemýšlíš i nad tím, jak se prostě vyrovnáš s tím, aby ti to třeba tolik nezasahovalo pak do toho zbývajícího života?
1: Jo, já nad tím hodně přemýšlím, ale tak snažím se nad tím přemýšlet, ale moc to nejde, no. Jako říkám si, že to je těžká práce, ale pak jsou tam zase věci, které mě jako víc nabudí k tomu.
0: Takže že prostě si říkáš, že to bude výzva, ale že to zvládneš.
1: Jo, přesně.
0: No a co teda všechno teďka obnáší ta cesta za tím tvým snem? Co už teď pro to děláš, aby se ti to jednou splnilo?
1: Takže hlavní věc, co dělám, je učím se latinsky. Kosti a pak ještě zbytek anatomie. A chodím na ten airsoft, tam dělám medika hlavního, kde zachraňuji lidi a pak ukazuju ve škole, jak to dělat a všude tady ty různý akce.
0: To je super. No a tu latinu, to se učíš prostě, že jsi jako napučoval nějaký knížky nebo z nějakých videí, nebo jak na tom pracuješ?
1: Já jsem si u nás v knihovně půjčil knížku Lidské tělo a tam jsem se naučil pár kostí a teď se doučuju zbytek.
0: No jasný, tyjo, tak to je hustý, to budeš mít úplně náskok před ostatními. Protože se vlastně o to hodně zajímáš, o tu záchrannou službu, tak už vlastně máš spoustu zážitků a zkušeností s tím spojených. Tak jaký místa už si navštívil díky tady té svojí vášni, s kým jsi se už jakoby seznámil, abys prostě jako obohatil prostě tu svoji vášeň a takhle, ty jsi mi něco právě z toho i psal do e-mailu a právě bych byla ráda, aby to tady zaznělo, aby to i slyšeli holky a kluci, co nás teď poslouchají.
1: Takže úplně poprvé jsem byl v Písku u záchranky, tam pracuje moje teta. Poté jsem byl v Teplicích u záchranářů z Teplic, tam jsou strašně moc příjemní lidé, ty bych taky chtěl teď pozdravit, záchranáře z Teplic. A ještě pan Martin Bartl, ten nám jezdí na tábory a ten je z Ústí, mám pocit.
0: No a oni teda, když tam takhle si to nějak domluvíš, tu návštěvu, tak oni ti jako ukážou sanitku a nějak ti jako trochu řeknou o té své práci, nebo jak to probíhá?
1: Když jsem tam byl úplně poprvé, tak si mě vzali, seznámili jsme se, ukázali mi sanitku. Zevnitř pak mi dali na záda baťoch, ukázali mi zvenku sanitku, potom na místě řidiče, vyzkoušel jsem si majáky.
0: Hustý.
1: A to bylo všechno.
0: To musel být velký zážitek pro tebe. Ty teda plánuješ studovat na první lékařské fakultě, říkám to správně. Jo. Připravuješ se na to teda zatím tak, že se učíš latinsky a i jsi teda říkal, že tě vlastně docela baví předměty s tím spojený ve škole, ne? Jako nějaká biologie a jo.
1: Ne, že by mě to bavilo úplně nejvíc, ale jako, jak mám tu k tomu motivaci, tak
0: se o to zajímáš, jo. Jasný. A ty jsi teďka na základce, ještě ti pořád zbývá jako jeden předstupeň před tou vysokou, je to střední škola, plánuješ už jít na nějakou zaměřenou střední školu, nebo chceš jít třeba na, obecně na gympl, nebo jak to máš vymyšlený?
1: Na zaměřenou určitě ne, protože většina lidí, co znám, tak mi jako na medicínu doporučují gympl, ale když bych sem chtěl být záchranář, tak mi zase doporučují tu zdrávku.
0: No a jak to teda uděláš? Ty chceš být ale jakoby lékař, záchranář, takže
1: lékař.
0: Tím pádem je asi lepší jít na ten gympl.
1: Jo.
0: No tak jako já ti budu samozřejmě držet palce, aby ti to všechno vyšlo, aby to dobře dopadlo. Teď mi ale ještě řekni, ty jsi vlastně zmínil, co by byl ten tvůj ideální první den u záchranky. No a teď mi řekni, jestli máš jako záchranářský nějaký sen, třeba nějaký konkrétní případ, kterýho by ses chtěl jednou účastnit, nebo i konkrétního člověka, kterýmu bys chtěl pomoct. Je něco takového, na co už jsi přemýšlel, nebo zatím ne?
1: Nad tím jsem jako zatím vůbec nepřemýšlel. Já jsem přemýšlel teda jenom nad tím, co by jsem udělal nejradši. A tak to je třeba nějaký ty autonehody vážný, bejt tam, koordinovat se s týmem a takhle tyhle věci.
0: Musíme určitě zmínit ještě další dvě věci, než se posuneme dál. A to je, že ty jsi zmiňoval, že máš nějakou komunitu na Instagramu, kde se vlastně bavíte o tady tom tématu. Tak nám to pověz, za prvý, jak tě můžou třeba ostatní najít, kolik tam máš sledujících, s kým si tam prostě co sdílíte, co postuješ a tak dál.
1: Takže moje jméno na Instagramu je Kunstak pod 14. Mám tam fotky sanitek, jak jsem byl u těch záchranářů. Lidi se mě můžou normálně najít, napsat mi od té práce, já jim odepíšu a to je všechno.
0: No a máš tam už teďka jako nějakou komunitu lidí, kteří mají třeba stejnou vášeň jako ty a prostě kecáte o tom, nebo jak to tam funguje?
1: Jo, většinou spolu kecáme, mám tam kamarády, ale ty jsou většinou, chtějí být hold řidiči záchranky, anebo chtějí být u zdravotnické dopravní služby, takže to není vlastně ta stejná vlna, jako chci být já.
0: Jo, jo, ale tak i tak máte jako nějakou společnou vášeň, jo. Koníček, třeba se tam jednou potkáte v té stejné sanice, může se to stát. No a potom určitě musíme zmínit tvoji připravovanou hru Zásahovka 112. Co by to mělo být? Jak tě to napadlo? Jak dlouho na tom pracuješ? Prostě všechno, co bychom o tom měli vědět.
1: Tak zatím se mi to moc nedaří, jelikož nemám počítač, ale chtěl bych udělat hru o tom, být záchranář, kdy budete vyjíždět z různých stanic, jezdit na závažný výjezdy, koordinovat se s týmem a prostě něco jako je ta realita.
0: Takže by to prostě byla klasická počítačová hra, ale zatím si to prostě jenom promýšlíš jako v hlavě a zatím si to jako nemohl zrealizovat, ale je to takovej tvůj sen, že by i takováhle hra mohla existovat.
1: Jo, já jsem začínal na Robloxu, to jsme s kamarádem zkoušeli, ale teď se odstěhoval, nebo ne úplně daleko, ale odstěhoval se, takže teď k němu nemůžu tak moc chodit. Ale zkoušíme to samozřejmě.
0: No tak ty jo, máš spoustu plánů, doufám, že vyjdou. Ještě předposlední otázka. Je něco zásadního, co v tady tom tématu by mělo zaznít a já jsem se na to z nějakého důvodu nezeptala, ale ty bys to určitě chtěl zmínit, nebo si myslíš, že jsme to tak zhruba probrali?
1: Tak já bych určitě možná zmínil tu první pomoc, jak se zachovat, když uvidíme někoho bezvládního na zemi.
0: Tak pojď na to, Martine, to je důležitý.
1: Dobře, takže přijdeme k tomu člověku, když ho vidíme třeba ležet v parku na ulici, přijdeme k němu, hned si k němu neklikáme, protože by nás mohl třeba profackovat, kdyby jenom spal. Takže uděláme, řekneme na něj třeba, halo, pane, slyšíte mě? Když nereaguje, tak mu třeba zkusím bolestivý podnět, že mu nohou šlápnu na kotník, jenom trochu, ale probralo by ho to. Pak si k němu klekneme, zatřeseme rameny nebo uděláme nahrudní kost, to trošku
0: Takovou masáž, zatlačíme.
1: Jo, zatlačíme na hrudní kost, potom, když ani na to nereaguje, tak hlavní je zaklonit hlavu, dát si ucho k puse, koukat se na hrudník minimálně 10 sekund a člověk by se měl nadechnout dvakrát do těch 10 sekund. Pokud lape po dechu takzvaně, tak to je gasping a to není pravidelný dýchání. Lape po dechu vypadá jak kapr na suchu a to, když tady to dělá, tak zahajujeme masáž srdce. A když zjistíme ten dech a nedejchá, tak hned voláme linku 155. Potom linka 155 nám řekne třeba zahajte masáž srdce, takže dělá se to mezi bradavkama u mužů, tam, kde se, já nevím, jak to vysvětlit, to hrudní kost a bradavky se tam to...
0: Tam jsem jakoby uděláte takovou pomyslnou čáru na hrudní kosti a na bradavkách a tam, kde se ty čáry jakoby spojí pomyslně, přesně, tak to je ten bod, kde máte zahájit tu masáž srdce.
1: No, tak tam se začne masírovat do hloubky 5 až 6 cm, což je vejška malých čikťaků. Potom zahajujeme tu masáž teda, děláme to 100x až 120x za minutu do té hloubky 5 až 6 cm. A potom přestaneme, dokud nás nevystřídá záchranář, nebo pokud se pacient neprobere a nezačne se bránit, a nebo do úplného vyčerpání.
0: Ty jo, no. Tak to je minimálně ten jakoby základ, který si ty sám jakoby zmínil, že už teď jako máš trošku jako natrénovaný, nebo to víc přesně víš, což je právě to bezvědomí, nebo přesně když pacient lapá po dechu, nedýchá pravidelně, nebo nedýchá třeba vůbec. To je dobře, že jsme si to tady zmínili, takhle jak to Martin popisoval, říkal to správně, ale je mi jasný, že možná jenom z toho poslechu se to úplně nezvládne všechno pochytit, takže buď to poslechněte víckrát, anebo si to určitě můžete i různý instruktážní videa najít na internetu, kde to budete mít popsaný i třeba s nějakou simulací té záchrany a je možná fajn, aby to věděl i člověk, který mu ještě nebylo 18, protože někdy se prostě stane, že jdete třeba domů z kroužku, nemáte to daleko, takže jdete třeba bez rodičů a můžete na někoho takovýho narazit. A někdy prostě je těžký jako zavolat hned někoho dospělýho, takže je fajn jako umět začít i sám a potom většinou, když tam jde někdo okolo dospělý, tak už se k vám třeba může přidat nebo vás může vystřídat nebo tak.
1: K tomuhle bych ještě chtěl jednu věc. To třeba Marek Dvořák, jestli znáte, ten doktor, tak on říká ve svém jako prostě seriálu, říká, Když potřebujete od někoho pomoc, tak nevolejte, poté mi někdo pomoc, ale ukážete na nějakého člověka, on přiběhne a to pomůže vám. Protože většinou, když zařujete to, poté mi někdo pomoc, tak všichni se podívají, jakože tam už někdo poběží. Mm-hmm. Takže...
0: A nejde nikdo.
1: Jo, nejde nikdo.
0: Takže musíte určit konkrétního člověka, jo, jo. A to už potom je mu jako trapný, aby jako nešel, ale když se řekne někdo, tak nejde nikdo. Přesně. Si každý řekne, no tak třeba půjde tamhle ten a tak. To je dobrý. Ještě něco zásadního, co bychom tu měli zmínit, nebo už se můžeme posunout dál?
1: Tak já vás ještě zdržím. Ještě bych chtěl zmínit AED. Uh-huh. To máte různě třeba, nevím, v Penny teď mají, ne, v Kauflandu teď mají hodně, po všech těch obchodech, uh-huh, v Kauflandech, mají AEDčko, to je, nevím, jestli to teď řeknu správně, ale je to automatizovaný externí defibrilátor. Uh-huh. To vezmete, ono vám to říká, co jak dělat, dáte to na místa, co vám to ukazuje, ty elektrody, ty předtím odlepíte, dáte ty elektrody tam, jak vám ukazují obrázky, u toho masírujete to srdce, ono vám to řekne, co a jak dělat, pokud je to dítě, tak zmačknete obrázek dítěte, pokud je to dospělý, tak nic neděláte, potom jenom dáte takový trojúhelníček, uh-huh, a to vám dá výboj, potom se řekne, můžete zase masírovat, udělá vám to dokonce i metronom, uh-huh, kde vám ukazuje, jak...
0: A stupáš, kdy, jako jak rychle, jo, v jakém rytmu provádět tu masáž srdce.
1: Jo, jo. A potom ještě, když to uděláte, tak, jak jsem říkal, můžete přestat, dokud vás nevystřídá záchranář, dokud se nevyčerpáte.
0: A ty bys jako doporučoval, aby si lidi to AEDčko pořídili, nebo...
1: To se úplně pořídit nedá.
0: Takže to je spíš, když se ta situace stane někde třeba v nějakém nákupním centru, kde právě je tohle k dispozici. Jo.
1: Mm-hmm.
0: Takže vlastně, když to není třeba někde na ulici, kde není nic, ale stane se to právě třeba někde v budově, kde právě by měly tady ty přístroje bejt třeba někde na zdi, nebo kde to většinou bejvá tady to, aby to člověk mohl vzít jako na pomoc?
1: Většinou to bývá v kancelářích, mm-hmm, a je to označeno takovým zeleným štítkem, kde je hold srdíčko, uh-huh, nakreslený, bílý, anebo je tam blesk se, jo, srdíčkem.
0: No jo, tak to se nás tady úplně edukoval. Tak ještě něco máš, Martine, nebo už se můžem posunout? Já tě nechci o něco připravit, ať řekneš všechno, co jsi chtěl.
1: Už je to v pohodě, už nic nepotřebuji.
0: Máš ještě na závěr nějaký tip, jak třeba pro ostatní, jak jako najít svůj sen, protože ty už ho máš, a jak najít i tu motivaci si za ním jít, protože si myslím, že spousta lidí v 13 nebo i v míň, ale i ve víc, vůbec nevědějí, co je ten jejich sen, tak jako jak to prostě najít, když to bys to povedlo takhle brzo?
1: Mě k tomu dovedlo to, že se právě stalo to, co jsem říkal, a tak podle mě nejlepší u nějaký situace se zachovat klidně, udělat to správně, nebo nejlépe, co jde. Uh-huh. A pak si možná ten člověk, ten sen jako uvědomí, uh-huh, a řekne si, že fakt chce být ten záchranář.
0: Jo.
1: Třeba kdyby někomu zachránila holčička život, tak si pak řekne, jo, to je skvělý, tak si...
0: Tak to chci dělat celý život.
1: Přesně.
0: Jasně. No tak jo, tak teď si dáme písničku a pak se posuneme dál.

0: Naším druhým tématem bude Airsoft a možná i další koníčky, když to stihneme. Martin se Airsoftu věnuje, už jsme to tady zmínili, pomáhá mu to vlastně i v nějaký jako mentální přípravě na tu záchranářinu jednou. My jsme tady vlastně Airsoft ještě nikdy neměli, tak se taky moc těším, co se dozvíme. Jsou to samý takový první vlaštovky, záchranářinu jsme tu taky ještě neměli a Airsoft taky ne, takže Martin přišel úplně s novýma tématama. Airsoft může někomu připomínat počítačovou hru v reálu. Je tam schovávání, taktika, týmovost, speciální výbava. Jak ses vlastně dostal k tomuhle koníčku?
1: Mě k tomu přijel můj kamarád Max a ten to dělal už pár let, tak jsem si řekl, jo, tak to zkusím, to taky musí být zábava. Tak jsem tam jednou přišel, učil jsem se zbraň, šli jsme do lesa a úplně poprvé, tak se nám stalo, že jsme se ztratili v lese. Oni šli už domů, ono se stmívalo a my jsme se tam furt schovávali před lidma. No a pak jsme si říkali, no tak tady se dlouho nic neděje, tak jsme se šli podívat, všichni pryč. Já jsem si říkal, dobře, tak si půjdem podívat do domečku a tam všichni, a my pryč, kde jste? A oni, no my už jsme šli dávno, a my, jo aha, tak jsme tam přišli. A řekli jsme si, no, nás se normálně nechali. A teď si z toho děláme srandu celou dobu.
0: Jo, jo. A jak dlouho už tam chodíš?
1: Já už tam chodím, nechci to připísknout, ale tak 5 let.
0: Jo, takže docela dlouho už se tomu věnuješ. Jak bys popsal Airsoft někomu, kdo o něm vlastně nikdy neslyšel?
1: Takže Airsoft je věc, něco jako armáda, ale máte tam zbraně úplně podobný pravým, ale je to na kulečky.
0: Je to... Řadí se to ke sportům, odborně se to popisuje jako moderní týmový a taktický sport, při kterém po sobě hráči střílejí replikami skutečných zbraní. Tyto zbraně vystřelují malé lehké plastové kuličky, přesně jak říkal Martin, cílem je vyřadit soupeře zásahem a splnit zadaný herní scénář. Jak často na ten kroužek chodíš? Je to jednou týdně?
1: My máme normální airsoft, kde střílíme po lidech, bez taktiky máme jednou týdně ve středu a pak máme taktický airsoft, kde jsem hlavní lékař, tam zachraňuji všechny a to máme jednou ve čtvrtek.
0: Takže vlastně máš 2x týdně akci. No a co tě na tom airsoftu chytlo nejvíc?
1: Mě na tom chytlo to pomáhání taky lidem, protože teď to je všechno spojený úplně. A na tom taktikalu, tak to je ta taktika, protože mě strašně baví dělat v týmu. A na tom normálním airsoftě mě baví střílet do lidí, schovávat se všude v lese a takhle ty věci.
0: Bolí to, když ti někdo trefí tou kuličkou?
1: Z dálky to moc nebolí a když máte dobrý oblečení, tak to nebolí skoro vůbec, jenom slyšíte.
0: Jo.
1: Ale když máte třeba holou kůži a je to z blízkosti třeba 5 metrů, tak to bolí fakt jak
0: blázen.
1: Hodně,
0: blázen. No a když jsi potom ten medic v tom vlastně taktickém airsoftu, tak tam zbraně vůbec nemáš? Tam máš jako jinou funkci?
1: Já mám taky zbraň, ale většinou chodím. Máme, tak řeknu, plácnu 6 lidí a já jdu 5.
0: Jo.
1: Vždycky jeden první, nebo první dva kontrolou 12. hodinu a poslední kontroluje 6. hodinu.
0: A jak vypadá prostě typická hodina na tom kroužku od začátku do konce?
1: Takže přijdete, nabalíte si věci, pokud nemáte svoje vybavení, tak si půjčíte za pár penízků. Potom, když jsou všichni připravený, jde se do lesa, nastřílí se hop-up, to je taková věc, aby vám to střílelo rovně, nebo podle vás. Potom se jde do toho lesa, tam se hrajou třeba různý mody, jako hambáč, to je, že máte obrana, útok. A když umře obrana, tak jde k útoku a takhle se musí vyhladit celý tým. Potom máte třeba například vlajky, kde musíte... Máte zase obranu a útok a ten útok musí strhnout obě dvě vlajky a to je vlastně všechno. A k tomu taktickému ještě, tak tam to probíhá tak, že se zase připravíte, tam jsme jenom v budově, tam trénujeme CQB, to je no, prostě něco jako boj neuzavřený vzdálenosti. Máme tam teda taktiku, děláme třeba vstupy do dveří, jak se zachovat třeba s vyděračem a tady ty věci.
0: Hustý. No a myslíš si, že to je teďka jako hodně populární koníček, že to prostě, asi tam chodíte hlavně kluci, nebo máte tam i nějaký holky?
1: Asi 3.
0: No, je. Tak dobře, takže i holky to může bavit. Je to prostě teďka jako něco, co je populární hodně?
1: Populární bych řekl, že ne.
0: Ne?
1: Hodně lidí o tom neví a většina lidí ani neříká, že to je sport.
0: No jasně, no, protože prostě se tam jako možná to hodně lidí bere, že to je prostě jenom střílečka, ale pořád se to do sportů počítá. A já si myslím, že kdyby o tom vědělo víc lidí, což se teďka možná díky trendu dozví, tak by je to podle mě bavilo. Co všechno potřebuješ na tu výbavu? Jak tak. Jsi říkal, že si ji buď můžeš mít vlastní, nebo si ji musíš pořídit.
1: Úplně nejdůležitější je mít tu zbraň. A potom si můžete dokoupit věci, jako jsou zásobníky, nebo ty jsou taky potřeba. Pak si můžete dokoupit helmu, vestu.
0: Aby ta střelba prostě nebolela.
1: Jo, a pak ještě důležitá věc hodně, tak jsou brejle na oči.
0: Jo, protože oči musí být chráněný. Myslíš si, že musí být člověk hodně jako sportovní, nebo musí mít nějaký speciální předpoklady, aby to mohl dělat? Nebo prostě jenom, když jako mu to bude připadat zábavný, tak to může jít zkusit?
1: To druhý. Když vám to připadá zábavný, můžete si to jít kdykoliv zkusit. Úplně poprvé vám půjčí všechny věci zadarmo. A když vás to chytne, tak si tam můžete půjčovat za stovku, myslím. A pak normálně můžete začít chodit.
0: Takže to neznamená, že musíte být nějaký mega naskylený atleti, abyste to zvládli, prostě to můžete zkusit. No a jaký bezpečnostní pravidla na airsoftu dodržujete? Protože přece jenom, když jsou to repliky zbraní, tak pořád jsou to zbraně, tak aby někdo nepřišel k nějakému skutečnému zranění.
1: No, takže my máme tři módy, nebo jakože dva jsou tam módy. Na zbraní jsou dva módy. Máte semi, to je, že to střílí po jednom. A pak máte auto, že když to držíte, tak to střílí kuličky. To my máme úplně zakázaný. A v tom normálním airsoftě máme i zakázaný granáty, ty, co vystřelují ty kuličky. A nebo pak máme ten taktický airsoft, kde máme v budově sami pro sebe. Tam se normálně granáty můžou. Full auto se tam taky nemůže, aby to nebolelo. A když jsme třeba na vzdálenost 5 metrů, tak se může dát slovo bang. A když vám to někdo řekne, tak jste mrtví a nestřelili vás.
0: Aha, no, to je dobrý. A máte třeba, že se nesmí střílet na hlavu?
1: Nebo to jo, to taky máme, ale když někdo vykoukne z pozar stromu, tak a vykoukne jenom hlava, tak se může.
0: Jo, zajímavý. No a máte na airsoftu dobrou partu kamarádů, nebo je to takový, jakože je tam rivalita, prostě jak je to s těma zbraněma, tak jakože jste prostě protivníci a takhle?
1: Rivalita vůbec ne, my jsme takový strašně dobrý tým, sice každý týden někdo nový, ale to vůbec nevadí, oni se všichni strašně rychle chytnou, to je strašně taková hezká komunita, protože to funguje jak možná nějaký práci. Taky vždycky, když máte dobrý kolektiv, tak si sednete a jsou opět všichni v pohodě.
0: Tak to je super. No a máš nějaký airsoftový zážitek, na který nikdy nezapomeneš? Ty jsi vlastně zmínil hnedka už na začátku, tak jste se tam ztratili, ale ještě třeba něco dalšího, co tě napadá?
1: Už asi ne, mě napadá jenom ten první, protože to je fakt jako sranda a vzpomínáme na to doteď.
0: No a od té doby jste se teda už nikdy nestratili, jo? To bylo opravdu jenom poprvý a naposled.
1: Naštěstí ne, teď už mi ten les přijde strašně malinký, protože ho znám skoro jako své boty. A ten kámoš už tam vlastně ani nechodí, protože ho to přestalo bavit. Snažil jsem se tam přitáhnout hodně nových kamarádů. Začal tam chodit jeden, Vojta, Lastovka. A to jsem strašně rád, že tam chodí.
0: Takže ten se uchytil.
1: Ten se uchytil.
0: No a komu bys ještě tenhle ten koníček doporučil? Co mají mít lidi rádi, aby je bavil airsoft?
1: Tak.
0: Musí mít rádi zbraně?
1: Můžete mít rádi zbraně, ale já ani tak moc nemám rád. A třeba většina lidí, co tam chodí, chce být u armády, policie, tady ty složky, ale já ne, já prostě chci být ten záchranář a já tam chodím jenom, protože mě to strašně baví.
0: Prostě tě to baví, že to v tu chvíli legrace a taky právě máš pocit, že tam trénuješ tu práci v tom týmu a to, aby si jako ve vyhrocených situacích, i když je to simulace, zachoval klidnou hlavu.
1: Jo.
0: A pak bys to využil ke své další profesi.
1: Přesně.
0: Ty jsi v minulosti chodil i na kroužek hasičů. Proč jsi toho nechal?
1: No, nechal jsem toho hlavně proto, protože ty hasiči mě trošku přestali bavit. My jsme tam jezdili furt jenom na nějaké soutěže, já jsem ani tam jako většinou nemohl jezdit, protože to mamka nemá auto a taťka je v práci hodně, takže jsem se tam nemohl dostat. A pak tam přišli lidi, kteří úplně nemají mě rádi.
0: Jo, prostě byl tam jiný kolektiv, takže
1: jsi
0: prostě změnil koníček.
1: Jo.
0: Je ještě něco, co teďka si říká, že bys třeba rád do budoucna vyzkoušel jako další kroužek, nebo takhle ten airsoft a samostudium na záchranáře ti zabírá všechen čas, nebo ještě něco, co tě baví?
1: Ne, že by mi to zabíralo celý čas, ale už bych asi na nic jiného nechodil. Chodil jsem na kroužky, záchranářství, ale tam mě taky neměli rádi, nějaký divný kolektivy asi.
0: Prostě jste si nesedli.
1: Nesedli jsme se, jo.
0: A navíc mně přijde, že ty už možná o tom víš toho tolik, že ti ten kroužek toho třeba nemůže za stolik dát, protože tam třeba chodí lidi, co jako si řeknou, že by to bylo zajímavý, ale ještě moc nic o tom nevědějí a pro tebe už by to bylo všechno jakoby možná opakování, že už ty informace možná taky dost víš. Tak já myslím, že docela i Martin dal tip, koho by mohl Airsoft bavit. Prostě kdo má rád trošku jako adrenalin a třeba si i rád jako zaběhá a zároveň rád pracuje v týmu, tak by to mohlo být právě pro něj. No a my se posuneme dál. Posloucháte Trenduj na Rádiu Junior, já jsem Eva a mým dnešním hostem je Martin. Probíráme, co trenduje, ale taky to, co Martin jako zástupce generace Alfa řeší, co si myslí a tak dál. Pojďme si dát song a pak se posuneme k třetímu trendu dneška.

0: Máme třetí téma, třetí trend, to bych řekla možná, že spíše to jenom téma dneska, a to je, jaký to je mít mamku spisovatelku. Je to něco dost speciálního, maminka Martina je spisovatelka, píše detektivní romány a my jsme se rozhodli právě probrat, jaké to je, protože za prvý jsme se tady o tom ještě nikdy nebavili a je to docela unikátní povolání. Tak povídej, Martine, jaký to je?
1: Je to úplně dobrý, protože většinou, když dám knížku učitelům, tak jsou úplně šťastný a pak vždycky říkají, že jsou rádi, že jsem jim to dal, ale mamka není úplně slavná, ale snaží se, já jí podporu v tom a jako má docela dost knížek, už asi 20. A kupujou si to lidi docela.
0: No, tak to je super. Já si myslím, že je to docela těžký, že máme třeba podle mě tak 20 spisovatelů českých, který jako lidi znají, když se to jméno řekne, a zbytek, co píšou, tak jako to třeba není zase tak známý, ale potom, když zjistíte, kolik už mají knížek na kontě, tak si třeba sami vzpomenete, že jste už nějakou četli, ale prostě těch známých jmen, jako je to těžký se mezi to prosadit. No a přeje si třeba mamka, abyste se ségrou byli taky vášniví čtenáři a třeba i sami zkoušeli něco psát, jako je to takový to, že odmala jako vám ty knížky, jako nemyslím ty svoje, ale prostě obecně knihy jako podsouvá a chce, abyste četli?
1: No jo, chce, ale já mám knížky jako taky rád. Sice ne až tak hodně, ale mám je rád. Jednou jsem o mamce napsal knížku, kde máma vařila, pekla, pak šla ven, nechala zmnout troubu, tak to tam to, tak to začalo hořet, přijeli tam hasiči, záchnáři a policie. A pak se tam zjistilo, že hasič není hasič, policajt není policajt.
0: Takže to bylo docela drama.
1: No, to jsem psal ve třetí třídě, tak vůbec nevím, co mi napadlo.
0: Jo, tak to je dobrý. Takže jakoby vede vás tomu mamka a třeba ségra je taková, že možná třeba bude jednou jako mamka, nebo tam má taky spíš jako jiný koníčky, je teda mladší ještě než ty, takže, ale tak to ty už máš sen od 4 let, tak třeba tvoje ségra už taky 5 let teďka tady maká na nějakým snu, jenom nám to tady teprve musíš prozradit.
1: Ségra ta chtěla být hasička, potom vědkyně. A teď už mi řekla...
0: Mění to. Mění prostě, to. Ještě si není jistá. Jo. No a chodíte někdy s vaší mamkou i na nějaký třeba spisovatelský akce?
1: Já do toho mámu chci přenutit, že by třeba měla autogramiádu, ale dlouho žádnou neměla, bohužel. Ale snažím se jí přenutit. V knihovně jsem psal, jestli by nechtěli tam vzít.
0: Takže ty jsi tam prostě tak jako sám do toho prostě zaměstnal do pozice manažera a snažíš se tady mamce najít nějaký věci. No a četl jsi někdy už nějakou mamčinu knížku, nebo si to necháváš na to, až budeš starší, protože přece jenom jsou to jako detektivní romány pro dospělí, ale třeba už si to zkoušel.
1: Já jsem si jednu četl, ale já vždycky, když se začtu, tak pak usnu hned a pak se k tomu další den nedostanu. Já vlastně skoro nemám čas na to čtení. Když přijdu ze školy, tak se snažím číst. Moc to nejde, protože není ten čas, většinou chodím na airsoft.
0: A nebo usneš.
1: A nebo usnu.
0: Tak to určitě mamka si říká, to není ideální čtenář, který hned u čtení vytuhne, i když jako většina z nás si čte před spaním, aby pomalu usly, že jo, takže prostě to tak je.
1: Ale většina lidí říká, že ty knížky jsou pěkně chutný.
0: Jo, jako že tam jsou nějaký teda jako... Jo. Mordy a různý věci. Jako
1: radši
0: že...
1: nebudu specifikovat. No.
0: Dobře, no, tak teda mamka, tyjo, ta píše takovýhle věci, tak to chápu, že si to možná necháváš, až budeš dospělej. No a v čem tě třeba tvoje mamka inspiruje? Jaká je, nebo prostě co dělá za práci a tak?
1: Tak byla hlavně, byla novinářka, potom byla, nebo je učitelka, a teď se hlavně věnuje těm knížkám.
0: A je to pro tebe inspirace, že taky má vlastně asi nějaký sen, který si teďka plní a tak, a že má takový jako netradiční zaměstnání. Inspiruje tě to?
1: Jo, inspiruje mi to hodně, protože taky jde vidět, jak jsi za tím snem šla a že jí to teď vyšlo, tak právě teď si říkám, že můj sen je taky na dobrý cestě, že mi to podle mě vyjde.
0: A makáš na tom.
1: Makám na tom.
0: No a píše vaše mamka doma, nebo vždycky je někde jinde, nebo doma má prostě pracovnu a má třeba nějaký pravidla, kdy jako píše novou knihu a nesmíte ji rušit?
1: To pravidla nemá. Většinou píše, když my už spíme, tak si lehne do postele, na počítači píše. A píše docela rychle, protože to je zajímavý, ona napíše třeba jednu knížku za 2 měsíce. Možná, myslím.
0: Hustý.
1: A vždycky nemá žádný vyměřený čas.
0: Ale pak jí to najednou napadne a prostě to rychle napíše. Takže to není, že prostě si dá ceduly na dveře, jakože choďte tam po špičkách, píšu, prostě dělá to, až když už spíte. No a o práci spisovatele si teda nikdy nepřemýšlel, to prostě přenecháváš jiným.
1: To jsem nepřemýšlel, já jsem hlavně nebo kdybych byl ten záchranář, tak bych psal životopis, jako měl třeba
0: Marek Dvořák.
1: Marek Dvořák, nebo Adam Kate, ten taky psal, mm-hmm. no to je anglicky, myslím, taky píše o anatomii, o tady těch věcech, ale jako v dětském podání.
0: Jo, ale nebylo by to prostě, že by si vymyslel nějaký jako smyšlený děj, nebo
1: to takhle. Ne.
0: No a myslíš, že je to jako něco speciálního mít rodiče spisovatele, nebo je to prostě jenom jedno z dalších povolání, co mají i jiný rodiče? Nebo to bereš jako něco special?
1: Upřímně já to neberu moc jako special. V nějakých chvílích, jo, protože většinou všichni řeknou, že to je hustý povolání, že mám mamku spisovatelku, ale já to beru prostě jako práci, uh-huh. že to je prostě její práce.
0: A pohoda.
1: A pohoda.
0: Tak jo, já si myslím, že se nám pomalinku blíží konec dnešního dílu Trendu, ale rozhodně nemůžeme skončit ještě bez závěrečného tipu od tebe, Martine. Ty jsi nám tady samozřejmě dneska už dal během povídání pár tipů, ale ten závěrečný může být buď klidně ještě nějaký doplňkový k těm třem tématům, co jsme probírali, ale nebo to může být úplně i něco jiného, třeba tip na jídlo, na knížku, na procházku, na módu, nebo prostě taková rada do života, každý to pojímá jinak, tak prostě jak to pojmeš, ty je na tobě.
1: Tak já budu teď mluvit o těch lidech, kteří se mnou seznámili, nebo který znám, takže hlavně na Airsoftě je pán Slunečko, uh-huh. potom Aleš Opel, který jsou mega frajeři, uh-huh. a potom ty záchranáři z Teplic bych chtěl hlavně, protože ty mě tam hodněkrát už vzali, znám tam od nich hodně lidí a jsou docela populární na Instagramu, uh-huh. takže se najděte prosím záchranáři /z/Teplic.
0: Uhum. A to je možná i takovej tip, že pokud někoho z vás dneska Martinovo vyprávění nadchlo, tak možná, když si s něma nějak spojí na tom Instagramu nebo tak, nebo třeba občas bude nějaká akce, tak se taky může podívat do sanitky a zažít něco se záchranářema z Teplic.
1: To jo, oni teď hlavně v Ústeckém kraji, většinou v Teplicích, v Ústí, vždycky jsou tady ty větší akce, tak tam přijedou a ukazují sanitku, trénou první pomoc, většinou tu masáž. A potom ještě ukazují, jak dělat masáž srdce u malých patolat, potom u těch normálních lidí a ukazují sanitky.
0: No, tak jestli to vás zaujalo, tak to je docela fajn tip na závěr na nějaký nový zážitek, který vás třeba ani nenapad, že je možný zažít. Dáme si písničku a pak už se vrhneme na závěrečný kvíz trendů. Bojíš se?
1: No, ne, nebojím.
0: Ne, to je jenom taková legrace. Tak jo, tak jdem na to.

0: Máme tady závěrečný kvíz trendů a první otázka na Martina. Jaký účes je letos v létě trendy? Za A. Středně dlouhé prostříhané mikádo, za B. Vlasy na ježka nebo vlasy až pod zadek?
1: Tak Bčko.
0: Dáváš vlasy na ježka, jo?
1: No, vlasy na ježka, to je... Já řeknu, že to je hodně populární u nás, takže všichni se ostříhali.
0: Fakt?
1: Jo, jo.
0: No tak možná je to klučičí účes, já jsem možná měla specifikovat, že to je účes pro holky. Takže správná odpověď tady byla středně dlouhé prostříhané mikádo u holek, ale věřím, že možná u kluků to jsou vlasy na ježka, protože je to praktický na léto. Ale pro náš kvíz, bohužel, špatná odpověď. Tak, jdeme dál. Takže druhá otázka. Jaké koníčky budou trendovat toto léto? Za A vaření, za B hra s hakisákem a raketový sport pádel, nebo za C sledování filmu?
1: Tak se bych řekl zase to B.
0: A to je tentokrát správná odpověď. Jdeme na třetí otázku. Nutella přichází s novou příchutí. V Americe už se dá koupit. Jaká to je? Za A. Místo lískových oříšků je kokosová. Za B. Místo lískových oříšků jsou tam kešu ořechy. A nebo za C. Místo lískových oříšků jsou tam arašídy.
1: Tak to nevím, ale já bych řekl možná Ačko.
0: Kokos, jo, dáváš?
1: A nebo Cčko.
0: No. Tak co, Martě, musíš se rozhodnout. A nebo C?
1: Tak já se rozhodnu, tak já dám Cčko.
0: A to je správná odpověď. Byly to arašídy. Čtvrtá otázka. Jaká místa budou letos v létě trendovat na cestování? Za A. Francie, Vietnam, Los Angeles. Za B. Mexiko, Malorka, Švédsko. Nebo za C. New York, Peru a Bulharsko.
1: Cčko.
0: Správná odpověď byla B. Takže bohužel. Martin má zatím 2 body ze 4 a máme poslední otázku. Ta je na kosmetiku, takže to už si budeš muset asi natypovat. Která značka kosmetiky se bude nově prodávat i v České republice? Za A. Značka Rode od Hailey Bieber. Za B. Značka NYX. Nebo za C. Catrice.
1: No, tak teď to dám podle mě taky špatně. Takže budu mít možná 2 body.
0: To je v pohodě, jo. Mít 2 body. Tak typuj.
1: No, tak C.
0: Dáváš Catrice, jo?
1: Asi jo, já nic si neznám.
0: Právě Catrice už tady dávno je, NYX taky a teď přichází Rode od Hailey Bieber, takže správně bylo za A. To vůbec nevadí, Martin má 2 body z 5, byly to prostě takové otázky random, co jsem vypátrala na internetu. Kdo to nesleduje, tyhle ty trendy, jako nebyly to úplně záchranářské otázky, takže chápu a myslím, že to vůbec nevadí. No a to je za nás z dnešního trendu je všechno. Já doufám, že vás to dneska bavilo a budete poslouchat zase příště. Trenduje to, o čem jsme si dneska povídali, protože to stanovil tým odborníků, nebo je to trendy, protože je to aktuální pro dnešní mladou generaci Z a Alfa. To nechám na vás, každopádně největším trendem dnešní doby je být sám sebou a cítit se tak dobře. Všechno, co tady milujete, za co se nestydíte, stojíte se za tím a umíte to prodat, trenduje. Trendy tak může být úplně každý. Tipy od Martina najdete na našem webu, no a zároveň mám pro vás výzvu. Chcete i vy přijít do Trenduj, napište mi na e-mail radiojunior@rozhlas.cz. Do předmětu napište Trenduj, pošlete info o sobě, zhruba minutovou nahrávku vašeho hlasu a možná právě vy budete dalším hostem téhle talk show. Já se budu těšit na vaše zprávy, takhle totiž přesně to udělal i Martin a teď je tady. Martine, jak bys to zhodnotil, tuhle zkušenost? Doporučil bys to ostatním, že by měli se odvážit a napsat?
1: Já bych to ostatním doporučil, já bych řekl, ať se nestydíte, protože já jsem to tady trošku zkazil tím, jak jsem se styděl.
0: Ne, to si vůbec nemyslím. Martin měl trošku trému, ale myslím si, že si s tím poradil úplně skvěle a právě měl tu odvahu, že napsal a je tady a už to bude pro něj třeba zážitek. Takže se nemají lidi bát a mají to zkusit, jo?
1: Přesně tak.
0: Tak jo, tak čau všichni, loučí se s vámi Eva a můj dnešní host Martin.
1: Ahoj.
0: Čau.

0: Hitparáda Rádia Junior.
1: 10 hitů, 2 novinky, 2 soutěže a spousta super zajímavostí. Přesně taková je Hitparáda Rádia Junior, která právě teď začíná po 311.
0: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
1: A pozor, pozor, důležité hlášení. Bude to poslední díl v tomto školním roce a na ten následující si musíš počkat na konec letních prázdnin. Proč? Protože i Hitparáda Rádia Junior míří na dovolenou. Ale neboj, o svou pravidelnou dávku skvělé muziky rozhodně nepřijdeš. Na místo Hitparády poběží příjemně vychlazená Star Paráda, se kterou zamíříme na sever za těmi nejlepšími hity Norska, Finska, Švédska, Dánska, ostrovních zemí i Kanady. Tyto země jsou naprostými hudebními velmocemi a budeš se divit, kolik úžasných písní pochází právě odtud. Hudební expedice Sever startuje v sobotu 4. června v 9 hodin ráno a o víkendu v 5. No a můžeš se těšit i na soutěž o super ceny. Ale teď už hurá zpátky k hitparádě Rádia Junior a jejímu 311. dílu. Jako vždy se připrav na 12 parádních songů, vyber si ten nej a dej mu svůj hlas. Čas na to máš od teď až do středy do 8 hodin večer. Hlasovat můžeš na webu radiojunior.cz.
0: Soutěž.
1: Minule jsem se vás v Postřehovce ptala, která hvězda z našeho žebříčku vyrůstala na plantáži, kde se pěstovaly vánoční stromky. A správně nám odpověděla Amálka Kounovská, že to je Taylor Swift. Gratulujeme a těš se na merch od hvězd z našeho žebříčku.
0: Hitparáda Rádia Junior.
1: A jaká bude postřehovka pro dnešní den? Pozorně poslouchej naší hitpošku a odpověz na otázku, jak se jmenuje pořad, který poběží o letních prázdninách na místo hitparády. Opakuji ještě jednou, jak se jmenuje pořad, který poběží o letních prázdninách na místo hitparády. Odpověď pošli na e-mail radiojunior@rozhlas.cz a do předmětu připiš hitparáda soutěž. Díky, no a teď už jdeme na novinky.
0: Hitparáda Rádia Junior.
1: Co mají společného známé osobnosti, psy, kočky, králíci, koně a dokonce i exotičtější zvířata? Odpověď přináší nový videoklip kapely Botox k písni My dva. Do natáčení

0: setkání se zapojila řada známých tváří a každá z nich si do klipu přivedla svého zvířecího parťáka. A všichni společně chtějí upozornit na jedno téma. Zvířata mají v našich životech důležité místo a zaslouží si naši péči i ochranu. A právě o tom si budeme povídat v hudebním klubu Rádia Junior od 19 hodin s členy skupiny Botox, Honzou Kopečným a Petrem Ryšavým. Tihle dva sympatiáci jsou zároveň i velmi známí herci, takže probereme i seriály, ze kterých je můžeš znát. Povídat si ale budeme hlavně o mazlíčcích a také o organizaci Anide, která pomáhá opuštěným a týraným zvířatům. Těš se ale taky na spoustu legračních historek a určitě vyhlásíme i největší zvířecí hvězdu natáčení klipu My dva od skupiny Botox. Tak si naše pondělní vysílání nejpozději v 7 večer pusť. Bude to stát za to. Botox, My dva.
1: Novinka.

0: My dva, tak se jmenuje první novinka hitparády Rádia Junior od skupiny Botox, která je celá zasvěcená zvířecím mazlíčkům. Právě o nich si budeme povídat v pondělí 29. června s členy skupiny Botox, Janem Kopečným a Petrem Ryšavým. Na tvé dotazy se těšíme od 7 večer. Soutěž. Na druhou novinku chceme vždycky s hudebním dramaturgem Rádia Junior Davidem Janečkou tip od vás. A tentokrát vyhrává Vaneska Legerová, která chce do našeho žebříčku dostat Arianu Grande a její single Hate That I Made You Love Me. Ariana patří mezi největší popové hvězdy současnosti. Už od 15 let zpívala v muzikálech na Broadway. V 16 letech udělala konkurs do televizního seriálu Victorious, kde si diváci oblíbili v roli Cat Valentine. Trošku roztržité, ale milé slečny s červenými vlasy. A tady je pár dalších zajímavostí. Přestože hrála postavu jménem Cat, ve skutečnosti je Ariana alergická na kočky. Její hlas má rozsah přes 4 oktávy, takže dokáže zaspívat i neuvěřitelně vysoké tóny. Kromě hudby miluje také pejsky. Během let jich adoptovala hned několik. A v posledních letech si splnila další velký sen, když si zahrála Glindu ve filmové verzi muzikálu Wicked, v češtině Čarodějka. Teď už si ale užij její novinku Hate That I Made You Love Me. Ariana Grande v ní zpívá o tom, jak může být někdy složité přijmout to, že někoho milujeme, i když nám třeba ublížil. A že city se nedají jen tak vypnout, jako vypínač.
1: Novinka.

0: Tak to byla druhá novinka hitparády Rádia Junior. Hey, that I made you love me od americké zpěvačky Ariany Grande. Líbí se ti? Tak pro ní můžeš hlasovat na webu radiojunior.cz/hitparáda. A nebo si počkej na další pecky, jestli se ti náhodou nějaká jiná nebude líbit víc. Za tip na tento song děkujeme Vanesce. A pokud i ty máš nápad na další hitovku, která by neměla v našem žebříčku chybět a je maximálně rok stará, tak nám ji pošli přes formulář tip na novinku. Formulář najdeš na stránce radiojunior.cz/hitparáda.
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
0: Dvě novinky jsme přidali a další dva songy jim musí v našem žebříčku uvolnit místo. A kdo pak od vás tento týden získal nejméně hlasů?

se singlem Swim. Přitom by stačilo vydržet ještě jedno kolo a dostali by se do síně slávy. I to se někdy stává. Tak jim budeme držet palce, ať se to nějaké jejich budoucí novince podaří.

0: vypadává i dvakrát bronzová, dvakrát stříbrná a dvakrát bramborová. No a minule šestá, Viktoria Lavrišin. Evidentně tato 13-letá sympatianda zapomněla zaktivizovat svůj fanklub a v 8. kole z 10 nám vypadla. Tak pozor na to příště a těšíme se na tvůj další song. Tomu se určitě podaří dostat se do síně slávy. A teď už si užij aktuální žebříček 10 hitů seřazených podle vašich hlasů z tohoto týdne. Jako vždy začneme hezky od 10. místa až po nejúspěšnější jedničku.
1: Hitparáda Rádia Junior.
0: A kdo pak nám jen o fous nevypadl z našeho žebříčku? Jsou to Karol a Kvído se singlem Superhrdina, který věnovali všem rodičům. Každopádně mě jako superhrdinka přijde sama Karolína Neuwirthová-Gudasová, protože toho děsně moc stíhá. Stará se o své děti, jezdí na koncerty, s Kubou English vytváří speciální mobilní aplikaci na učení angličtiny. Do toho má svůj další projekt Karol TV a na přelomu července a srpna ještě pořádá letní tábor, kde dopoledne budou lekce herectví, tance a zpěvu, odpoledne táborové bojovky a ještě k tomu se malí táborníci stanou i součástí videoklipu. V jeho natáčení pak bude pokračovat na svém koncertě 22. srpna, na kterém Karol a Kvído oslaví 5 let. A kdo do žlutých lázní dorazí, stane se taky součástí klipu. Hustý, co? Karol a Kvído, Superhrdina.
1: 10.

superhrdina od Karol a Kvída, který byl před týdnem 8., nám teď sklouznul na 10. A koho pak máme na předposlední 9? Další projekt pro děti Káju a Bambuláčka s její hitovkou Bav, která byla před týdnem 7. Kája prý byla úplně obyčejná holka. Vše se ale změnilo, když potkala Bambuláčka, malé legrační stvoření, se kterým se Kája skamarádila a od té doby jsou nerozlučná dvojka. Velké překvapení pro Káju bylo, že takových, jako je Bambuláček, existuje mnohem více. V malé vesničce jménem Bambulkov žijí stovky, možná i tisíce takových, jako je Káji kamarád. Kája společně s Bambuláčkem poznává celý svět a točí o tom i videa na svůj YouTube kanál. V poslední době se spolu vypravili třeba za piráty, zařádili si na Matějské poutě nebo šli i za dinosaury. A tipuju, že v následujících horkých dnech vyrazí asi někam k vodě. Jako úplně my všichni, že jo? Kája a Bambuláček, Bav!

0: Kdo mě nechytí, to ti slibuju.
1: Ale já jo.
2: Bav, tak se jmenuje lekací hitovka od Káje a Bambuláčka. Před týdnem byla sedmá a teď je na předposlední devítce.
3: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
2: Jednou bronzový, pětkrát pátý a teď sešup na osmou příčku. Tak si u vás vede single Gabriela od dívčí skupiny Kecaj. Každá členka pochází z jiné země nebo má jiné kulturní kořeny a dali se dohromady díky reality show Popstar Academy. Single Gabriela přináší chytlavý pop s latinsko-americkými rytmy a španělskou pasáží, kterou naspívala Daniela. Píseň vypráví o dívce, co si chrání svůj vztah před tajemnou Gabrielou, která jí chce přebrat kluka. Refrén Hands Off Gabriela se fanouškům okamžitě dostal pod kůži. Videoklip je navíc natočený ve stylu latinskoamerických telenovel, kde nechybí intriky, humor ani překvapivá role herečky Jessiky Alby. Pokusy o napodobení choreografie z klipu zaplavili internet. A jestli máš chuť, tak se pojď teď taky zavlnit do rytmu téhle virální pecky, ať už chorošku znáš, a nebo ne. Kecaj, Gabriela.
3: Osmé

0: Gabriela od dívčí skupiny Kecaj nám po sérii pátých míst klesla na osmé. Posloucháš hitparádu Rádia Junior. Před týdnem 9. a teď 7. je single Bad Angel. Za tímto projektem stojí Anima, italský producent Matteo Milleri, kterého můžeš znát i z dua Tale of Us. Anima je populární nejen díky své hudbě, ale i díky velkolepým vizuálním show, které propojují elektroniku s digitálním uměním a vytvářejí jedinečný koncertní zážitek. Do singlu Bad Angel si pozval Lisu, hvězdu skupiny Blackpink. Lisa pochází z Thajska a je vůbec první nekorejskou členkou kapely. Prosazuje se i solově a herecky, třeba v seriálu The White Lotus. A patří mezi nejsledovanější K-popové umělkyně na světě. Výsledkem je temnější, hypnotický taneční track s výrazným beatem a silnou atmosférou, který funguje na velkých festivalech i ve sluchátkách. Anima Alisa, Bad Angel.
1: Sedmé místo.

0: Bad Angel, tak se jmenuje futuristický single, za kterým stojí německý DJ a producent Anima a zpěvačka Lisa, která je ve videoklipu napůl anděl a napůl robot a ještě k tomu ze začátku klipu napojená na nejrůznější hadičky. Před týdnem byl tento song 9., teď je na 7. příčce.
1: Hit paráda Rádia Junior.
0: A kdo pak se nám vyšvihnul z novinky na 6. místo? Pojď si na to dát kvíz. Naši neznámou totiž určitě poznáš podle 3 indicí. Tady je první. Její oblíbené číslo je 13 a fanoušci ho najdou schované skoro všude. Od kostýmu až po termíny vydání nových alb. Druhá indicie. Když koncertuje, vystřídá během jednoho večera několik hudebních období své kariéry, včetně country. Desítky písní i spoustu nádherných kostýmů. No a třetí indicie. Její fanoušci si říkají Swifties a baví je hledat takzvané Easter eggs, tedy malé nápovědy a vzkazy, které schovává do videoklipů, obalu alb nebo příspěvků na sociálních sítích. Tak co, už je ti to jasné? Přesně tak, je to Taylor Swift. Z country zpěvačky se z ní během let stala jedna z největších popových hvězd světa. Její alba lámou rekordy, koncerty bývají beznadějně vyprodané a každá nová písnička vzbudí obrovský zájem fanoušků. Single Oplight se z minulého kola posunul z novinky rovnou na 6. místo. Udrží se mezi nejlepšími i příště, nebo vystoupá ještě výš? To záleží hlavně na vašich hlasech a jak to bude, se dozvíme po prázdninách. Taylor Swift a Oplight.
1: 6. místo.

0: Jak se vám líbila novinka z minule Applied od Taylor Swift? Aktuálně získává 6. místo. A kdo pak nám otevře první pětku hitparády Rádia Junior? Bude to písničkář a violončelista Pavel Čadek. Jeho novinky Strach a smutek vznikly v rámci kampaně Buď připraven naslouchat organizací Nevypust duši a Junák Český scout. Ta pomáhá táborovým a skautským vedoucím zvládat rozhovory s dětmi o náročných tématech. Takže až budete mít na táboru diskošku, tak si tyhle pecky určitě zkuste pustit. Pavel Čadek, Strach.
1: Páté místo. Ahoj,

0: strach, tak se jmenuje nejnovější hitovka od písničkáře Pavla Čatka. Chceš vidět, jak hraje na violončelo? Tak už brzy si budeš moct náš rozhovor pustit i jako video na YouTube kanálu Rádia Junior, anebo se k němu dostaneš i z hlasovací tabulky Hit Parády Rádia Junior. Stačí kliknout na odkaz Pavel Čadek, strach.
1: Hit Paráda Rádia Junior.
0: A kdo pak nám skončil na bramborové medaili? Jsou to před týdnem Zlaté rebelky se singlem Tohle není love song. A společně s nimi uslyšíte i mladé herce a influencery. Jsou tam Adam Seidl, Jony, Matyvob, Honzino a taky Arianka, což je dcera youtubera a parkouristy Taryho, který holky prý začal učit parkour. No a teď kvízová otázka. Jak si myslíš, že vypadalo páteční odpoledne rebelek hned po vysvědčení? Za A šli do akvaparku, nebo za B každá šla slavit se svou rodinou, a nebo za C jeli na koncert? A správná odpověď je za C. Hned po rozdání víza nasedli do auta, které je vozí na akce, a vydali se i se svou manažerkou Simonou Votyovou na Moravu do Chropině, kde jim koncert začínal v 18 hodin. Tak doufám, že to v tom pátečním horku holky přežily a nevypařily se. Protože třeba já k tomu neměla vůbec daleko. Dívčí skupina Rebelky, Adam Seidl, Jony, Matyvob a Honzino. Tohle není love song.
1: Čtvrté místo.

0: Tak to byla dívčí skupina Rebelky, Adam Seidl, Jony, Mativo, Honzino. Před týdnem byly zlaté, poslední hitparádě v tomto školním roce jsou na Bramborové čtyřce. A už nás čekají jen medailové pozice. Kdo získává bronz? Už po druhé si pro něj přiletěl Sokolík Pepík s Bárou Ladrovou. Barča si chce o prázdninách hlavně dát dohromady záda, aby od září mohla zas vystupovat naplno. Tak jí moc držíme palce, ať už záda nezlobí. A ať si užije i výlety s jejími dětmi, 8letým Jonáškem, 6letou Amálkou a 4letou Stázinkou. A jaká je jejich nejoblíbenější letní dovča? Chození po horách třeba v Krkonoších, protože tam se dá najít super chládek. A nebo ježdění na kolech v okolí Třeboně. Barča ale varuje, že pokud tam taky vyrazíte, tak jedině s repelentem. No a co moře? Tak to bude taky, ale až v září, aby si tam vedle koupačky mohli užít i kola. Bez veder. Bára Ladrová, Sokolík Pepík.
1: Třetí místo.

0: Sokolík Pepík od Báry Ladrové, ambasadorky projektu Se Sokolem do života, slétnul z třetího místa na čtvrté.
1: Hitparáda Rádia Junior.
0: A kdo je už po třetí stříbrný? 19-letý David Málek se singlem Usínám. A protože venku právě panují pořádná vedra, možná jste si všimli, že se vám během dne chce mnohem víc spát. Proč tomu tak je? Když je velké horko, tělo musí vydávat spoustu energie na to, aby se ochladilo. Rozšiřují se cévy, více se potíme a srdce pracuje o něco usilovněji. To všechno nás může unavit. Navíc vysoké teploty zpomalují naši aktivitu a mozek nám vlastně napovídá zpomal a odpočiň si. A ještě jedna zajímavost. Když je horko i v noci, spánek bývá méně kvalitní. Abychom dobře usnuli, potřebuje naše tělo před spaním trochu snížit svou teplotu. Když je ale v pokoji příliš teplo, jde to mnohem hůř. Proto se ráno můžeme probudit nevyspalí, i když jsme spali dost dlouho. Takže, jestli se vám v těchto dnech po obědě zavírají oči, nejste v tom sami. Nezapomeňte hodně pít, vyhledávat stín a dopřát si odpočinek. A teď už si pojďme symbolicky zdřímnout s Davidem Málkem a jeho singlem Usínám.
1: Druhé místo.

0: usínám. Tak se jmenuje hitovka od 19-letého Davida Málka, který vypadá jak princ nějaké pohádky. Mrkni na náš rozhovor na YouTube kanálu Rádia Junior a uvidíš, že říkám pravdu. A získává už třetí stříbrnou medaili v řadě. A kdo vítězí ve 311. kole hitparády Rádia Junior? Před týdnem bronzová 18-letá Adéla Křivánková s písničkou Konečně volna. A co čeká Aďu o prázdninách? Pojede do Bruselu na koncert K-popové skupiny BTS, protože je jejich obrovskou faninkou. Také, protože loni vyhrála mezinárodní pěveckou soutěž Bravo Festival, tak v červenci poletí do Španělska do města León, kde bude jednou z porotkyní této soutěže. A samozřejmě, že nesmí chybět ani dovča. Tipni si, kam poletí. Za A na Malorku, nebo za B na Menorku, nebo za C na Ponorku. No a správná odpověď je za B. Poletí na malý ostrov patřící Španělsku, který se jmenuje Menorka a je poblíž Malorky. A 15. srpna se na ní můžeš přijet podívat do Frýdku místku na festival plný chuti. A pak už ji čeká poslední ročník na gymnáziu, čtvrťák a na konci maturita. Ale na to teď rozhodně nebude myslet, protože tu máme zasloužené prázdniny. Adéla Křivánková, Konečně volná.
1: První místo.

0: Adela Křivánková, konečně volná, tak se jmenuje vítězný song 311. kola, kterým uzavíráme tento školní rok. Před týdnem byl bronzový a teď získává už druhé zlato. Gratulujeme! Soutěž. A než se vrhneme na rekapitulaci všech písniček, tak ti připomenu dnešní postřehovku. Jak se jmenuje pořad, který poběží o letních prázdninách na místo hit parády a budeme se v něm věnovat skandinávským hitům a hitům severu. Jako první začínáme Norskem, tak určitě o prázdninách poslouchej. A já opakuju ještě jednou, jak se tedy jmenuje pořad, který poběží o letních prázdninách na místo hit parády. Jestli to nevíš, tak si poslechni hit parády do Rádia Junior ještě jednou, nebo mrkni do programu Rádia Junior. Až to zjistíš, tak nám napiš na e-mail radiojunior@rozhlas.cz do předmětu Dej hit paráda soutěž, ať se mi to líp v té záplavě mailů hledá. Děkuju moc. A teď už je tady
1: rekapitulace.
0: My dva, tak se jmenuje první novinka od skupiny.

0: ve 311. kole vítězí Adéla Křivánková s písní Konečně volná. Gratulujeme!
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
0: Tak takové je finální pořadí z tohoto týdne. Jak se ti líbí? Máš radost z toho, jak se tvůj favorit umístil? A nebo ho chceš vidět na vyšším místě? Tak o naší hitparádě řekni svým známým. Hlasovat můžete z mobilu, tabletu i počítače. A to až do středy do 8 hodin večer. I příště budou muset naši hitparádu opustit další dva hity. Tak proč neudělat něco pro to, aby to nebyly zrovna ty tvoje? A aby měli všechny hity úplně stejnou šanci, tak jsme výsledky vynulovali a začíná se zase hezky na novo. Jdi na stránky radiojunior.cz, se scrolluj dolů a uvidíš tabulku s hitparádou. Klikni jeho favorita na své

0: Do té doby ještě stále můžeš hlasovat v klasické hitparádě Rádia Junior. Tak hlasuj a jak to všechno dopadne, se dozvíš po prázdninách. Mějte se krásně, úžasné prázdniny vám přeje moderátorka Klára Nováková a hudební dramaturg David Janečka. Ahoj!
1: Cože? Hitparáda Rádia Junior taky jede na prázdniny?
2: Ano, ano, už je to tak.
1: Ale nebojte se, o pořádnou dávku skvělé muziky v létě rozhodně nepřijdete.
2: Místo hitparády pro vás Klára Nováková chystá Star parádu, ve které taky zamíříme na sever za největšími megahity Švédska, Norska, Finska, Dánska a spousty dalších zemí severu, včetně Kanady.
1: Těšte se na fun facts o legendární švédské skupině ABBA, dvojnásobné vítězce Eurovize Loreen nebo tiktokovém bangru Lush Life od Švédky Zari Larsson.
2: V Norsku nás přivítají slavná dvojčata Markus a Martinus, bláznivé bratrské duo Ylvis, DJ Kygo a Alan Walker, který skládá muziku i pro počítačové hry.
1: Nebudou chybět ani soundtracky ze slavných filmů, jako je Ledové království, Angry Birds nebo Trollové.
2: Nechte se překvapit skvělou muzikou severu, hlasujte pro své favority a soutěžte se Star parádou Rádia Junior o superceny.
1: Hudební expedice Sever startuje v sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5 odpoledne nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

0: Cože? Hit paráda Rádia Junior taky jede na prázdniny.
1: Ano, ano, už je to tak.
0: Ale nebojte se, o pořádnou dávku skvělé muziky v létě rozhodně nepřijdete.
1: Místo hit parády pro vás Klára Nováková chystá Star parádu, ve které taky zamíříme na sever za největšími megahity Švédska, Norska, Finska, Dánska a spousty dalších zemí severu, včetně Kanady.
0: Těšte se na fun facts o legendární švédské skupině ABBA, dvojnásobné vítězce Eurovize Loreen nebo tiktokovém bangru Lush Life od Švédky Zari Larsson.
1: V Norsku nás přivítají slavná dvojčata Markus a Martinus, bláznivé bratrské duo Ylvis, DJ Kygo a Alan Walker, který skládá muziku i pro počítačové hry.
0: Nebudou chybět ani soundtracky ze slavných filmů, jako je Ledové království, Angry Birds nebo Trollové.
1: Nechte se překvapit skvělou muzikou severu, hlasujte pro své favority a soutěžte se Star parádou Rádia Junior o superceny.
0: Hudební expedice Sever startuje v sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5 odpoledne nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: Nekoukejte se pořád do toho telefonu a poslouchejte. Nemůžete? Čekáte na něčí zprávu? Tak si dávejte pozor, abyste nedopadli jako Klára. Ta čekala na zprávu od svého idola tak dlouho, že z toho nakonec byla vygoustovaná. Duchařskou četbu o tom, jak je důležité věnovat svou pozornost tomu pravému, napsal David Košťák. Režie se v roce 2021 ujal Vít Malota. Mistr zvuku Ladislav Reich. Účinkují Šárka Vaculíková, Hynek Chmelař, Vojtěch Hrabák a další.

0: Je ráno. Ne, že bych kvůli tomuhle zjištění potřebovala budík. Za celou noc jsem ani na chvíli neusnula.
1: Vítejte v Alternetu. Tady zapomenete na všechny své všední starosti, tady se nespí, tady se nejí a ani se tady nepije.
0: Doufala jsem, že včerejší večer byl jenom zlej sen. Jenomže všechno je pořád zamlžený tou mlhou. Vezmu do ruky telefon. Žádný nový zprávy. Proč taky? Normální lidi v noci spí. Ale já ne. Já se převalovala ze strany na stranu jako ryba, kterou na břeh vyvrhlo moře. Ztratila jsem se. Jenže film na motivy mýho života nikdo nenatočí. Hledá se Nemo. Ale po Kláře se nikdo neschání. Ještě pořád jsem vykoustovaná.
1: Vizita, dobré ránko přeji.
0: Už je zase tady. Nepřirozeně se šklebí a napřahuje ruku, jako by si se mnou chtěl plácnout.
1: No tak, nastavte ruku.
0: Pardon, ale na high five se dneska fakt necítím.
1: Já zapomněl, že jste tu nová. Musíte nastavit dlaň, abych změřil vaši ducha přítomnost.
0: Cože?
1: Musíme to zkontrolovat, nedá se nic dělat. Měříme ji každý den, abychom se ujistili, že jste duchem ještě tady, v Alternetu. Ukažte. No jasně, vy jste tady teprve krátce. Vám nic nehrozí.
0: A co by mi mělo hrozit?
1: Já tu nejsem od toho, abych někoho strašil. Tady nejste mezi duchama. Vy jste jenom vygoustovaná, alespoň zatím. A vůbec nemám tu jenom vás. Musím jít změřit ducha přítomnosti další.
0: Počkejte! Co mám jako dělat?
1: No, být váma. Snažil bych se někoho přimět, aby mě vyvolal. Přece nechcete být vygoustovaná na pořád. To vlastně ani úplně nejde. Ale jak jsem říkal, nejsem tady od toho, abych někoho strašil. Pěkný den v Alternetu a dávejte na sebe pozor. Všechno, co se stane tady, má svoje následky ve skutečnosti.
0: No výborně, už je zase pryč. Oblíknu se a vyrazím do školy. Pokud mě má odsud někdo vyvolat, budou to moje kámošky Lenka s Ájou. Po cestě musím dávat pozor víc jak obvykle. Auta v Alternetu jsou mnohem tišší než normálně. A na to, že by mě včas uviděli lidi za volantem, se nedá spoléhat, když si mě ráno pořádně nevšimli ani rodiče. Celou cestu mě obklopuje mlha a kolem proudí rozbouřený moře mých myšlenek. Jak na sebe upozorním holky, když na někoho z reálného světa nemůžu odsud z Alternetu promluvit? Uslyší moje volání o pomoc?
1: Pardon, nechci vás rušit uprostřed vašeho hlubokého rozjímání, ale na to vám můžu jednoduše odpovědět. Neuslyší vás. Chce to hodně duševních sil, aby se vykoustovaný sám dovolal do reálného světa. A vy je podle dnešních ranních údajů rozhodně nemáte.
0: Ale já se odtud musím dostat. O mě nejde, ale o něho. Z ničeho nic zmizel, neodepsal mi. Jak mám ostatním dát vědět, že potřebuje pomoc? Co když ho někdo unesl a jeho přežití závisí jenom na mě?
1: No tak, to jste opravdu ještě ve fázi odmítání. Vy jste vygoustovaná, protože se vám váš idol neozval z vlastního rozhodnutí. Čím dřív si to uvědomíte, tím líp pro vás.
0: No to vůbec není takhle jasný. Možná, že mu prostě rodiče zabavili telefon, protože si se mnou chystal psát místo domácích úkolů.
1: Tomu opravdu věříte?
0: Nebo mu mobil na ulici z ruky vyrval nějaký zloděj. Přece jenom měl iPhone o ty zájem. A nebo mu ho ukradli mimozemšťani, co se zajímají o pozemské technologie. I to je dost dobře možný.
1: No jak myslíte, já na tohle nemám čas. Jdu za někým, kdo si chce nechat pomoct.
0: Přicházím do školy. Ája s Lenkou už sedí v lavici a ukazují si něco na mobilu. Ani si nevšimnou, že jsem tady. Chtěla bych na ně zavolat nebo jim alespoň zamávat. Ale jako bych ztratila signál, který mi umožňuje s ostatníma normálně komunikovat. Sedám si na svoje místo. Zkusím se s nima spojit alespoň přes Messenger. Seberu veškeré svoje síly, abych vyťukala první zprávu. Ahoj. Povedlo se. Teď musím počkat na jejich odpověď. V konverzaci začnou vyskakovat tři tečky. Volá babička. Babi, promiň. Teď ti to zvednout nemůžu. Za prvý ve třídě nesmíme telefonovat a za druhý čekám na důležitou zprávu od holek. Teď ne. Místo odpovědi Lenky a Áji se ale na desce mojí lavice objeví taková ta zlatá kočka, co sedí ve výloze každý čínský restaurace. Usmívá se na mě a neúnavně mává svojí levou packou. Snažím se jí schovat. Kdyby mě s ní někdo viděl, bylo by to děsně trapný. Jenže s ní nemůžu pohnout. Sakra! Zmiz už konečně! Strčím do lavice tak silně, až se převrhne i s tou kočkou. To upoutá pozornost celý třídy. Viděli mě? Nebo si myslí, že tu straší? Nikdo nic neříká, alespoň já teda nic neslyším. Radši se na nikoho nedívám pro jistotu. Začnu zvedat lavici i se všema sešitama a penálem, co z ní vypadaly. Kočka je zase na svém místě a mávání její packy zní jako tikot hodin, který z téhle chvíle dělají nekonečně dlouhej a nikdy nekončící trapas.
2: Ty se jen tak nezbavíš.
0: Špitne na mě z vedlejší lavice mamánek. Vytřeštím na něj oči. Je to první lidský hlas, který tady v alternetu slyším. Ty seš taky?
2: Jo. Já jsem taky. Vygoustovaný. Ty asi taky. Promiň. To je jasný, jinak bys mě neslyšela. Myslel jsem si to. Vypadala jsi tak... A ta kočka. To je GIF. Ty odsud moc dobře znám. Na GIFy si dávej bacha, jsou to strážci alternetu. Mm-hmm. Brání nám navázat kontakt s kýmkoliv z reálného světa. Jestli se chceš spojit se svýma kamarádkama, budeš to muset udělat jinak než přes Messenger. Tam to mají GIFy ošéfovaný.
0: Nemůžu se vzpamatovat z toho, že na mě tady někdo vážně promluvil. A ke všemu zrovna mamánek. Nikdy jsme se spolu nebavili. Vlastně o něm nic moc nevím, i když spolu chodíme do jedné třídy už několik let. Je to takovej ten třídní podivín, co si o přestávkách čte místo toho, aby si povídal s ostatníma. Jmenuje se Petr, ale všichni mu říkají mamánek, protože na něj vždycky před školou čeká máma. Skvělý. To jsem v opravdu dobrý společnosti. No, ale teď si zrovna vybírat nemůžu. Chci se ho zeptat, co všechno ví, ale v tu chvíli do třídy vejde on. Ten, co mi neodepsal. Vypadá, že mu nic není. Na všechny se usmívá a teď dokonce mrkl na Sandru. Nikdy jsem jí neměla ráda. Do téhle doby jsem nevěděla proč, ale teď mám teda sakra důvod. Tak já kvůli němu nespím, nejím a nepiju. A on si úplně v klidu přijde do školy a ještě ke všemu mrká na Sandru.
1: Nechci říkat, že jsem to říkal, ale já jsem to říkal.
0: Kůž, ty jo. Vypadá výborně. No, jako vždycky. Ani jeden vlásek nemá skřivený. No, vlasy, to on má vždycky perfektní. Zvlášť, když se na mě otočí z předních lavic a přitom pohodí tou svojí patkou.
1: Ale to teď na vás přece už neplatí, nebo...
0: Přesně tak. Teďka to se mnou tak lehký už mít nebude. To mi nemohl odepsat. Sám přece říkal, že se mu mám ozvat a pak mě tak sprostě vygoustuje. Tomu neprominu, ani kdyby na mě pohazoval patkou od rána do večera.
1: Tak se mi to líbí.
0: Tak.
1: Děláte pokroky.
0: Jo. I když dneska mu to teda sluší dost. Možná bych mu měla dát šanci. Každý si zaslouží šanci. Zvlášť kluci s takovouhle patkou. A je dost možný, že fakt přišel o svůj telefon.
1: Já se z vás picnu. Teda picnul bych se, kdyby to bylo fyzicky možný. Zapomeňte na něj. Co tenhle roztomilej klučina z vedlejší lavice? Na toho byste se měla zaměřit.
2: Kláro, halo, slyšíš mě?
0: Zrovna teď na mě musí mluvit ten podivín. Skvělý.
2: Kláro, jak se sem dostala? Co děláš tady v alternetu?
0: A nedá pokoj.
2: Kláro, halo.
0: Musím ho nějak utnout. Já jsem tady omylem. Tobě asi přestala odepisovat máma, co? Petr stichne. Ještě chvíli vypadá, že chce něco říct, ale pak to vzdá. Možná jsem to přehnala.
1: No to zcela určitě.
0: Ale furt lepší, než aby mě můj idol viděl, jak se bavím s mamánkem. Nemůžu od něj odtrhnout oči. Čekám, že se na mě otočí. Doufám, že se mě všimne. I když jsem tady v alternetu. Říká se přece, že láska hory přenáší. Takže co je proti tomu hranice mezi skutečným světem a alternetem? Úplně ho hypnotizuju. Ha! Hýbe se. Sahá se do kapsy a vytahuje svůj mobil? Takže ho nestratil. Jak si to představuje? To si neuvědomuje, co kvůli němu zažívám? Moment. Něco píše. Tak možná. Naděje umírá poslední. Počkat. Tak pro mě to teda nebylo. Chtěla bych mu napsat. Vynadat mu zmetkovi. Nebo se alespoň zeptat, jestli mu náhodou moje zprávy někde nezapadly. Ale kdykoliv zvednu telefon, z ruky mi ho svojí packou vyrazí ta zlatá kočka. Mamánek měl pravdu. Giffy to tady mají ošéfovaný. Musím najít jiný způsob, jak někoho z reálného světa kontaktovat. Jinak zůstanu navždycky vyghostovaná.

0: Daty.
1: Ahoj mezi námi zvířaty. Máme tu dnes skvělou návštěvu. Jediné, co nám chybí, je hlavní zvíře. Ale vzhledem k tomu, že dnes to bude o gorilce moje, tak je snad pochopitelné, že se jí v tomhle horku nechtělo cestovat tak daleko. I když nejsou gorily na vedro zvyklé a vedro uspůsobené lépe než my lidi nakonec, těžko nám odpoví někdo líp než gorilí táta Marek Ždánský a dnes přijel i s Tomem, svým synem, čili s trochou logiky gorilím bráchou. Já vás tady strašně ráda vidím.
2: My tebe taky a zdravíme posluchače, ahoj.
1: Ahoj. Jak, no vlastně jedete skoro z letiště rovnou, protože jste právě navštívili svoji spřízněnou duši, moju, ve Španělsku. Jak se vám u ní líbilo?
3: Nádhera.
2: No, bylo to super. Bylo to super. A tentokrát nás teda překvapila, nedělala vofuky a vlastně, jak jsme tam hned přišli, protože chodíme od návštěvníků, jako normální návštěvníci za sklem a když jsme se tam postavili, ona si třeba, ne třeba, ale hrála si tam s Havolavem, který dostala k narozeninám, který je 20. moje, teď 22 let. A najednou si nás všimla, tak hned přestala a šla. My jsme to nechávali jakoby na Facebooku, nebo tak, aby to ty lidi viděli, tak má obrovský ohlas.
3: Bylo až slzy.
1: Hele, vy jste za tou mojou jeli, protože ona měla narozeniny.
2: Ona má v prosinci tam nejezdíme.
1: Jo, no jo, ona má narozeniny jako já.
2: No, my tam nejezdíme v tu dobu, protože zaprvé to tam tak nelítají ty letadla, tak jako teď je výhodný spoj, který letí nepřímo tam, kde ona je, ale do toho Bilba, do toho Španělska je lepší spoj a samozřejmě v tom teple se tam líp si ten nádherný přírodní park a to je jako obrovská zoologická zahrada, spíš přírodní
3: autem,
2: park.
3: Jako pěšky to byste za den.
2: Je tak obrovský, že to pěšky se tam moc nechodí, takže je lepší určitě v tu dobu.
1: Hele, já jsem tady tak trošku to naťukla, že ty gorily jsou na vedro zvyklé a vedro uspůsobené lépe než my lidi, je to pravda?
3: Když vypadá takhle chlupatě, tak...
2: Jako teplo. Teplo mají rádi, protože samozřejmě v Africe je teplo, ale tam je samozřejmě jiný teplo. Ty gorily samozřejmě žijou v pralese, tak je tam vysoká vlhkost a myslím si, že často vidíte, že ty gorily se v těch pavilonech potějí. A to si myslím, že to je způsobené tím, že jíme v tu chvíli opravdu vedro, jako teplo tak jako nám, že tam chybí ta vlhkost. I když se samozřejmě už dělají moderní pavilony, kdy jsou tam zvlhkovače, nebo jim tam prší, umělej déšť takzvaně, mají třeba v Praze, tak to určitě pomáhá, ale když tohle to není, tak určitě jim je tam vedro. No.
1: Milí junioři, tak už víte, nač se ptát a o čem si s Markem a Tomem povídat. Takže buď pište, anebo volejte na naše kontakty radiojunior@rozhlas.cz nebo 800 199 199, a já moc děkuju Markovi, protože přinesl svoji krásnou knihu Můj život s gorilami jako dárek pro jednoho z vás, kdo se nám ozve. Takže ještě jednou děkuju a bude to samozřejmě i s věnováním, že?
2: Jasně.
1: Bude to i s věnováním. No tak já taky děkuju za produkci dnes Daniele Vodráškové, za písničky Davidu Janečkovi. No a moji skvělí hosté jsou Marek a Tomáš Ždánští a hezkou hodinku s námi přeje Veronika Hajková.

0: Posloucháte Mezi námi zvířaty. Pořad o zvířatech a přírodě Rádia Junior. No a máme tu krásné hosty, kteří právě přijeli ze Španělska. Moju teda nepřivezli, ale je to Marek Ždánský a Tomáš Ždánský. A já si myslím, že když už jsme u té moji a řekli jsme si, že to je hlavní hrdinka toho našeho dnešního povídání, tak já bych začala úplně od začátku. Já totiž si pamatuju, že když jsem chodila jako dítě do zoologické zahrady, tak jsem tam v životě žádné gorilí mládě neviděla a nezaznamenala. Jak to vlastně s tou mojou? A vzpomíná té na narození moje? Nebo pamatuje si to?
1: No, já si to pamatuju, Tomča ne. Ten se narodil až 2007 a moja se narodila 13.12. roku 2004.
0: Ano.
1: Takže teď je 22 let. A vlastně je to první gorila narozená v Československu, v českých a slovenských zahradách, protože my jsme v Unii zoologických zahrad jako se Slovenskem dohromady. Asi první, historicky první gorila. Tak proto je i ta její popularita taková, protože mladší diváci asi třeba moju ani neznají, že nevědí, že jo, ty roky hrozně letějí. Už je to přes 20 let, když to vemeš, tak ono to opravdu letí. Jo, ale vlastně je to první gorila, která se kdy narodila v
0: Česku. Já si právě myslím, zahrada. Promiň Marku, že moju zná fakt každý.
1: No tak, já zase nechám si každý. No to bude znát, aby se necítili špatně, protože se to samozřejmě může stát, ale je fakt, že v tu dobu ji opravdu znal každý, když běžel vlastně ty osudy a to, jak se topila, jak se točilo projekt odhalení, tam byla hlavní hvězdou, protože to bylo vlastně, se snímalo to, jak se rodina stará o to mládě, plus jsme do toho dávali nějaký prvky zábavy pro ty gorily. A to pozorování.
0: A
1: vlastně.
0: Pamatujete teda na to, jak se vlastně přišlo na to vůbec, že maminka čeká moju? Bylo to jako, prostě to muselo být strašně jako napínavý.
1: No, to byly, nevím, jak by vlastně před původníma tam byl jiný samec, to tam byl Tadeo, přicestoval se svojí samicí zase z Dvora Královýho Tadeo a Kambala a z Austrálie přicestovala Shinda a Kijivu samice. No a Tadeo se k ním moc neměl, přišel povodeň za rok. Tak odjeli do Dvora Královýho, během toho se opravil pavilon, no a pak se to zpátky do nového pavilonu se vrátil jenom Shinda z Kijivu, no a z Anglie přicestoval Richard. Samec.
0: A to bylo
1: už, než jsme je dali dohromady, tak už přes okno oni na sebe viděli, tak oni se na sebe těšili. Už přes blíže na konta, když jsme je dávali, tak si tahali za prsty a to už se těž mručeli. Tak tam jsem se vůbec tenkrát nebál s holkama, jako s kolegyněma. Když jsme ho dali k ním, tak on hned a vlastně začal pářit. No a já jsem pak jezdil do lékárny nakupovat těhotenský testy. Vždycky, když se vyčurala Shinda nebo Kijivu v ložnici, protože tam je betonová podlaha, tak jsem je vždycky přehodil do vedlejší a chodil jsem a namáčel jsem a furt jsem kontroloval, vždycky ježiš, jedna čárka tohle, no a pak přišel den D, kdy se to zbarvilo dvě čárky a v tu chvíli, že je březí, no tak to pro mě bylo, já jsem myslel, že omdlem. Tak jsme hned zase, už aby se tak jsem jim dával víc pít a my jsme si to ověřovali, no pak jsme to řekli řediteli, no zahrada to oficiálně oznámila. No a sledovali jsme, a čekali jsme na porod, protože z toho jsme vypočítávali, gorily jsou přibližně 8 měsíců březí, takže jsme to vypočítávali, no a
0: nějak
1: čekali jste jsme.
0: Speciálně hlídali třeba?
1: No, my tak ne jako lidi. Samozřejmě si každý myslel, že se musí oddělit, že se musí dát na porodní sál. Jo, vůbec jsem to, že ty zvířata jsou zvyklí rodit v té svojí gorily skupině, hlavně ať se tam do toho vůbec my necpeme. Jo. A Kijivu, tam máma moji, tak vlastně byla vychovaná normálně v gorily skupině, vychovávali normálně ta gorily rodina, její máma. Takže věděla, jak to funguje. Samozřejmě mohla tam být jakýkoliv riziko, ale nakonec vlastně všechno proběhlo, když to porodila. A měla to u sebe, my jsme zase báli, jestli bude mít mlíko, jestli se bude starat. Pak když jsme slyšeli, mlaska, jak saje, tak jsme říkali, že na první bobek jsme čili, prostě jak to bylo první, tak jsme ze všeho byli úplně vyřízený. Jo, a pak najednou třeba utekla, já nevím, měsíc a najednou přijdeme a Kijivu tu moju neměla u sebe. Tak jsme říkali, ježiš, no ona jí nosila teta Šinda a nechtěla jí vrátit. A tak jsme se báli, jak jsme neměli ty zkušenosti, ale takhle to ty samice prostě dělají, že si půjčujou. My jsme nevěděli, jestli jí to sebrala, nebo jenže pak už ho měl dlouho, no tak Richard čel, jednu říznu Šindě, no a toho vrátila. A pak už jsme byli zase klidní. Ale bylo to taky, jak jsme vůbec nevěděli, i když já jsem třeba mě zahrada posílala na stáže. Já jsem byl v holandských zahradách, zoologických, ty byly o něco víc vpředu, než my s tím chovem, nebo víc jim dařilo, měli tam ty mláďata, ale nebylo to, každý to zvíře je prostě něco jiného, každý má nějakou tu svoji povahu, jako prostě lidi, takže je to prostě něco nového.
0: Ale Tome, když ty si vlastně začal rozum brát, tak uvědomovala jsi to, že vlastně táta má ještě takovouhle jednu rodinku, takovouhle gorilí.
1: No tam chodili. To si nepamatuju, že jako, malej hodně. Ale...
2: To už jsou fakt vzpomínky hodně, fotky, hodně, jenom. Hodně mlčí, ale fotky přesně jak právě koukám z toho, z té přípravny ze skla.
1: No, já koukám takhle z druhé strany na něj do toho okna. Máme takhle fotku, nás někdo vyfotil zvenku jako od návštěvníků, tak to vypadá hezky, no.
2: Takže jako, no, to si přímo jako z toho prostředí, ještě když táta byl ošetřoval, tak to si moc nepamatuju, ale právě to, jak jezdíme za Mojou, každý,
1: takže to už zná.
2: Každý rok, takže...
0: Tady přišel první dotaz od Lukáše, který právě se ptá, jestli Tomáš zdědil po tátovi vztah ke gorilám. Takže no, ono
2: spíš celkově k přírodě samotný, takhle. Přímo ke gorilám to samozřejmě taky. To jsem právě přemýšlel nad tím, že kdyby táta z nějakého důvodu prostě za tou Mojou jet nemohl a jel bych tam já sám, tak si na A4 vytisknu fotku táty, aby pak Moja přišla ke mně.
0: Jasně, takovou tu hlavu jako se nosila na první.
1: No, oni jsou chytrý, mám to odhalila.
0: To jo.
1: Říkám, ty podvodník jeden.
0: To by určitě odhalila. Posloucháte Mezi námi zvířaty, pořad Rádia Junior a dnes jsou mými hosty Marek Ždánský a Tomáš Ždánský.

0: Mezi námi zvířaty jsou dnes hosty Marek Ždánský a Tomáš Ždánský. Povídáme si o gorilce Moje, protože jí zrovinka minulý víkend navštívili, strávili s Mojou 3 dny. Můžete se ptát na radiojunior@rozhlas.cz nebo volat na 800 199 199. Já si myslím, že každý člověk, myslím si fakt, nebo možná každý druhý člověk, u nás má nějakou vzpomínku na Moju. Já třeba si pamatuju, že můj Tom, když mu byly asi 3 roky, tak chtěl jít strašně do zoo se podívat na hrocha. A ten hroch byl pořád pod vodou a já jsem říkala, pojď, tak se tady trošku takhle jako projdeme a pak se vrátíme. A my jsme doputovali do toho pavilonu, kde byla Moja, a my už jsme se tam odtamtud nehnuli. Ten můj kluk prostě odmít opustit malou Moju, která tam skákala blbla. My jsme opravdu celou dobu, kterou jsme měli na tu zoo, jsme prostě strávili s tímhletím malinkým opičátkem. A já na to hrozně ráda vzpomínám, jo. A myslím, že Marek musí mít strašně moc příhod s Mojou a tom určitě taky.
1: A to byl právě ten stěžejní moment, to jsou ty mláďata. No. Vlastně než se narodili u těch goril ty první mláďata, tak ty gorily prostě, vlastně jediná radost pro ně byla, že přijde ten ošetřovatel s tím jídlem. A pak najednou se to úplně jak mávnutím proutku, lusknutím prostě změnilo, že ta gorilí rodina začala žít tím, že se museli starat hlídat, kam ty mládí, protože ta rodina vlastně spolupracuje, to je jedno, že tam je jeden stříbrožvětý samec, pak je tam víc samic, oni si vypomáhají. Jo, pomáhají i ty mámě, nebo ty mláďata chodí blbnout. A samozřejmě nejlepší je, když zabřiznou 2 samice a porodí přibližně stejně.
2: Jako to je teď v rezervaci.
1: Teď třeba v pražské zoologické zahradě bych doporučil. Navštivte, dokud nevyrostou. Jsou tam 2 malí mláďata, který baví jak tu gorilí rodinu, tak ty návštěvníky. A tam by teda si vydržela hrozně dlouho, protože ty opravdu dokážou, co tam předvádějí. Jsou videa, takže já to vlastně nemám čas tolik naštěvovat pražskou zahradu, ale jsou faninky, který to Lucka s Monikou, to jsou největší, který tam prostě dělávají neustále ty videa. Já jenom zírám, co ty mláďata dokážou prostě vymyslet. A oni tam mají s těma gorilama, jsou i guerézy, jsou opice střední velikosti. A jak i blbnou, prostě, víš, jako ta, fakt jako, tam ten ošetřovatel vlastně opravdu jenom na to 3x, 4x dá to krmení a vlastně jinak tam nemusí nic hrát. A to je hlavní změna, byly ty mláďata. Takže vím, o čem mluvíš, protože nám to udělalo tenkrát obrovskou radost. A jim a samozřejmě návštěvníkům.
0: A ty jsi říkal, že vlastně tam ta rodinka se zapojila, že tetička prostě čmajzla malou Moju a ten Richard, když se mu už zdálo, že Moja dlouho nejedla,
1: no,
0: tak to šel řešit.
1: To bylo neuvěřené.
0: To je ale znamená.
1: A to nikdo neučil. Prostě už ten instinkt z té gorilí skupiny, které vlastně přišly, tak to viděli od ostatní, že jo, když byli malí, jak se to nepamatovali, ale v průběhu toho zase se narodilo jiný samici, civiláďa tak viděla, jak se o něj stará, viděla od svýho táty, nebo on to viděl, Richard zase od svýho táty, protože byl taky samozřejmě normální gorilí rodině. Akorát pak, když dospěl, tak musel tu gorilí skupinu odpustit, tak byl chvíli v Anglii v gorilí rodině z 3 samců, jako bez samic samozřejmě, protože byl takzvaně na čekačce, aby pak mohl mít svoji rodinu, když se někdy uvolní místo.
2: Teď
1: my jsme scháněli.
2: Teď je vlastně to samý v dolním starém.
1: Teď je vlastně, Richard teď už nemá samice, ale je dole se svýma 2 synama v pavilonu. Tak rozhodl evropský koordinátor chovu.
0: No, ono jde o to, že vlastně, když to takhle člověk poslouchá, tak si říká, jaký pak je velký rozdíl mezi náma, naší lidskou rodinou a tou gorilí
1: rodinou. Je tam rozdíl, jeden co já vidím, tak bychom se od nich mohli učit. K slušnosti, jak oni se k sobě slušně chovají, nejsou vůči sobě zákeřní a spíš pár povah, který oni mají, se prostě respektují. Každá má jako člověk svoji povahu, ale oni navzájem se dovedou respektovat a prostě mají respekt zvůči o samce z té osobnosti, což si myslím, ta naše společnost nějak ztrácí.
0: Tome, co je pro tebe větší zážitek, jet se podívat do zoo, anebo jet do Afriky podívat se na gorily venku?
2: No, tak samozřejmě jako v té volné přírodě vidět. To, jak říkal jednou táta, ten sen každého ošetřovatele je to zvíře, o který se v té zoo stará, tak pak vidět v té volné přírodě, tak vlastně na začátku jsem taky byl takový malý ošetřovatel, když jsem jezdil za státu do práce. Občas tak pak vidět to zvíře v té volné přírodě, jak je prostě, jak je volný. Ta svoboda i prostě v tom tropickém pralese pořádně zažít to prostředí, ve kterém žije, tak to je, no samozřejmě, ty pocity jsou určitě jinačí, ale rozhodně v té volné přírodě vidět, že ty zvířata se mají rozhodně líp než v zoologických zahradách, když jde hlavně třeba o ty lidoopy. Obecně.
0: No, já bych řekla, že i teda o jiné druhy, ale samozřejmě teď jsem třeba četla, že mládě orlosupa, které se vylíhlo v zoologické zahradě, takže bylo puštěno do přírody.
1: A to je hlavní smysl těch zoologických zahrad a to je to nejúspěšnější. Teď vlastně se vypouštěli převaláci z Praha. Dvůr Králové děláno Sorožce. Já nechci zapomenout na nějaký, já nemám úplný přehled o všem, ale to je proto ty zoologické zahrady vlastně jsou. A druhá věc je samozřejmě ta osvětová část, která je to hrozně důležitá. Samozřejmě ty zvířata, které jsou v té zoologické zahradě, tak se tam většinou i narodili, tak nevědí, co je ta volná příroda, jsou vlastně, dá se říct, když teď si to tak zlepšili, ty zoologické zahrady, že ty podmínky se výrazně zlepšily ve všech těch zoologických zahradách, tak určitě ty zoologické zahrady mají smysl. Ale musí se opravdu dělat dobře a s přemýšlením, že důležitý je, když už to mít, tak se rozhodnou, když chci chovat určitý druh zvířete. Když vemu příklad, když chci chovat gorily, tak já bych třeba doporučoval 3 výběhy. Velký, ale nebát se prostoru a velký výběh a vnitřní výběh taky dva, že to nikdo neudělá, protože samozřejmě to je najednou velký náklady a potom velký náklady na provoz a zase samozřejmě tam každá zahrada chce mít těch druhů víc, no ale to už je to na úkor právě tady toho. Rozhodnout se třeba chovat slony, já bych udělal třeba zoologickou jenom na slony. Přijďte se podívat, jak to, a že by dělali výběh, že byste nedohlídla na druhý konec.
0: No jo.
1: A my jsme země, kde musí mít, bohužel, protože u nás zima a léto, tak prostě potřebujeme i vnitřní pavilony, což je obrovská nevýhoda, protože samozřejmě do toho vnitřku neuděláte tak obrovský vnitřní pavilon. A orangutan, který žije 90%, stráví dne ve korunách stromu a držet ho v pavilonu vysoké 4 metry, tak to taky jako není naprosto ideální. Ale zase, když chci chovat orangutany, tak ano, ale postavím barák prostě jak ve stromech. A takovým způsobem to prostě bych třeba dělal zoologický já. Nechovat všechno, ale jenom něco, ty lidi se přijdou podívat. Ale přijdou se podívat zase třeba do příklad v Brně by měli tlustokošce, nádherný výběh nosorožců, slonů, hrochu a Praha by měla třeba jenom lidoopy. Ale byli by zaměřený a nešetřit prostorem.
2: Ten jenom prostor. Podotknout tlustokošci, to už je zastaralý. Teď už jsou to dokupitní celky.
1: No tak vidíte, to se to posouvá.
2: Stará škola.
0: Já si pamatuju, když jsem šimrala nosorožce ve Dvoře Králové a on se to, a já říkám, ale já ho šimrám, jak když po něm leze moucha. A ta holka říkala, ale no, tak jenom tu kůžičku, jako on to cítí, že takhle šimrá.
1: Člověku se zná, že to nemůže cítit, ale je to citlivý.
0: Posloucháte Mezi námi zvířaty, mými hosty jsou Marek Ždánský a Tomáš Ždánský. Děkuju za všechny dotazy, které zatím přišly na radiojunior@rozhlas.cz. Dáme si písničku a pak na ně odpovíme.

0: začněte pondělí s humorem.
1: Moderují dva herci, Petr Komínek a Karel Klement, kteří vám zaručí zábavný start dne.
0: Každé pondělí od 6 do 8 ranní restart s Petrem a Karlem.
1: Tam, kde sranda nikdy nespí.
2: Mezi námi zvířaty dnes hostíme Marka Ždánského, Tomáše Ždánského a rádi bychom i gorilku Moju, ale jak říkám, nepřijela, bylo jí horko. Mám vlaky horko, že jo? Všem je horko. No a je tady dotaz, proč do Cabarcena neodvezli z Mojiny rodiny někoho jiného, ale právě Moju, ptá se Augustinka.
3: Tak Augustinko, hrozně zajímavý dotaz a rád ti to vysvětlím. Tak Moja dospěla v gorilí rodině a buď bys musel dostat antikoncepci, protože vlastně v každé gorilí rodině jenom jeden stříbrožbletý samec, který vlastně šéfuje celý té gorilí rodině a vlastně všechny samice páří a v tu chvíli by hrozilo, že by vlastně pářil vlastní táta. V přírodě jí vlastně máma, gorilí máma, vyžene z té gorilí skupiny, když dospěje a ona jde po pralese a připojí se k nějaký jiný gorilí skupině s jiným samcem. To vždycky zájemně to samozřejmě nejde, to musí prostě odhadnout ten ošetřovatel, když už vidí, že to, že by už táta o ní zajímá, tak buď teda musí nasadit antikoncepci, což nikdy není moc dobrý, protože samozřejmě chemie do těch zvířat není ideální. Tak se to nahlásí koordinátor chovu, to je evropský koordinátor chovu, který ví o všech gorilách, co se chovají v Evropě, ví příbuznosti a aby nedocházelo k křížení, tak doporučil samce Nikyho v Cabarcenu ve Španělsku, že bude pro ní ideální a vlastně řek Praze, pošlete jí do Cabarcena. A takhle k tomu vlastně došlo. A měla štěstí, protože v Cabarcenu je samec, který je hodnej, má jí hrozně rád. A ještě je to jeden z posledních samců, který jsou z volné přírody. Takže je ještě geneticky cenný.
2: Mm-hmm. A jak se vlastně z té volné přírody dostal do zoologické zahrady?
3: Já přímo jeho historii úplně jeho neznám, ale většinou se to bohužel dělalo v těch 60. 70. letech tak, že zoologické zahrady si objednávali ty gorily a většinou chodili právě, proto se to tak tolik nerodilo, upytlačený mláďata. Hmm. Bohužel to tenkrát takhle bylo, což samozřejmě teď už v současné době není, ale chodilo to tak. Hmm. Tak je možný, že i ten Nicky, nevím, možná, že byla nějaká výjimka, ale že mohl být upytlačený. Protože jemu už taky bude 40 let. A gorily se jinak dožívají cca kolem 50 let, aby jsme byli kompletní.
4: A to tenkrát do pražský zoo přišel ten Pong, ten gorilák, ale ten...
3: No, to je zase jiný. Přímo přes mládě, který byl upytlačený taky. No.
2: Já si pamatuju za mého dětství, že tam byl Titan.
3: Toho já už ještě nepamatuju, ale vím, Jimmy Titan, to byly, to byly mláďata, všechno tyhle, Gaia, Golda, Kamba, to byly všechno, Titan, Jimmy, to byly všechno gorily, které byly upytlačeny. Vlastně jejich rodiny byly vyvražděny pytlákama a ty mláďata dovezeny do Evropy a brala to tenkrát východní Evropa, jako Sovětský svaz, Polská lidová republika, Německá demokratická republika, my...
2: A tohle to už se teďko nesmí tady
3: teď dělat. Teď už to no, vůbec takže, ani to sem nedoveze.
2: A proto vlastně se musí pečlivě zvažovat, tak, kam ta
3: teď je to a teď dochází naopak k tomu, že se daří zoologické zahradám gorilám a dochází naopak k tomu, že začíná být kapacita zoologických zahrad těch goril plná. Do přírody ty gorily dávat nejde, jenom z mnoha, jeden důvod je samozřejmě, že ta zoologická je úplně co jiného než příroda a druhý důvod je, že ty pralesy se bohužel tak kácej, že sotva stačí pro ty gorily zbývající, co žijou v tom pralese. Protože kácení pralesů, prostě palmový olej, to je teď hlavní hrozba. To pytláctví ještě tam je, ale není už v takový míře. Není to úplně taková hrozba, jako to kácení. To je teď velký problém.
2: Teď je tady dotaz na Tome, kdyby šel dělat ošetřovatele v zoo, tak k jakým zvířatům bys chtěl jít?
4: To je zajímavý dotaz. No, tak upřímně asi bych šel k těm gorilám. Asi ve stopách táty. Je to, Jako já bych chtěl být veterinářem, no, jako v budoucnosti.
3: U všech
4: jako,
3: zvířat.
4: Ano, u všech. Třeba i pro tu zoologickou zahradu, to by vlastně taky bylo jako ve stopách táty v zoologické zahradě. Ale jako ke kterému zvířeti, tak to by asi byly ty gorily, lidi opět obecně.
2: Tomá, ty jsi to nějak zjišťoval, jestli vlastně studium veteriny pro exotická zvířata je nějak trošku jiné, než takto běžné?
4: No, to teda upřímně netuším, ale v můj cíl je dostat se na brněnskou veterinu v Brně. Teď v Praze je taky na zemědělské univerzitě v Suchdole, tak je fakulta, ale tam si myslím, tam je to trošku jinačí než u té brněnské.
3: Jediná vysoká veterinární škola je v současné době v Brně.
4: V tom Suchdole je to jenom veterinární asistent.
2: Mě tady často píše Madlenka, že by právě chtěla být veterinářkou exotických zvířat.
3: To se teprve staneš, až když budeš studovat v průběhu těch škol, dostaneš se do praxí dál.
2: Aha. Takže nakonec by to byly ty gorily. No já osobně nevím teda, k jakým zvířatům bych já jako šla. Samozřejmě ty gorily miluju taky, ale já bych si připadala, já bych pro ně asi nebyla žádná autorita. Jak je to s tou autoritou, Marku? Ty se prostě musí to být
3: tam
2: jako...
3: Tam nejde o autoritu, ne? Tam to je. To, u těch lidoopů celkově, jestli šimpanz, orangutan nebo gorila, tak ten lidoop si vybírá toho ošetřovatele. A ten ošetřovatel určitě musí mít respekt a úctu k tomu zvířeti a k tomu, jak se k němu chová, tak to zvíře potom s ním samozřejmě komunikuje. A když ta gorila nebude chtít komunikovat, no tak buď mu může plivat do obliče, házet po něm bobky, nebo útočit prostě na něj, snažit se ho chytit. A když to nejde, no tak pak ten ošetřovatel musí pracovat k jiným zvířatům, a nebo se prostě, samozřejmě dojde taky, Richard mě jaký rozčílil, tak jsem vzal z vodu a polil jsem ho. Tak si to jako pamatoval, ale to bylo takový, že zas on dobře věděl, že něco udělal, co neměl, tak se to vyříkalo, to není to, ale ze začátku, když vlastně se seznamujete, tak samozřejmě ta nedůvěra toho zvířete je velká a je to jenom, ono odhalí tu vaši povahu.
2: Takže ale respekt, může být u gorily i třeba taková 60-kilová ošetřovatelka.
3: Může, určitě může, je to jenom na tom, fakt, na tom zvířeti. To se nedá říct, jestli je někdo tlustej, hubenej, malej, vysoký, na tom to není. Ale jaký je pro ní, pro to daný zvíře v tu chvíli. Samozřejmě o tom třeba u těch goril hlavně rozhoduje samec.
2: Mezi námi zvířaty jsem teď dostala momentálně novou naději. Poslechneme si písničku.

0: Jsme mezi námi zvířaty, všichni jsme tady úžasná zvířata, ale povídáme si o moje, protože milujeme gorily, já teda rozhodně a moji hosti Marek Ždánský a Tomáš Ždánský samozřejmě taky. Vy jste teď teda, musím to zase říct, přijeli přímo z letiště skoro sem do Rádia Junior, byli jste moju navštívit. Jakou má teď moja rodinu, ptá se Tomáš.
1: Tak Tomáši, jak už jsem říkal, tam má tam samce Nikyho a pak jsou tam další tři samice a odrostlejší samec. A musím teda co říct, jak je tam neskutečná pohoda vládne. Už i když tam na rozdíl třeba od mojí, co znala v Praze, tak když se rozhodilo krmení všem po té velké expozici, tak tam byl hrozný stres, protože ten Richard je honil, protože všechno jídlo chtěl nasyslit. A tady prostě mají i ovoce rozházený a moja chodí v klidu vedle toho stříbrožrutého samce, bere si jabko a nikdo se po ní nemohání, nehoní a nebere to. Tak co teda to, s tím si výrazně polepšila od svého táty, teď k tomu svýmu novýmu samci. Takže takový jako určitě tom pohoda klid.
0: Tome, ty jsi tam určitě hodně fotil, veď?
2: Určitě. Jako, ještě ty pocity, když vidím tátu, jak přijde do toho, když přijdeme do toho pavilonu, jak jsme říkali, z té návštěvnického prostoru, a když pak moja toho tátu uvidí, tak ten pohled, nebo i ze začátku, když jsme tam byli poprvé, tak když ho uviděla takhle přes to sklo poprvé, tak si vylezla na to největší palandu, co tam měli, otočila se k tomu sklu zády a hodinu tam takhle seděla, vždycky se koukla do zádu, si tam ten táta pořád je a trucovala. Ale pak, když přišla k tomu sklu, tak prostě ty, jak si koukají do očí s tátou, je to prostě, ta fotka, i přes tu fotku to prostě nevyjádří úplně to, tu chemii, co tam i přes to sklo prostě mezi nima je. A je to krásné.
1: Tady je totiž hrozně zajímavý a hrozně to lidi mate, já totiž nesnáším poličťování. On si každý myslí, ona se chová podobně, jako by zvíře bylo odchované uměle na flašku, jako to znamená to, že bych ji vychovával jako ošetřovatel, jako dítě, že by ji nechtěla gorilí rodina. Moja byla normálně vlastně vychovaná v gorilí rodině gorilí mámou. Já jsem ji měl jenom jednou v náručí a to bylo prostě na pár sekund, když se topila ve vodním příkopu, já jsem pro ní skákal, vytahoval jsem ji ven, musel jsem být mezi gorily, tam jsem ji uživil a vrátil zpátky. A to jí byly 2 roky. Že si myslím, že úplně, že by si to jako tohle pamatovala, nevím. Já si myslím, že ne, někdo tvrdí, že určitě. A to pouto, nevím, to si udělala ona, protože můj zásadní cíl byl se jet podívat na to, až ona porodí v té jiné zoologické zahradě. A uvidím, že má to mládě, stará se o něj a pro mě to bude těch 15 let, že to stálo za to. A ona tomu dala ten třešničku na dortu tím, že když mě tam viděla, tak vzala to mládě. Teď už víme, že to je Duny, teď žije teda zpátky teď v Praze, ale to je jedno. A přišla přede mě přes tím sklem a takhle mi ho dala, ať se na něj podívám. Tak to bylo prostě...
0: Tak to bych brečela, no. To se přiznám.
1: A tak to jsme koukali, nikdo vůbec nečekali, a teď tam prostě jezdíme, my už to samozřejmě vždycky spojíme, ale jedeme tam. A teď prostě, teď jsme tam byli a ta žádný vofuky tentokrát nedělala a teď viděla, a hned přijde, sedne si a odejdeme a není žádný brečení. A někdo mi říká, proč jdu ze zádu? Nebo já se bavím třeba s ošetřovatelema se bavím, ale za zádu se samozřejmě nechodí. Za prvý nevím, proč bych tam dělal. My jsme nikdy nebyli to, že bych chodil k ní. Kdybych vešel k ní dovnitř, no, tak mě zabijou. Protože oni nejsou vůbec zvyklí, že tam ty lidi mezi ně chodí a oni budou mít strach. Jo, ať si každý nemyslí, že to takhle nefunguje. A samozřejmě ze zádu, klidopům se ze zádu prostě ne, od dob covidu skoro vůbec nechodí. Tam chodí jenom ošetřovatelé. Minimálně by tam neměli chodit návštěvy kvůli přenosu nemocí z hygienických důvodů. Jakákoliv rýma může být i pro tyhle zvířata prostě smrtelná.
0: Jasně.
1: Takže a já ji ani nechci stresovat, já se tam jedu prostě podívat a bonus je, že ona přijde, pozná mi a zase pak jde. Jo, a není to, že by odcházím a bouchala na sklo, to zaplať pámu vůbec není. Jo, my si řekneme ahoj a kouká, odejdeme a ona tam začne lítat, se tam houpala. Když se podívá
0: na radost.
1: Někde na moje stránky, tak tam jsou ty videa z toho. A to není připravený o nic, nikdo na nic nelákal, prostě ona opravdu, opravdu přijde. A takhle vznikl vlastně i dokument České televize Moja, kde to i ten kameraman řekl, to snad není možný. A to byla teda, když byla Moja, měla Duny, tam jsou ty záběry, když ona to mládě vlastně přinesla, že to vlastně ten sám nevěřil.
0: No, Moja je prostě miláček. Posloucháte Mezi námi zvířaty. Mými hosty jsou Marek Ždánský a Tomáš Ždánský. Právě se vrátili z návštěvy španělského Cabarsena.

0: Mezi námi zvířaty, dnes jsme tady ve složení Marek Ždánský, Tomáš Ždánský a vaše zvířecí agentka Rádia Junior Veronika Hájková. Máme před sebou poslední část našeho povídání, takže my bychom měli, jak jsme slíbili, jednomu z vás poslat knížku Můj život s gorilami, kterou napsal gorilí táta Marek Ždánský. A protože máme 18 tady dotazů, tak já poprosím Tomáše, aby řekl nějaký číslo. 1 až 18.
1: 1 až 18, tak 4.
0: Markovo oblíbené číslo.
2: To jsem měl ve škole, to je moje oblíbené číslo.
0: A já vám řeknu, kdo je 4. A je to Augustína, která se ptala, proč putovala do Španělska právě moja. Augustínko, prosím, i když seš, jak píšeš jenom na telefonu, pošli nám adresu, na kterou ti můžeme poslat tu tvoji výhru. Takže blahopřejeme.
2: Děkujeme a blahopřejeme a doufám, že se knížka bude líbit.
0: Jak probíhalo stěhování moje, je tady taky dotaz.
2: Tak to bylo, já přímo u tohohle z toho nebyl, ale vím, jak to samozřejmě probíhalo, nebo jak probíhá prostě celkově stěhování goril. Dřív se gorily uspaly, dali se do přepravní bedny, dřevěný většinou, ale pevně, samozřejmě pevný bedny, a tam se ta gorila probudí a vlastně buď teda letecky nebo autem se převáží do té jiné zoologické zahrady. Vždycky s ní jde ošetřovatel. Ten její. Teď se to dělá tak, že vlastně ty zvířata, ta bedna se dá k nějakým dveřím, kde se prostě trénuje, aby už se uspávat nemusela a ona na něj vlastně bude zvyklá. To se posunulo hrozně dopředu, že vlastně ten stres opadává v tom, že i se prostě naučí, že tam chodí jako na jídlo. Přijde, nechá se v klidu zavřít a tam dostane jídlo, pak se odevře a zase se vrací zpátky. A takhle to třeba trénujete půl roku, 3/4 roku. Vlastně to zvíře je víc v pohodě, než když se najednou probudí v bedně. To samozřejmě pro tyhle zvířata, jako pro lidopy, to bylo vždycky stresující. No, tak tohle, co ten stres hodně opad tady tím, tak a vlastně žije, a ten ona vidí v pořád toho ošetřovatele během té cesty, ten ošetřovatel je tam s ní. A i tam, když vlastně přijde do toho novýho, tak hned nejde k té skupině gorilí nebo orangutaní šimpanzí, ale musí být karanténu mít, tak tam nějaký čas stráví ten ošetřovatel, ale zase ne moc dlouho, už tam má i toho novýho, ty dělají vlastně spolu a pak se to vlastně vymění akorát.
0: Ještě tady píše Šárka, se ptá, jestli moja bude mít ještě jedno mládě.
2: Já doufám, že se zadaří, musí se Niky snažit. Samozřejmě záleží, aby to povolil koordinátor chovu, ale věřím tomu, že ještě jedno mládě mít bude.
0: No tak můžeme říct, že s takhle optimistickým koncem se rozloučíme. Já se ještě zeptám, máme na to půl minutky, máte nějaké plány na prázdniny?
2: Plánujeme cestu
1: na Aljašku.
2: I s Káťou.
1: Tátův se neprostě vyjet medvěda naživo někde v přírodě.
2: Já kam jedu, tak medvědě nikde. Když se nechci jezdit třeba do Tate, kde vidím u kontejneru. To já to potřebuji. Ne. Ta Aljaška něco, aby jsme změnili trošku tu Afriku, tak jsme ještě s tím mým kamarádem
1: do Severní Ameriky.
2: Vladimírem Čechem, tak pojedeme tam.
0: Takže to vlastně, já bych řekla trošku odezdí ke zdi. Úplně na druhý konec světa.
2: A jestli ještě jenom můžu říct, že tu knížku Můj život s gorilama jsem napsal s Petrou Hátlovou, s jmenou spisovatelkou. Já abych na ní nezapomněl.
0: Jasně, Peťo, no. Já se omlouvám.
2: Ne, jenom, aby jsme byli kompletní.
0: Aby jsme byli kompletní. No. Takže moc děkujeme i za tu knížku, za návštěvu tady ve studiu. My já taky. Doufám, že se vám na Aljašce bude líbit, ale ze všeho nejvíc doufám, že pak přijedete a budete nám o tom vyprávět.
2: Budeme rádi, že nás pozveš.
0: Takže děkujeme.
2: Všichni. Děkujem. Ahoj a hezký prázdniny.
0: Mými hosty dnes byly Marek Ždánský a Tomáš Ždánský. Mějte se krásně.
3: Cože? Hit paráda Rádia Junior taky jede na prázdniny.
4: Ano, ano, už je to tak.
3: Ale nebojte se. O pořádnou dávku skvělé muziky v létě rozhodně nepřijdete.
4: Místo hit parády pro vás Klára Nováková chystá Star parádu, ve které taky zamíříme na sever za největšími megahity Švédska, Norska, Finska, Dánska a spousty dalších zemí severu, včetně Kanady.
3: Těšte se na fun facts o legendární švédské skupině ABBA, dvojnásobné vítězce Eurovize Loreen nebo tiktokovém bangru Lush Life od švédky Zari Larsson.
4: V Norsku nás přivítají slavná dvojčata Markus a Martinus, bláznivé bratrské duo Ilvis, DJ Kygo a Alan Walker, který skládá muziku i pro počítačové hry.
3: Nebudou chybět ani soundtracky ze slavných filmů, jako je Ledové království, Angry Birds nebo Trollové.
4: Nechte se překvapit skvělou muzikou Severu, hlasujte pro své favority a soutěžte se Star Parádou Rádia Junior o superceny.
3: Hudební expedice Sever startuje v sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5 odpoledne nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.
5: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás Skřítek Hajaja. Ivanka měla trošku nadváhu. Nerada sportovala a trápilo ji to. Chrtice Sany byla sice štíhlá a běhala jako vítr, ale nesnášela nesmyslné psí oblečky, do kterých ji oblékala její panička. A tak se ty dvě domluvily, že se spolu vymění a vzájemně si pomůžou. Jak? O tom už bude dnešní pohádka ze seriálu Pejskové, která se jmenuje Jak Ivanka vyhrála dětskou olympiádu.

0: Dobrý večer, děti. Poté, co Lukáš Matoušek pozbíral igelitové pytlíky z koruny stromu v městském parku, získal 3 přání. Starý kaštan mu už vyplnil to první, aby rozuměl psí řeči, jenomže když Lukáš zaslechl, jak si pejskové stěžují na své pánečky a zlobí se na psí život, tak se s kamarády domluvil, že si to s nimi vymění. Druhé přání se splnilo a tak se z pejsků stali děti a z dětí pejsci. Dnes si povíme, co se stalo, když se Ivanka Juříčková, která měla trošku nadváhu, vyměnila ze štíhlou chrticí Sany. Paní Juříčková byla majitelkou salonu, kam chodili pejskové ze širokého okolí na stříhání, foukání a celkovou úpravu, zkrátka, aby byli krásní. Jenže oni tam chodili strašlivě neradi, ale když páneček poroučí, musí se poslechnout. Jedinou odměnou po tom všem otravném koupání a česání byl psí bombónek ve tvaru malé kosti. Kromě salonu měla paní Juříčková ještě jednu vášeň. Psí módu. Sbírala svetříčky, overálky, pláštěnky, tepláčky a jiné roztomilé oblečky. Jejich krásná chrtice Sany měla doma na psí šatičky dokonce svoji malou skříň se žlutými ramínky. Sany nechápala, proč se má otravovat s celou tou zbytečnou parádou, kvůli které se jí ostatní pejsci smějí, když má tak krásnou srst. Navíc Azor, kterého z celého svého psího srdce miluje, si o ní myslí, že je hloupá a nafoukaná. Nejvíc ze všeho nenáviděla pruhovaný modrobílý overálek, ve kterém vypadala jako námořník. Ivanka dostala chrtici Sany od svých rodičů, aby viděla, jakou má krásnou štíhlou postavu. Půjde holce příkladem, prohlásila maminka. Ivanka pořád sedí u televize, hraje nějaké hloupé hry a má nadváhu. Za pár let může být obézní. Tatínek se sice dcery zastával, že je to jen taková dětská tloušťka a že z toho holka vyroste, ale maminka rozhodla, že roztomilé chrtištěně přiměje jejich dítě k pravidelnému pohybu. A to se také stalo. Ivanka si Sany oblíbila. Pravidelně s ní chodila do parku a po večerech si s ní hrála. Bylo to lepší než všechny počítačové hry dohromady a dokonce přestala být kulaťoučká jako dřív. Jen běhání ji pořád moc nešlo. Na vysvědčení hrozila trojka z tělocviku. No to by byla pohroma, protože Ivanka měla jinak samé jedničky, dokonce i z matematiky. Když si se Sany vyměnili podobu, vypadalo to jako velká výhoda. Pan Juříček trošku kroutil hlavou a žertem říkal mamince, nezdá se ti, Danuško, že je ta naše chrtice najednou nějaká lenošna? Kdybych věřil na zázraky, tak se vsadím, že si to ty dvě vyměnili. Naše Ivanka už nejezdí výtahem a vyběhne do 4. patra bez zadýchání. Za to Sany se vozí jako stará babka. Maminka si tatínka změřila přísným pohledem a řekla, Bohu milé, a co to máš za hloupé řeči? Někdy jsi vážně horší než malý kluk. Ale je pravda, že si také všimla, že Sany musela přibrat, protože jí popraskal ve švech ten krásný námořnický overálek, který koupila nedávno za 350 korun. Ivanka mívala ve škole veliké neschody s Vláďou Horáčkem. Zvítězil na dětské olympiádě v běhu a pořád si ji ošklivě dobíral. Smál se jí, že je knedlík. A když se jí jednou při nástupu v tělocvičně zamotaly nohy a žuchla sebou na podlahu jak dlouhá, tak široká, na celé kolo křičel. Hehe,
1: ještě se ani nezačalo cvičit a Juříčková už tu leží jak placka.
0: Pan učitel Kroupa ho tenkrát napomenul, ale hned nešťastnici domlouval.
1: Ivanko, Ivanko, takhle to dál nejde a budeme s tím muset něco udělat. Vstaň, narovnej se, prosím tě.
0: Nakonec si zavolal Ivančiny rodiče, aby se společně poradili, co s dcerou dál. Tatínek navrhl, že s ní bude pravidelně trénovat a pan učitel ho pochválil. Pokud ale Ivanka
1: neuběhne osnovami předepsanou vzdálenost, bude jí muset dát trojku na vysvědčení. Večer poté, co se děti vyměnily s pejsky, povídá Ivanka své chrtici.
2: Saninko, napadlo mě, že bys mohla v hodině tělocviku za mě zaběhnout pár koleček kolem parku.
1: To by všichni čubrněli, hlavně Horáček. Zachránila bys mi vysvědčení.
2: Já bych na oplátku zařídila, aby ti maminka neoblékala ty strašné psí oblečky.
1: Sany, která teď byla Ivanka, se nadchla.
3: Hov, to je bezva nápad. To bude psina? To víš, že to pro tebe udělám a jak ráda.
1: Když se v další hodině tělocviku běželo kolečko kolem parku, vystartovala Sany, která teď měla podobu Ivanky, tak rychle, že všechny předběhla a dokonce i překvapeného Horáčka. Než děti oběhly jedno kolo, proletěla celou čtvrť takovým tryskem, že lidé na ulici nestačili uskakovat a zděšeně volali.
3: O, to dítě se snad zbláznilo! Tak kdo to pro boha je? Znáte tu holku?
1: Někteří ji poznali a volali.
4: Bože, to je přece Ivanka Juříčková.
3: O, to není možné. Vždyť doteď skákala jak pytel brambor.
1: Ivanka, tedy Sany, dokonce přeskočila lavičku a doběhla jako první. Horáček byl celý rudý, nestačil mu dech a nervózně se zakoktával.
3: To není možný.
1: Pan učitel Kroupa prohlásil, že je to možné.
3: Viděl jsem to na vlastní oči. Juříčková má rekord.
1: Děti Ivance blahopřáli a nikoho ani ve snu nenapadlo, že skutečná žačka se válí doma v pelechu. Pan učitel pak rozhodl, že letos na dětskou olympiádu v atletice pojede Ivanka. A tak se stalo, že Sany, která teď byla Ivanka, vyhrála zlatou medaili a zachránila své paničce vysvědčení. Vláďa Horáček se dokonce přišel omluvit, že jí říkal knedlík, a daroval jí čokoládový čtyřlístek pro štěstí. A Ivanka, která teď byla v kůži,

0: radostně se rozesmáli.
1: Nenadarmo se říká, že pes je nejlepší přítel člověka, zašeptala Sany
0: a Ivanka s úsměvem dodala, a ode dneška platí, že člověk je nejlepší přítel psa. Dobrou noc.
2: Další Hajajovy příběhy ve vysílání Rádia Junior i na webu radiojunior.cz.
3: Rádio Junior, velká pohádka.
4: Svatojanský oheň, tak se jmenuje pohádka o neštěstí a nástrahách, které překoná jen síla lásky. Tajemná svatojanská noc tvoří rámec rozhlasové pohádky básníka Karla Šiktance, která vypráví příběh Matouše, jemuž oheň spálí tvář a existuje jen jediný způsob, jak mu pomoci. Pohádku napsal Karel Šiktanc, režie v roce 1997 Karel Weinlich. Účinkují Tomáš Töpfr, Jiří Langmajer, Magdalena Chrzová a další.

0: Svatojánský oheň. Rozhlasová pohádka Karla Šiktance. Dramaturg Eva Košlerová. Hudba Zbyněk Matějů. Vypravěč Tomáš Tepfer, Matouš Jiří Langmajer, Cilka Magdalena Chrzová, Tomek Viktor Limr, Hlídač ohně Jiří Holí, Teta Marie Libuše Havelková, Vanísek Pavel Pípal, starosta Antonín Hart, starostová Slávka Hozová, Vincek Ivan Koreček, matka Hana Doulová. Zvukové efekty Petr Šplíchal, asistentka Hana Dudová, střih Lenka Vintrová, zvuk Tomáš Kzelhofer. Nastudoval režisér Karel Weinlich.
1: Hezká vatra, vysoká!
2: Jácký oheň plný svíček. Kdo si skočí bez ohníček?
3: Pěknej ohníček, horko z něj jak z pece.
2: Já, Vincek. Takže pozor. Jedna, dvě a tři.
4: Dokázal jsi to
2: vyslíčit. A my zase trochu přitopíme. Trochu dříví rozhrábneme. Trochu dřeva přihodíme. A může začít další kolo.
5: Takže kolik jich ještě zůstává? Vincek, Matouš a náš Tomek, sapra forte. Až mi z toho vysklo v krku. Fransku, skoč ještě pro pivo.
6: Už běžím, starosto.
7: Cilka samozřejmě s Matoušem a může na něm oči nechat.
8: Ale mami, Matouš je kamarád.
7: Kamarád, a tobě se snad Cilka nelíbí.
5: Ale jak by se nelíbila, viď? Byla by to nevěsta jak cukrátko.
9: Ale ne pro Tomka.
10: Tam má jiného.
11: Tak děvčata.

0: Už neskákej, podívej ta vejška.
1: Blázínku, skáču kvůli tobě. Bych ti dokázal, jak tě...
0: Vždyť ti všichni uslyší. A já se bojím, aby se ti něco nestalo.
2: Praská souška, praská chvojí. Kdo pak se o nejmíň bojí?
3: Já.
4: Matouš.
0: Podívejte, Matouš.
4: Kde má pro strach uděláno?
2: Mojí, jo, správný kluk.
0: Jo, ten, aby nebyl první.
5: Což ho nepředběh, Tomku. Takhle to u děvuchy nevyhraješ.
2: A druhý bude? Kdo?
4: To je Paťák.
6: No, abych řekl pravdu, já už to radši zkoušet nebudu.
0: Neskočil.
6: Babělec.
2: Ticho, ticho. Smát se může, jen kdo oheň sám se může. Jak už je to matpička, jak se matpí. Podívejte.
6: Teď jdu já.
5: To je slovo do pranice. Jeli!

0: celý Vonadínkovi. Takže pěkný rozběh. A jeden krok a dva kroky a tři kroky a...
1: Výborně!
0: Pášák! Tomu pášák!
2: Matoušku, už nechoď. Podívej, přihazujou další dřívín a oheň už je skoro ke stromu.
0: Takže nám zůstaly dva poslední, nejodvážnější. Matouš a Tomek. A že by to zkusili s ještě větším ohněm.
3: A dej už pokoj, ty bláznivej vanísku. Radši si skočíme při muzice.
0: Tak já se jenom dám. Ne, co říkáš, Tomku?
4: No, co by říkal? Není to žádné houžvička.
5: No, to nejsem, táta má pravdu. Ale už se mi do toho žáru nechce, už jsem ho cítil pod patama.
0: A co ty, Matouši?
6: Já to ještě zkusím, strejčku.
7: Matouši!
8: Kluh ze statku a nechá se tohle od ucinosa. Co se bojíš?
9: Nechce se mi, no.
8: Ale já bych chtěl taková ostuda. Pojď za mnou.
9: A kam? Chci se na Matouše podívat.
8: Pojď tudy odzadu. Trochu mu přitopíme. Třeba ruku náš přejde.
0: Praská doubek, praská píska, pro Matouše vatranízka.
8: Dělej, přihoď tam dvě polena.
9: Ne, táto, já nechci.
8: Ty jedno a já druhý onem. A pak to oběhneme na zpátek.
10: To je čár.
11: Pojďte dál, sousedko.
12: Ty plameny šlehaj vysoko.
10: Už by toho měli nechat.
0: Takže pozor, panovinky! Matouš už přešlabuje. Už se rozbíhá. Už se blíží. A teď!
2: Matouši!
8: Ježiši Kriste!
2: Zmizel v plamenech.
6: Zachraňte ho!
2: Panebože,
6: Ježiši! Plamen a přímo noc váze!
2: Zachraňte ho! Pomozte mu někdo!
13: Matouši!
6: Hledejte ho!
2: Určitě se popálil! Třeba někde leží!
8: Hledejte, Matouše!
2: Matoušku! Matoušku!
14: Oči plné horkých slzí, oči zlaté od plamenů, utíkají lidé ke vsi. Svatojánský strmý oheň zůstal náhle v poli sám. Utíkají, křičí do tmy, otvírají ubran vrata, ale po vsi nikde nikdo. Jak by se ten chudák chlapec propadl někde v širé pláni, co tu kolem jako stůl. Ano, zem tu chudá, rovná, vyprahlá a nikde konec. Lidé ze vsi dokřičeli. Stojí, mlčí, vrtí hlavou a jdou šeptem ke svým domům, zklamaní, že ze vší slávy zbyla jim jen tichá úzkost. A ten oheň. Co už sám?
11: Bolí to.
15: Teď už tolik ne. Jen jako by mi hořela hlava.
11: Jen lež. Ty syrový brambory ti vytáhnou horkost a pak zkusím pábičkovou palici a blanku od vajíčka.
15: Teto Marie... My se vám vždycky smáli, že...
11: Jo, hlavně ty, čarodějka Mařena, vylečí i kořena.
15: A já teď jako mrzák.
11: No, no.
15: Nechci, aby mě viděli. Nikdo.
11: Lež a mlč, to ti udělá nejlíp.
15: Teto Marie.
11: A?
15: Zrcátko.
11: Matouši, co to děláš? Nech ho ležet.
15: To ne, tečičko, to je hrůza.
11: Lehni si a přestaň vyvádět.
15: Taková hrůza.
16: Ne, to Marie, nebyl tu Matouš?
17: Ne, řekněte, že ne.
11: Matouš? Kde by se tu Tomku vzal?
9: Asi utekl ze vsi.
11: Dost možná.
9: Ale kam? Kde ho hledat?
15: Taky, že uteču. Jediný oči ze vsi mě neuvidí.
11: Uteč, ale teď ne. Teď ti budu celou noc přikládat obklady, až do rozednění.
18: Taková zbytečná štrapáce.
15: Teta,
7: Někdo sem zase jde.
13: Co by tu dělal se spálenou tváří? Ten už je dávno pryč.
2: A kam by šel? Přece by mě tu nenechal.
13: A co? Ty jsi mu snad něco slibovala? Je to hold neštěstí. Ale Matouš přece není jediný na světě.
2: Maminko, co to povídáte?
13: Mařenko, už spíš?
7: Nepouštějte je.
11: A to jste vy.
2: Tetičko, prosím vás, byl tady u vás?
11: Byl, ale jenom na skok, chudák. Pak se rozutíkal do rovin.
13: Co brečíš? Říká mi, je to osud, stalo se. On sám nechce přijít lidem na oči. Ještě by se ho chudák holka bála.
11: To víš, Cílinko, teď se ti Matouš sotva brzo ukáže. Bude se stydět za svou zmrzačenou tvář.
2: Třeba se uzdraví. Já na něj budu čekat.
13: Jo, a jak pak dlouho? 2, 3 roky, 5? Pojď, jenom z lítosti. Jaká pak je to láska? S Bohem, Marie, dej pánbu dobrou noc.
11: Dobrou.
2: Dobrou.
11: A ty, Cílko, neplač. Čas sám ti poradí. Ten umí léčit někdy líp než lidi. Slyšel jsi? Má tě ráda.
15: Má. Ale takového jako před Jánem. Teďka by strachy ze mě ztratila i řeč. Tetičko, výjdu časně ráno, ukážete mi kudy. A já vyrazím. Třeba v těch rovinách nebude tolik smutno.
14: Chodit holou, rovnou zemí, jak bys chodil v bludném kruhu. Stejná tráva, stejné houští, vrchovaté stejné nebe. Jen to ticho bez živáčka, sem tam pták a sem tam vítr, jak by neslo z širé dálky teskné vzpomínání. Matouš jde a neslyší to. Rád, že nikdo koho bát se. Rád, že nic před čím se skrývat. Jde a věří, že si stačí. Že na všecko zapomene. Pánbůh ví. Snad za obzorem někde v zemi živá voda, co má sílu léčit rány. Co má moc ti omýt tvář. Jde 100 dní, spí sám 100 nocí, aniž by příliš utekl své vsi, jak v čarodějném kole chodí sem a tam a ani neví, že je vlastně blízko. Jde. A pak jednou, den už v koncích, jak by ho kdo z nenadání v půli cesty přibyl k zemi, v pusté dáli, prostřed rovin, rámovaný hustým hájkem, co si hoří, co si bliká. Matouš stojí jako socha, nechce věřit vlastním očím, při ohníčku, mírném, nízkém, sedí člověk v černé kápi, sotva pod ní vidět hlavu, sedí, hledí sem v tu stranu, Matouš couvá, slzy v očích, povětříčko jako pírko ulekaně smutně zní.
17: Bojíš se mě? Co tam stojíš?
5: Nemám rád oheň.
17: A jen pojď. Tenhle je jako beránek a nikdy nezasíná.
5: A k čemu je to? Ty ho tady hlídáš?
17: Hlídám. Ať teplo nebo mráz. Pojď. Vidíš tam ten kámen? Sedni si. Tenhle ten oheň musí pořád svítit.
5: To máš divnou službu.
17: Divnou. Ale mám ji rád. Hlad nemáš, Tomáš. Je to ještě teplý, vezmi si.
5: Děkuju.
17: Kam pak tě nohy nesou? Hledáš někoho? Zde kolem ani živá duše.
5: Já? Utíkám od ohně a od lidí. Podívej, stáhni si tu svou kápi a podívej se, jak teď vypadám.
17: To nemusím. Já skrz ní vidím líp než ty. Mám od plamenů oči jako ostříž. Kdo pak ti to udělal?
5: Kdo? Oheň, kmotře.
15: jako je ten tvůj. Au, co to děláš? Co to k čertu je?
17: Pst. Nejspíš si zalhal, chlapče. Jak zalžeš, vstřímí se a běží za tebou.
15: Ale já nelžu na mou duši. Skákal jsem na svatého Jána přes oheň a náhle vyšlehl plamen proti mně.
17: Ale pomohl mu někdo? Lidi jsou zlí. Na oheň všecko ví. Třeba se někdo rozhodl ti ublížit.
15: Měli mě rádi. Co umřel táta, dělám u sousedů na poli. A proč by to kdo dělal? Měl jsem tam kamarády. A měl jsem...
17: Ty jsi Matouš.
15: Jak to víš?
17: Slyšel jsem o tom svatojánském ohni. Sem tam se někdo zastaví a trochu povídáme. Jsi z bílé výšky, viď?
15: Ty jsi jak vědma. Skrz kápy vidíš? Všecko víš? A ten tvůj divný oheň?
17: A lidi, jsem hlídač ohně a nic víc. A dost už dlouho žiju.
15: Možná, že bys věděl, co s tím vypáleným znamením.
17: Nejsem apatikář, ochu. Však tamhle v hájku mám svý stavení a jsem už starý. Na všecko sám. Zůstaň tu se mnou, nechceš? Třeba se do příštího Jána dopídíme, co tě z bílý výsky vyhnalo. A jestli cesta, jak se vrátit zpátky.

0: Matouš zůstal. A bylo zvláštní, jak si na sebe ti dva brzy zvykli. Kluk a stařec. Nenamluvili toho moc. Chlapec se staral o stavení, hlídač o oheň. Ale sem tam ho mladý vystřídal i tam. Seděl, hleděl do plamenů a tváří v tvář žáru začal věřit, že oheň sám od sebe bez cizí pomoci člověku neublíží. Být bílá víska daleko možná by zapomněl. Však bílá víska byla podle hlídače snad sotva hodinku od jejich stavení. A tak se jednou večer, když přepadlo ho pomyšlení na Cilku a stařec u ohně kývavě podzimoval, rozběhl potají do plané roviny, kam hlídač tu a tam před časem ukazoval. Doběhl brzy. Však kousek od Cilčina domu v širé teplé tmě se celý nedočkavý nevěřícně zarazil, jako by zarost v zemi. A udýchán byl z nenadání rád, že zakrylo ho křoví.
1: Už ti domů, Tomku.
2: Cilko, počkej, ještě ne. Pro mě je každá chvilka s tebou jako...
1: Ne. Řekla jsem ti, abys mě nechal. A maminka už určitě šla spát.
2: Ona se zlobit nebude. Tvá matka mě má ráda.
1: Ano, maminka, ta by.
2: Ale ty neviď. Ty myslíš pořád na Matouše. Myslíš, že se ti vrátí?
1: Já vím, už asi ne. Už je to skoro rok a...
2: Cilinko, přece na něj nebudeš čekat celý život. Ten už je Bůh ví kde, někde moc daleko, tam, kde ho nikdo nezná.
1: Všichni to říkají.
2: A já tě mám rád. Vždyť to víš. A jestli mi to dovolíš, budu ti nablízku, než na něj zapomeneš.
1: Já nevím, Tomku. Možná. Někdy, když spím, zbudí mě ze sna Matoušova tvář. Celá jak v ohni, jak by hořela.
2: Třeba se ho jen bojíš. Třeba ho jen lituješ.
1: Já nevím. Dobrou noc.
2: Cilinko.
0: Matouš dál neposlouchá. Žene ho trpká zlost. A když se vrátí k ohníčku, je ze zlosti jen lítost. Hlídač, ten mlčí. Mlčí, neptá se. A pak najednou řekne.
3: Máš o ní strach, že nepočká. A žít s tím strachem, stokrát smutnější než celá spálenina.
0: Matouš se po něm překvapeně ohlídne. Však neodpoví. Stichne jak pěna na dva na tři dny a stařec po něm. Oči podkápí. Jako by oba zapomněli řeč. Až na čtvrtý den ráno hlídač ohlídne se po slunci a vezme náhle chlapce za rameno.
3: Už je to rok. Na budoucí sobotu bude svatýho Jána.
4: Modruji o tom den co den. Možná bych se měl vrátit.
3: Jen by se lekli. A jestli tě má někdo na svědomí, lepší by bylo, aby přišli oni.
4: Co?
3: Aby přišli sem, k tomu ohni, před kterým se nesmí lhát.
4: Kdo ti sem půjde hodinu cesty? A co pak bys jim slíbil? Pravdu? Ti jsou tak na ně přenáramně zvědaví.
3: Tak třeba měďáček, anebo stříbrňák. Jsou chudí, sotva, že se v holé zemi uživí. Slíbit jim trochu peněz, když nebudou lhát.
4: Máš tu snad zakopaný poklad?
3: Jo. Tady ten oheň, ten je nad veškerý poklady.
4: To ano, ale...
3: Heleď, ta bylinka s tím bílým hrozínkem. Víš, jak ji říkají?
4: No ano, penízky. Jenže si za ně sotvo něco koupíš.
3: Utrhni pár těch hroznů, no dělej. A teď rozházej je do ohně.
4: Pána kmotře, opravdický peníze. Vy jste snad na mou duši čaroděj.
3: Já? Nebýt toho ohně, co bych byl. Krutí brko jako na zavolanou.
4: Cože?
3: Matouši je honem, schovej se.
4: Kdo to je?
3: Vanísek. Vrací se zrovna z vandru. Počkej, jen vyhrám ty horký penízky. Co kdyby po některým šáhnu?
5: Dobrý dopoledne, k motříčku. Lídáš? Lídáš?
3: Dobrý ráno, navracíš se k domovu.
5: I to víš, svatý Jan před dveřmi. Mám každé léto na starosti slavnost.
3: Vy chcete letos bílé výzce zapalovat hranici i po tom neštěstí, které se loni stalo?
5: Myslíš, že by se to nepatřilo?
3: Já bych se toho bál. Chlapec je zojízděný a Bůh ví, kde teď je.
5: No, možná máš pravdu, to mě nenapadlo. Jenomže tenkrát přece nebyl nikdo na vině.
3: Třeba byl příliš velký oheň. Třeba v té velké záři někdo něco nekalého provedl.
5: Ale to nevím, to bych...
3: Víš co, Vanísku? Optej se ve psi, jestli o tom něco nevědí. Vidíš tady ty stříbrňáčky?
5: No jo, však na ně koukám, co jsem dorazil. Jako bys je z ohně vytáhl.
3: Představ si, že jsem jich v to ohníčku, v té mírné vatřičce, našel snad celý vědro.
5: Co? Ale pro pána krále to je štěstí.
3: Jenomže co já s nimi, tady v samotě. Řekl jsem si, že je rozdám, ale jenom těm, kdo budou mluvit pravdu. Tenhle ten ohýnek je sice sakramensky mrňavý, však lhát se před ním ani za nic nesmí.
5: Že bych to zkusil? No, zeptej se mě, ať to spróbuju.
3: No, tak mi schválně řekni, kdo ten oheň loni v bílé výzce založil?
5: No kdo? Až jsem trajcem, přece já.
3: Tak, tu máš. Za jednu pravdu jeden stříbrňáček. A jestli chtějí takhle mluvit pravdivě i ostatní, tak ať sem zítra přijdou.
5: No, aby to kozel, takovýhle pozvání, to si dá každý líbit. Tak já už běžím a děkuju ti, kmotříčku. A ať ti ty tvý penízky nikdo neukradne.
0: Přišli večer. Po dvou, po třech. A z bričky, kterou kočíroval Tomek, vystoupil starosta. A za ním, hlavu na prsou, po chvilince i Cilka. Hlídač, co zatím mlčky seděl u ohně, ohlíd se bez děky do hájku za sebou. Nejspíš jen z obavy, aby se Matouš v hněvu neprozradil. Zprvu se ostýchali. Zprvu jen z dálky obcházeli podivného staříka a jeho věčný oheň. Když však je pozval blíž a když se vlídně poptal na to nebo na ono a každou odpověď oplácel stříbrným, celý ten temný houf se tiše rozšuměl.
3: A co ty, panenko, to kvůli tobě, prý se má to už ze všech nejmín bál.
1: Já asi ano. Říkal, že skáče kvůli mě.
3: A ty jsi sama chtěla, aby i ten velký oheň přeskočil?
1: Ne, já ho prosila, aby už neskákal. Že o něj mám strach.
3: No. Děkuju. Tu máš. Za dva stříbrňáčky. A co ty, chlapče, ty prýs byl jeho dobrý kamarád.
6: Ano, to jo.
3: Zbyli jste pak už sami dva, jenže ty jsi potom dál už skákat nechtěl. Proč pak? Pověz mi, už se bál?
6: No, oheň byl už velký.
3: Co by se bál? Už se mu nechtělo, dělá si, co chce.
6: Jo, to je pravda. Neměl jsem už na skákání chuť.
3: Odpust mi, chlapče, oheň mi nějak zkomírá, sotva tě vidím. Prosím tě, buď tak hodný, přihoď tam dvě polena.
6: Co? Ne? To ne, to já už nechci.
7: A proč se brání?
1: Co je s Tomkem?
3: A proč pak?
7: A vždyť celý zbyl.
3: Jsou ti těžký? S třeba ti otec pomůže. Ty jedno a on druhý.
7: Ne, já to přece nechtěl. Nechtěl jsem je tam tenkrát házet. Jděte pryč, jděte všichni pryč.
3: Počkej, chlapče, kam běží?
8: Honku, tak slyšíš, hned jsem rád.
7: Nechte mě všichni na pokoji.
9: Honku! Jak ty se zblázní?
10: A černý svědomí.
11: Taková zhanba.
8: No ticho, ticho. Co je to tady za frajkumšty? Nějaký pomatený dědek se svým věčným ohníčkem se zve si k sobě celou bílou ves? Jak by byl pánem světa? Taková komedie. A vy se všichni jak stádo můžete kvůli stříbrňáku přetrhnout.
12: Jaké patrně?
10: Co nás napadáš?
3: Však si nemusel chodit, starosto.
13: Ano.
3: A spíš nám pověz, proč ti utekl teď syn. A čeho se to bojí?
8: Co komu do toho? Já sobě sám jsem pánem. A taky v bílé vsi.
3: Nebo máš z ohně strach?
8: Strach? Z těhle oharečku? Z týhle tý hraničky? Na to věří jen blázni.
3: Takže ty nemáš žádnou vinu na tom, že se Matouš tenkrát na slavnosti popálil, že utek z vesnice a chodí širým světem.
8: Bodeť, že nemám. A Tomek taky ne. Všechno jen plany řeči. Co se to psakru?
10: Podívejte, běží za starostou!
0: Ticho, křik a smích. Všichni se opřekot trousili za starostou, kterému praskal za patama oheň. Hlídač jej utišil teprv po dlouhé chvíli. Teprv když Matouš vyšel z úkrytu a sám ho požádal, aby se oheň vrátil, neb se mu náhle všecko zdálo přesmutné a zbytečné. Tomek byl kamarád, co dovedl ublížit, a Cilka? Pán Bůh ví, možná by brzy ublížila taky. Svět připadal mu náhle temný, jak ta půlnoc v nekonečných rovinách. A přepadl ho strach, že nemá proč se vrátit.
4: Měl bych ti poděkovat. Však možná bylo by mi líp, kdybych nic nevěděl. Kdybych byl věřil, že na vině oheň.
3: Víš co? Nech všechno na ráno. Na velký trápení jsi ještě příliš mladý.
4: Viděl jsi Cilku. Přivezli ji v kočáře. A Tomek? Celý dlouhý rok vydržel klidně spát i s tím svým tajným hříchem.
3: Matouši, tu máš. To je včelankový čaj. Pěkně ho vypij a jdi spát. Ráno ví víc než půlnoc.
4: Počkej.
3: Co?
4: Jakoby někde skřípla suchá tráva.
3: To ta tvá tíseň obchází tu kolem dokola. Pojď, pojď, budeš spát jako dudek.
0: Spí temný, rovný kraj. A spí už mládenec. A hlídač sedí u svých nizoulinkých plamenů a hledí kam si směrem k bílé výsce. Přemýšlí o vezdejším trápení, o tom, jak lidská proradnost je sama vodí věky věkův na svět. Pak náhle otočí se ke vzdáleným křovinám.
3: Tak už se ukaž. Přece se nechceš schovávat až do rána.
13: Odpust. Odpustte, pane, ale...
3: Jak já jsem pán.
13: A to už je u vás, veďte. Křivdí mi. Já hrozně se mi stýskalo. Byla jsem pořád sama.
3: Tomek tě přivezl.
13: Ježiši Kriste, to všechno matka. Přijeli s kočárem až před vrata a...
3: Tomek a jeho povedený otec. Kdyby jich nebylo, nemusel chlapec prchat zohavený ze vsi.
13: K motříčku.
1: Mohla bych ho vidět.
3: Už spí.
1: Já jenom aspoň skrz okno.
3: Asi by si to nepřál. Ale takhle ho stejně jednou uvidíš, tak tedy pojď. Ale potichu. Bojím se, aby nechtěl utéct někam ještě dál. Je samá trpkost, samé bolaví. A kdo pak by se divil? Nechal jsem svítit lampu.
1: Zrovna takhle se mi o něm stálo. Ale já ho mám pořád.
3: Jestli máš, udělej všecko, co se dá. Třeba je někde čarodějné kvítí, zázračný olej, uhrančivý déšť, nebo je někde něčí ruka, co ho ran hojivě pohladí.
1: Komotříčku, zdržte ho tu, aspoň na pár dní, jen ať mi neodchází.
3: Poprosím oheň, ten má velkou moc. A ty se neboj ničeho, před ničím necouni, jestli ti za to stojí.

0: Ach, oč to všecko bylo lehčí před rokem. Oč pěknější. Říká si Cilka cestou k domovu a hledí lítostivě k dalekému obzoru, kde po trošinkách svítá. Ono se to lehko poví, hledej kvíteček či mast. Kdyby si s nohy uchodila, kdyby si s oči vykoukala, všecko je nadarmo. Pokud ti někdo aspoň dobrotivým posuňkem v té pusté zemi neukáže cestu. A tak se dívka, snad jen povědomky na místo domů, rozběhne k nizonkému stavení na samém konci obce.
1: Co ti mám, holka, říct? Na spáleninu je prýlněný olej, nebo žihlava. Jenomže na ohňový znamení. O tom už pranic nevím.
2: Teto Marie, musím mu pomoct, nebo mi odejde a já ho už pak nikdy.
1: Můj bože, tenhle zpropadený starosta. Co Tomek? Ten se taky asi vytratil už na dobro, viď?
2: Já nevím, teta. Musím jít s Bohem. Já musím do Jána najít nějaký lék.
1: Pro pána! Počkej. Svatojánský koření. Teď bude svátek. A to říkají, že je na všecko. Jenomže...
2: Co?
1: Je to nebezpečný.
2: Tetičko, mně je všecko jedno. Hlídač mi říkal, neboj se teď ničeho, před ničím necouvni.
1: Ten skrz tu svoji kápi vidí daleko. Však kdyby se ti něco stalo...
2: Kde roste to svatojánské koření?
1: Holka, to nikdo neví. Však kdybys měla kapraďový květ...
2: Květ z kapradí?
1: Jo, ale musí být o půlnoci před svatým Jánem utržený někde pod dubovou korunou.
2: V tom hájku za trojitou skálou, tam, co pramení potok, tam je dubu dost.
1: Jenomže noc o svatém Jánu, ta je tajemná. A stromy jako lidi přebíhají z místa na místo. Říká se, že prý duby scházejí se k besedám.
2: Však bych je našla. A to kapradí, to kvete někde mezi nimi.
1: Musíš mít sebou jařabovou hůlku a s tou udělat kruh. A jak ty duby k sobě srazí hlavu, zapálíš hromničku.
2: Hromničku? Máte nějakou, teta? Já už asi domů nepůjdu, maminka by se bála.
1: Holka, ty se budeš bát stokrát víc. O půlnoci v tom lese, sama. Rozmysli si to ještě, prosím tě.
2: Jo, bát se budu. Budu se hrozně bát. Ale až rozsvítím tu hromnicovou svíčku, uvidím pak ten květ.
1: Ano, jenomže si pamatuj, nesmíš se ohlédnout a nesmíš vystoupit z jařabového kruhu. Ten květ prý hlídají samotní čerti z pekla a nechtějí ho dát. Tak ať se děje, co se děje, stůj a přitiskni si kapradičko k srdci.
2: A nač mi bude?
1: K zázraku, k opravdickému zázraku. Protože porozumíš řeči stromoví a ptáků.
2: A ti mi řeknou, kde je svatojánské koření.
1: Budeš je slyšet, jako teď slyšíš mě.
2: Ach, bože, je toho tolik, abych to všecko v úzkosti a hrůze nespletla.
1: Jdi teď domů, Cilko, jdi. Dobře, vyspi se, mamince nic neříkej. A ještě o tom dnem i nocí přemýšlej. Možná, že jsou to jen báje, možná jen čáry, na které já věřím, ale jiní ne. Nerada bych tě sama někam hnala.
2: Půjdu se do toho hájku ještě dnes a zítra přes den podívat, abych si trochu zvykla. A vy mi prosím vás připravte tu hromničku.
1: Přijď. Udělám ti třemi mátovými prsty tři hvězdičky. Na čele, na ústech a na prsou. Aby tě chránila čistotná vůle země.
0: Je noc jak tůň. Černá a hluboká. Háj kousek za vsí hučí jako úl a nikde žádné hvězdy. Jde dívka po špičkách, jde po slipu, strom od stromu a ruce před sebou. Zlékaně zvídá, kam se to na svou svatojánskou besedu seběhly zejší duby. Sem tam se zarazí, sem tam si sáhne k srdci. Jak by měla strach, že jeho poplašená úzkost poruší to svatosvaté ticho. Pak náhle stane a hůlkou od pasu čáruje v zemi kolem sebe kruh a zapaluje svíčku.
2: Svíť, pane Bože, tady je všude jenom mech a tady klestičko. Někde by tady měl být. Tady, kapraďový list. A tady taky. Jenom však listy. Nikde žádný květ. Tady je kapraďový kvítek. Krásný. Ukáž, pojď sem, kvítečku. Pro pána.
3: Kde je druhý elemese?
4: Ohlídni se po všem lese.
2: Ne, nesmím se ohlédnout. Já ho nechci. Nechte si ho.
4: Kde je třetí, třikrát větší?
3: Pojď, zde žádné nebezpečí.
2: Nesmím ani na krok. Nechci jiný. Tenhle mi stačí, jděte pryč.
0: Panenka stojí. Celá se třese. A hromy bíjí po všem lese. Celá se tiskne k tomu květu. A náhle povšimne si, že se celý rozsvítil. Že plane krásným, plavým světlem, takže je darmo svítit na cestu. Darmo už pálit svíčku. Honem se nakloní a honem svoukne jí.
2: Pro pána, všecko stichlo. Zaplať Bůh. Ticho jako v kostele. Takže teď, kvítku, pěkně sviť a já se podívám po vzácném koření. Počkej, co je to? Tolik hlasů a tolik podivného zvonění. Ptáci si něco povídají pro sebe. Božinku, to je listí. To mluví listí.
5: Jitou strží, jitou říčkou, tam trnitá brána. Jdi, dostaneš kořeníčko od svatýho Jána.
2: Stromy, na stokrát děkuju. Tady je potok, ano. A tady proutí samý trn. Au, proč je tak husté? A nechce mě pustit. Já nemůžu dál.
0: Trní ji bodal a zle ji chytalo chtivýma rukama. A zle ji trhalo po tvářích, po těle. Vzdychala, sténala. A už bála se, že touhle bránou sotva někdy projde.
2: Ještě kousek. Ještě tenhle prut. Díky Bohu. Tady někde kvítečku sviť mi skoro nevidím.
6: Ještě za břeh, za tu zítku, tam se rosa svítí.
7: Jdi? Na
6: frejdu. Svatý a svatý a svatý a svatý.
2: Děkuju, ptáčci, děkuju. Ale ten palouk, au, samé kopřivy, kopřivy nad hlavu. Au, neudělám krok a ruce mám jak v ohni. Kdybych aspoň něčím přikryla si tvář.
0: Kopřivy stály jako v lese les a hrubě rdousily a ostře byly jí po nohou, po rukou, celá jak chytla by zeleným plamenem. A už bála se, že v téhle houšti palčivého lupení nenajde to, co hledá.
2: Nemůžu. Na mou duši. Snad ještě tady u země, sotva ho vidím, ale ano, Tady něco je. Je celé zlaté a celé hebounké. Matoušku. Já je našla. Já našla svatojánské koření.
0: Je skoro ráno. Rovinu v širých koncích, jak by kdo rozdělil bělostnou tuštičkou. Zde nebe a zde země. Vítr je vonavý a šeroprůsvitné. Však Cilka sotva jde. Nohy jak z olova a oči od slzí z kopřivého ohně. Tiskne si u prsou černé koření a myslí na toho, kdo už na blízku. Kdo jako ona hledí do bledého svítání. Neb právě požádán stařičkým hlídačem, zda by ho vystřídal u nizonkého ohně.
7: Budu dnes hlídat celý den. Vždyť skoro nespíš. Dokud jsem tady, na co bych tu byl?
8: Dneska je svátek ohně. Sotva budu spát. Stačí, když trochu natáhnu si nohy.
7: Svátek ohně. To bych rád věděl, zda ho v bílý výšce zapálí.
8: Vanýsek se bude bát. A starosta teď tuple.
7: K matříčku? Slyšíš, někdo sem jde? Kdo by takhle po ránu... Matříčku.
0: Mládenec vstává od ohně a oči do kořán tápavě rozejde se do šera. A pak se rozběhne. A pak už utíká.
7: Cilko!
2: Matouši!
7: Proboha, ukaž, jak to vypadáš.
2: To nic, Matoušku, to je...
7: Kdo ti to udělal? Šaty máš celý roztrhaný. Ruce do krve a tu tvář mluv někdo ze vsi.
2: Ale ne, všechno ti povím. Ale tady podívej, co jsem ti přinesla.
7: Co je to? Nějaký zlatý kvítka?
2: To je svatojánský koření. To všecko vyléčí. Pojď, sednem si u ohně.
7: Cilinko, počkej. Vždyť jsem ti takhle blízko nebyl celý rok.
2: Ne, teď se na mě nedívej. A sedni si sem k ohni, tak. A já to kořeníčko hezky na drobonko rozemnu a ukáž, polož si hlavu sem. A já ti potřu celou tvář.
7: Cilko...
2: Třeba jsem něco zapomněla. Možná jsem málo potřela to popálené místo.
7: Vždyť stačí, že mě hladíš. Nebo ti tolik vadí to mý znamení?
2: Ty blázinku. Jsem jenom smutná, že to všecko nadarmo. Vždyť hlídač říkal, že to dokážu. A teta Marieta slibovala. Teďka všecko je to lež.
8: Jaká pak lež, holčičko?
7: Matříčku, ty nespíš?
8: Však to vám dvěma pomohlo. Jste spolu jako dřív a oba popálení ohněm. Už není co si vyčítat.
2: Já vím. Však já si na nic nestěžuju. Jen jsem se těšila, že Matoušovi pomůžu.
8: Co oheň poznačí krvavým znamením, to může smazat zase jenom oheň.
0: Hlas starců náhle byl jak z kamene. A chlapec s dívkou polekaní vstali ze země a celý udivení hleděli do hlídačovy tváře.
8: Takže se dobře dívejte. A oči nemhuřte, i kdyby stokrát pálil.
0: A hlídač sáhl si rukama ke spánkům a stáhl si z hlavy černočernou kápi. V tu chvíli z ohníčku vyšlehly plameny, vysoké jak sám člověk. A za tou výhní rozžela se tvář. Celá jak ze zlata, celá jak z rudé záře, hořela. Sálala. Takže se v hrůze chytli za ruce a druhou zakryli si oči.
7: Kmotříčku, co to? Ne, to nesmíš!
2: Ne.
0: obrátili se k sobě, přitiskli se v obětí. A v tu jedinou chvíli utichlo kdeco kolem dokola, jakoby očarován svět. A když se pustili, když na krok odstoupili od sebe, hleděli nevěřícně jeden na druhého jako do čirého zrcadla. Byli jako dřív. Bez jediného šrámu. Bez bolavých stop. Vykřikli vděkem oba v jeden ráz. Však nikde nikdo. Nikde ohýnek. A nikde starý muž. A nikde ani to stavení v hájku. Stáli a smáli se do širé roviny. Kolem půl nebe a půl zem. Drobounce svítalo. Bylo svatého Jána.

0: Zajímá tě, kdo pohádku napsal a natočil?
1: Chceš si poslechnout další příběhy?
0: Jdi na web radiojunior.cz. I'm another year older. I won't cry about you anymore.

0: Cestujete rádi za devatero hor, devatero řek a devatero údolí? Abyste se potkali s kouzelnými bytostmi, princeznami, princi nebo třeba Karkulkou?
1: V tom případě vás jistě bude zajímat, že vám to jede ve 13 a ve 20 hodin každý den ze stanice Rádio Junior.
0: Velká pohádka je váš expres do pohádkového světa.
1: A když to nestihnete, mrkněte na web radiojunior.cz nebo na Můj rozhlas.
0: Takhle vám náš pohádkový vlak už nikdy neujede.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: Nekoukejte se pořád do toho telefonu a poslouchejte. Nemůžete? Čekáte na něčí zprávu? Tak si dávejte pozor, abyste nedopadli jako Klára. Ta čekala na zprávu od svého idola tak dlouho, že z toho nakonec byla vygoustovaná. Duchařskou četbu o tom, jak je důležité věnovat svou pozornost tomu pravému, napsal David Košťák. Režie se v roce 2021 ujal Vít Malota. Mistr zvuku Ladislav Reich. Účinkují Šárka Vaculíková, Hynek Chmelař, Vojtěch Hrabák a další.

0: Je ráno. Ne, že bych kvůli tomuhle zjištění potřebovala budík. Za celou noc jsem ani na chvíli neusnula.
1: Vítejte v Alternetu, tady zapomenete na všechny svoje všední starosti, tady se nespí, tady se nejí a ani se tady nepije.
0: Doufala jsem, že včerejší večer byl jenom zlej sen. Jenomže všechno je pořád zamlžený tou mlhou. Vezmu do ruky telefon. Žádný nový zprávy. Proč taky? Normální lidi v noci spí. Ale já ne. Já se převalovala ze strany na stranu, jako ryba, kterou na břeh vyvrhlo moře. Ztratila jsem se. Jenže film na motivy mýho života nikdo nenatočí. Hledá se Nemo. Ale pokláře se nikdo neschání. Ještě pořád jsem vygoustovaná.
1: Vizita, dobré ránko přeji.
0: Už je zase tady. Nepřirozeně se šklebí a napřahuje ruku, jako by si se mnou chtěl plácnout.
1: No tak, nastavte ruku.
0: Pardon, ale na high five se dneska fakt necítím.
1: Já zapomněl, že jste tu nová. Musíte nastavit dlaň, abych změřil vaši ducha přítomnost.
0: Cože?
1: Musíme to zkontrolovat, nedá se nic dělat. Měříme ji každý den, abychom se ujistili, že jste duchem ještě tady, v Alternetu. Ukažte. No jasně, vy jste tady teprve krátce. Vám nic nehrozí.
0: A co by mi mělo hrozit?
1: Já tu nejsem o to, abych někoho strašil. Tady nejste mezi duchama. Vy jste jenom vygoustovaná, alespoň zatím. A vůbec nemám tu jenom vás. Musím jít změřit ducha přítomnosti další.
0: Počkejte! Co mám jako dělat?
1: No, být váma. Snažil bych se někoho přimět, aby mě vyvolal. Přece nechcete být vygoustovaná na pořád. To vlastně ani úplně nejde. Ale jak jsem říkal, nejsem tady od toho, abych někoho strašil. Pěkný den v Alternetu a dávejte na sebe pozor. Všechno, co se stane tady, má svoje následky ve skutečnosti.
0: No výborně, už je zase pryč. Oblíknu se a vyrazím do školy. Pokud mě má odsud někdo vyvolat, budou to moje kámošky Lenka s Ájou. Po cestě musím dávat pozor víc jak obvykle. Auta v Alternetu jsou mnohem tišší než normálně. A na to, že by mě včas uviděli lidi za volantem, se nedá spoléhat, když si mě ráno pořádně nevšimli ani rodiče. Celou cestu mě obklopuje mlha a kolem proudí rozbouřený moře mých myšlenek. Jak na sebe upozorním holky, když na někoho z reálného světa nemůžu odsud z Alternetu promluvit? Uslyší moje volání o pomoc?
1: Pardon, nechci vás rušit uprostřed vašeho hlubokého rozjímání, ale na to vám můžu jednoduše odpovědět. Neuslyší vás. Chce to hodně duševních sil, aby se vygoustovaný sám dovolal do reálného světa. A vy je podle dnešních ranních údajů rozhodně nemáte.
0: Ale já se odtud musím dostat. O mě nejde, ale o něho. Z ničeho nic zmizel, neodepsal mi. Jak mám ostatním dát vědět, že potřebuje pomoc? Co když ho někdo unesl a jeho přežití závisí jenom na mě?
1: No tak.

0: Jste opravdu ještě ve fázi odmítání? Vy jste vygoustovaná, protože se vám váš idol neozval z vlastního rozhodnutí. Čím dřív si to uvědomíte, tím líp pro vás.
1: No to vůbec není takhle jasný. Možná, že mu prostě rodiče zabavili telefon, protože si se mnou chystal psát místo domácích úkolů.
0: Tomu opravdu věříte?
1: Nebo mu mobil na ulici z ruky vyrval nějaký zloděj. Přece jenom měl iPhone o té zájem. A nebo mu ho ukradli mimozemšťani, co se zajímají o pozemské technologie. I to je dost dobře možný.
0: No jak myslíte, já na tohle nemám čas. Jdu za někým, kdo si chce nechat pomoct.
2: Přicházím do školy. Aja s Lenkou už sedí v lavici a ukazují si něco na mobilu. Ani si nevšimnou, že jsem tady. Chtěla bych na ně zavolat, nebo jim alespoň zamávat. Ale jako bych ztratila signál, který mi umožňuje s ostatníma normálně komunikovat. Sedám si na svoje místo. Zkusím se s nima spojit alespoň přes Messenger. Seberu veškeré svoje síly, abych vyťukala první zprávu. Ahoj. Ah, povedlo se. Teď musím počkat na jejich odpověď. V konverzaci začnou vyskakovat tři tečky. Volá babička. Babi, promiň. Teď ti to zvednout nemůžu. Za prvý ve třídě nesmíme telefonovat a za druhý čekám na důležitou zprávu od holek. Teď ne. Místo odpovědi Lenky a Áji se ale na desce mojí lavice objeví taková ta zlatá kočka, co sedí ve výloze každý čínský restaurace. Usmívá se na mě a neúnavně mává svojí levou packou. Snažím se jí schovat. Kdyby mě s ní někdo viděl, bylo by to děsně trapný. Jenže s ní nemůžu pohnout. Sakra! Zmiz už konečně! Strčím do lavice tak silně, až se převrhne i s tou kočkou. To upoutá pozornost celý třídy. Viděli mě? Nebo si myslí, že tu straší? Nikdo nic neříká, alespoň já teda nic neslyším. Radši se na nikoho nedívám pro jistotu. Začnu zvedat lavici i se všema sešitama a penálem, co z ní vypadaly. Kočka je zase na svém místě a mávání její packy zní jako tikot hodin, který z téhle chvíle dělají nekonečně dlouhej a nikdy nekončící trapas.
3: Ty se jen tak nezbavíš.
2: Špitne na mě z vedlejší lavice mamánek. Vytřeštím na něj oči. Je to první lidský hlas, který tady v alternetu slyším. Ty seš taky?
3: Jo. Já jsem taky. Vygoustovaný. Ty asi taky. Promiň, to je jasný, jinak bys mě neslyšela. Myslel jsem si to. Vypadala jsi tak... A ta kočka, to je GIF. Ty odsud moc dobře znám. Na GIFy si dávej bacha, jsou to strážci alternetu. Brání nám navázat kontakt s kýmkoliv z reálného světa. Jestli se chceš spojit se svýma kamarádkama, budeš to muset udělat jinak než přes Messenger. Tam to mají GIFy ošéfovaný.
2: Nemůžu se vzpamatovat z toho, že na mě tady někdo vážně promluvil. A ke všemu zrovna mamánek. Nikdy jsme se spolu nebavili. Vlastně o něm nic moc nevím, i když spolu chodíme do jedné třídy už několik let. Je to takovej ten třídní podivín, co si o přestávkách čte, místo toho, aby si povídal s ostatníma. Jmenuje se Petr, ale všichni mu říkají mamánek, protože na něj vždycky před školou čeká máma. Skvělý. To jsem v opravdu dobrý společnosti. No, ale teď si zrovna vybírat nemůžu. Chci se ho zeptat, co všechno ví, ale v tu chvíli do třídy vejde on. Ten, co mi neodepsal. Vypadá, že mu nic není. Na všechny se usmívá a teď dokonce mrkl na Sandru. Nikdy jsem ji neměla ráda. Do téhle doby jsem nevěděla proč, ale teď mám teda sakra důvod. Tak já kvůli němu nespím, nejím a nepiju. A on si úplně v klidu přijde do školy a ještě ke všemu mrká na Sandru.
0: Nechci říkat, že jsem to říkal. Ale já jsem to říkal.
2: Kůž. Cio. Vypadá výborně. Jako vždycky. Ani jeden vlásek nemá skřivený. Vlasy, to on má vždycky perfektní. Zvlášť, když se na mě otočí z předních lavic a přitom pohodí tou svojí patkou.
0: Ale to teď na vás přece už neplatí, nebo...
2: Přesně tak. Teďka to se mnou tak lehký už mít nebude. To mi nemohl odepsat. Sám přece říkal, že se mu mám ozvat a pak mě tak sprostě vygoustuje. Tomu neprominu, ani kdyby na mě pohazoval patkou od rána do večera.
0: Tak se mi to líbí.
2: Tak.
0: Děláte pokroky.
1: Jo. I když dneska mu to teda sluší dost. Možná bych mu měla dát šanci. Každý si zaslouží šanci. Zvlášť kluci s takovouhle patkou. A je dost možný, že fakt přišel o svůj telefon.
0: Já se z vás picnu. Teda picnul bych se, kdyby to bylo fyzicky možný. Zapomeňte na něj. Co tenhle roztomilý klučina z vedlejší lavice? Na toho byste se měla zaměřit.
3: Kláro. Halo, slyšíš mě?
1: Zrovna teď na mě musí mluvit ten podivín. Oh, skvělý.
3: Kláro, jak se sem dostala? Co děláš tady v internetu?
1: A nedá pokoj.
3: Kláro, halo.
1: Musím ho nějak utnout. Já jsem tady omylem. To by asi přestala odepisovat náma, co? Petr stichne. Ještě chvíli vypadá, že chce něco říct, ale pak to vzdá. Možná jsem to přehnala.
0: No to zcela určitě.
1: Ale furt lepší, než aby mě můj idol viděl, jak se bavím s mamánkem. Nemůžu od něj odtrhnout oči. Čekám, že se na mě otočí. Doufám, že se mě všimne. I když jsem tady v internetu. Říká se přece, že láska hory přenáší. Takže co je proti tomu hranice mezi skutečným světem a internetem? Úplně ho hypnotizuju. Ha! Hýbe se. Sahá se do kapsy a vytahuje svůj mobil? Takže ho nestratil. Jak si to představuje? To si neuvědomuje, co kvůli němu zažívám? Moment. Něco píše. Tak možná. Naděje umírá poslední. Počkat. Tak pro mě to teda nebylo. Chtěla bych mu napsat. Vynadat mu Zmetkovi. Nebo se alespoň zeptat, jestli mu náhodou moje zprávy někde nezapadly. Ale kdykoliv zvednu telefon, z ruky mi ho svojí packou vyrazí ta zlatá kočka. Mamánek měl pravdu. Giffy to tady mají ošéfovaný. Musím najít jiný způsob, jak někoho z reálného světa kontaktovat. Jinak zůstanu navždycky vyghostovaná.

0: Zajímá tě, kdo čtení napsal a natočil?
1: Chceš si poslechnout další příběhy?
0: Jdi na web radiojunior.cz.
2: Raz, dva, tři, čtyři. Vem dřeva kus, zapni si brusku a všechno si změř. Vem dřeva kus, zapni si brusku a všechno si změř. Všechno si změř, všechno si změř.

Když seš čahoun, můžeš hrát basket, nebo se z výšky jen tak dívat na svět, s žirafama se bavit nahned, ale hudba je pro všechny. Když seš chytrej, můžeš hrát šachy, překládat do čínštiny básně pana Máchy, založit startup, vydělat těžký prachy.

A v jiných disciplínách jsme za zvadné kusy, ale na triango vždycky zahraju si, protože hudba je pro všechny. A nebo na klavír, nebo na kytaru, a nebo na trubku,

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

koná své dílo, střechu nám pokryje, kdyby snad lilo. Držte si klobouky, nasaďte helmy, mistr to provede způsobem střelným.

0: byla.
1: Hledala v parku a hledala v tramvaji, na louce, na poli i doma ve stáji. Hledala v kyně, taky na plovárně, hledala všude, například v cukrárně. Hledala v pokoji, v ložnici, v kuchyni, ve špajzu, na schode, v koupelně, v předsíni. Hledala kdekoliv, ať bylo, co bylo, hledala, hledala, až se z ní kouřilo.

0: stáji, volala v kyně, taky na plovárně, volala všude, například v cukrárně, volala v pokoji, v ložnici, v kuchyni, ve špajzu, na chodbě, v koupelně, v přecíni, volala kdekoliv, ať bylo, co bylo, volala, volala, až se z ní kouřilo, volala ve škole, na hřišti, v obchodě, dokonce volala i na záchodě, volala potně a volala za světla, volala, volala, nikdy se nespletla, a zase v parku, a zase ve škole, ve vlaku, v autě, někdy i na kole, volala při jídle, volala z postele, volala bez zábran, klidně i v kostele, volala, volala, pořád dokola. A pak zase kobila, mobila ztratila.
1: A předtím, než bude klídek, trošku beatboxu.
2: Uc, uc.

se rozlilo, moc a moc se zlobilo. A Ludmila plakala, nad tou louží kaká. Pardon, řekla Ludmila,

0: Eliska, jmenuje se Takopisťátko.
1: A štěňátko Klokana, jmenuje se
2: Klokaňátko.
0: A štěňátko Ježury,
2: Ježurátko.
0: A štěňátko Kasuára,
2: Kasuárátko.
1: A co štěňátko?

0: Anakondy jmenuje se
1: Anakondiátko a štěňátko Jaguára.

0: vibrátor.
1: Co?
0: Ne.
1: To ne, to ne.
0: Má zuby, takže ješkátor.
1: Ježolátko.
0: Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. Prostě ješkátor.
1: Hele, a co? Ješkoláček.
0: Ješkoláček. Ješkátor. Ne, ne, ne. Ješkátor. Ne.
1: A ješkolačka.
0: To je jasné. Ješkátor říká.
1: A vidíte to malý ježe.
2: Posloucháš Rádio Junior.

0: Ťap, ťap. Ťap, ťap. Ťap, ťap.
1: Jedna tlapka, druhá tlapka.
0: Ťap, ťap.
1: Posloucháme ticho šlápka.
0: Ťap, ťap.
1: Jak se tady tiše šlapká.
0: Ťap, ťap.
1: Jedna tlapka, druhá tlapka.
0: Ťap, ťap.
1: Ticho šlápku, mlcho šlápku.
0: Ťap, ťap.
1: Ukaž nám svou měkkou tlapku.
0: Ťap, ťap.
1: Snad ti na ní roste peří.
0: Ťap, ťap.
1: Tomu se však těžko věří.
0: Ťap, ťap.
1: Snad máš na ní vátičku.
0: Ťap, ťap.
1: Bys nevzbudil mátičku.
0: Ťap, ťap.
1: A nebo květy pampeliší.
0: Ťap, ťap.
1: Ty jsou možná ještě tiší.
0: Ťap, ťap.
1: Jedna tlapka, druhá tlapka. Posloucháme ticho šlápka.

opuštěn o 10, 15.